zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde stará řeka, velká i zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhand a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Vavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s Brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Jurta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spirituál Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Vabiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se čtyřmi písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem. Musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně jen mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní tramskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Po řadu na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví 60. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Tak, ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherné.
2: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
3: ne,
2: někam.
3: Ne, ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí ej, keď som išel na striptíc.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Hmm, tady se projeví to kalendárium Saskia, jak má to naštudované. Všechno víme. A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy,
1: ano.
0: A tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cenější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe? A
1: já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pěnecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
4: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saský Burešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Dobře,
5: ano,
3: děkujeme.
5: My vám taky přejeme krásné chvíle.
3: Ale to, kdo tam je dál?
6: Dobrý den, já z Brna, Ačko.
3: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
7: ano,
3: dost.
7: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice, a my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
3: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví, mějte
7: ano,
3: se hezky.
7: Děkujeme.
3: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto a myslím si, že máme rozhodnuto, ono to i
5: Zoska je to jasný.
3: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku, budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, Cizina a památky.
8: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lakse máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
3: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
5: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál a měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční a hlavně oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak, ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
3: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
5: Je to pravda.
3: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje v té nouzi, co mají, tak právě, ten život si dokáží užívat.
5: Ale něco asi na tom bude.
3: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
5: Itálie, ta je krásná, samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit té době, ale bylo to nádherný.
3: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
5: Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
3: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit i to, co netuší, že by řekl.
5: Jasně.
3: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: A
4: no a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julius Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juli Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
5: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. Ten nejlepší, krásný den.
4: Děkujeme.
5: Si Bčko.
4: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
6: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
4: Pokračovat tedy.
7: Děkujeme.
4: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
8: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
7: Ano,
8: tady
7: den.
8: Monika z Karlových Varů.
7: Ale
8: hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
4: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
7: Zdravíme do Karlových Varů.
4: Děkuji. Taky se těším.
8: Se,
4: výborně.
8: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
4: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
7: Děkujem.
9: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
7: Ježiš, děkuju.
9: Moc se mi to líbilo.
7: Ano, děkuju vám.
9: No, mějte se hezky, děkuji,
7: naschledanou.
4: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
10: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
11: České komické dvojice neexistují a víte proč?
10: Nevím.
11: Nevíte?
10: No povedzte mi to. Povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
11: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
10: Nevím.
11: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
10: Viděl. No,
11: tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
10: A jeden je, čo já vím.
11: A druhý zase celkom naopak. A teraz si představte, že by se stretli dvě ženy, z kterých jedna by byla ochotná připustit, že ta kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné. Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáve.
10: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
11: Ne.
10: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
11: Veď vy nemáte deti.
10: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
11: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
10: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
11: Väčšinou s vlastným.
10: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
11: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
7: No jo, kulátiny. No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
4: Chystáte se na to nějak sama
7: Nechystám,
4: pro sebe?
7: Ne,
4: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu?
7: Jo,
4: nebo tak?
7: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
4: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
7: Zdraví.
4: To je pravda.
7: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
4: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj ano, jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
7: tak,
4: ten
7: ano,
4: zdraví
7: humor,
4: ještě umocňuje.
7: Je
4: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, Humor Jádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešovou. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady pozdravím. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála. Kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humor Jáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Brožura hradeckých hygieniků pomůže při výletech. Trutnov bude příští týden bez tepla. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti a teploty do

0: nesáhněte ani na čisté ruce a dostatek tekutin. Když si nejste jistí čerstvostí, raději neriskujte zažívací potíže a jídlo nejeste.
1: Trutnovské domácnosti napojené na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČEZ Teplárenská budou od 7. do 14. července bez teplé vody a tepla. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodu i dalších zařízení před příští topnou sezonou. V Janských Lázních energetici zajistí dodávku tepla náhradním zdrojem. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici, prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Českému rozhlasu to potvrdil krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Podle televize Prima by se mělo jednat o jednoho děčínského primáře, na kterého podala trestní oznámení sama nemocnice. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna. Sport.
1: Více než 300 florbalových týmů se ode dneška utkají v Dobrušce na největším venkovním florbalovém turnaji v Česku Open Air Cupu. Na městském stadionu Václava Šperla se bude až do neděle hrát na 6 hřištích. Vedle českých týmů přijeli také celky z Polska, Německa, Slovenska nebo Švédska. Počasí. Bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 16, vítr mírný severozápadní. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V tuto chvíli jsme bez hlášených dopravních nehod, omezení, ale čekejte na silnici 16, na obchvatu Jičína, uzavřené jsou sjezdy a napojení silnic 32 a 502. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pátek 3. července, pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy nejenom Lukáš Pochylý, ale taky Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání, Radomírům všechno nejlepší, mají totiž svátek. No a 1. červenec je obvykle nejzazším termínem, dokdy lze v Česku podat daňové přiznání, a to ještě tedy jenom s daňovým poradcem. Ani poslední den pro podání daňového přiznání ale nemusel být pro mnoho firem konečný. Proč finanční správa letos povolovala odklady, i o tom budeme mluvit za malou chvíli. O tom totiž bude první reportáž našeho dnešního ranního vysílání. Tak si poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové a hezký pátek vám všem.

0: A vám zpívala Marie Rotrová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 11 minut po páté. První červenec je obvykle nejzazším termínem, dokdy lze v Česku podat daňové přiznání, a to ještě jenom s daňovým poradcem. Letos je to ale v mnoha případech jinak. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, který připouští výjimku pro firmy, které v průběhu jara bojovaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. Asi tisícovka firem tak může letos výjimečně podat daňové přiznání až během léta.
1: U nás tu možnost využilo něco kolem 10-15 klientů. Je to pro ně samozřejmě příjemné, že mají více času.
2: Říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting. Podle mluvčího generálního finančního ředitelství Patrika Madleho požádalo o prodloužení termínu na odevzdání přiznání k dani z příjmů za rok 2025 celkem asi 1000 firem. Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců je možnost odkladu obecně zakotvena v daňovém řádu. Firmy o posun termínu můžou požádat třeba kvůli nemoci nebo živelní pohromě. V případě odkladu kvůli jednotnému hlášení finanční správa brala podle Nesrovnala v potaz, kolik problémů firma se zaváděním novinky skutečně mohla mít.
3: Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
2: K žádostem se ale finanční správa celkově chovala velmi vstřícně a odklad dostal skoro každý, říká Jan Bonaventura.
1: Na základě té metodické informace by měli ve většině případů, v drtivé většině případů to povolit bez nějakého detailního zkoumání.
2: Finanční správa udělala vstřícné gesto, protože letošní zavádění nového systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele představovalo pro řadu firem výraznou administrativní zátěž navíc. Na potíže se zadáváním a scháněním nových dat narazil skoro každý účetní, říká Nesrovnal.
3: Ten projekt prostě nebyl dobře připravený, když se rozbíhal a má tam spoustu jakoby problémů.
2: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce, což znamená, že některé firmy budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Většině však pravděpodobně bude stačit jenom několik týdnů navíc. Zdaleka ne pro všechny firmy je ale odklad podání daňového přiznání výhodný, vysvětluje Jiří Nesrovnal.
3: Když by v tom přiznání vyšel přeplatek, tak vrácení toho přeplatku je vázáno na vyměření té daně.
2: Podle oslovených odborníků se ale najdou i firmy, které měly daně i přes všechny problémy s jednotným hlášením hotové včas ještě před koncem června. Ale když se 20. června dozvěděli o možnosti odkladu, požádali o něj. Pokud jim totiž vyšel nedoplatek na dani, je pro ně výhodnější přiznání podat a taky daň zaplatit až později. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je pátek 3. července, 184. den v tomto roce, svátek má Radomír, jak už jsem říkal. Narozeniny oslaví třeba chirurg Pavel Pavko, 86. Herec Oldřich Vlach také slaví, bude mu 85. nebo herečka Jana Švandová, kde bude 79 let. No a slaví i americký herec Tom Cruise, ten oslaví 64. narozeniny. Před 160 lety se odehrála bitva u Hradce Králové, rozhodující střet rakousko-pruské války do roku 1944, největší bitva na území Československa. No a my si to dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budeme taky připomínat. Máme pro vás takový jeden speciální projekt. Už po 9. hodině se naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová vrátí do roku 1866, aby nám celý den hodinu co hodinu přinášela zprávy, tak říkajíc z první linie. A my si tak vyzkoušíme, jak by asi vypadalo naše zpravodajství, kdyby před 160 lety, to znamená 3. července roku 1866, už vysílal rozhlas. Tak si to určitě nenechte ujít naše vysílání. Pojďme se podívat, co nás čeká venku, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes oblačno až polojasno, na horách taky ojedinělé přehánky, večer pak bude oblačnost ubývat a teploty od 20 do 23 stupňů, na horách jen do 16.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

dívám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: 5 hodin 22 minuty posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, taky dnes tu máme spotřebitelský servis a radu Josefa Černého. Tentokrát nám píšete, že jste se setkali s problémy při opravě spotřebiče. Jak tedy postupovat a jak dlouho čekat, to už nám teď Josef Černý řekne a vysvětlí.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Povodí Labe se na některých podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje. Dálkové linky do Varů jsou na víkend z většiny vyprodané. Ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku začal 44. ročník sjezdu Lhot. Akce se účastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot a nebo Lehotek. Víc než 300 florbalových týmů se od dneška utkají v Dobrušce na největším venkovním florbalovém turnaji v Česku Open Air Cupu. Vedle českých týmů přijeli celky z Polska, Německa, Slovenska nebo Švédska. A bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přeháňky, večer bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zcela uzavřený je průjezd obcí z Křivany na Novobydžovsku po silnici 327 v Nádražní ulici. Značky vás najedou, navedou na objížďky. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: Proti povodním to jde šnečím tempem, píše Mladá fronta dnes. Protipovodňová opatření v Kuklenách v Hradci Králové jsou po letech stále jenom na papíře. Na projekt čekají místní i developeři. Když se předloni v září prohnali českém přívalové deště a řeky v Královéhradeckém kraji nebezpečně stoupaly, kontrolovali pracovníci hradeckého magistrátu dronem stav malého Labského náhonu v Kuklenách i dalších toků v jiných částech města. V témže roce se v hradeckých protištích čtyřikrát rozlila říčka Melounka, která právě do malého Labského náhonu ústí, a místní se obávali, aby velká voda nevtrhla i do Kuklen. Měli štěstí, jenomže štěstí přeje hlavně připraveným, a k těm Kukleny rozhodně stále nepatří, přestože radnice o problému chybějících protipovodňových opatření v Kuklenách ví přinejmenším 20 let, stále jsou bohužel jenom na papíře. Přečtěte si víc, podrobnosti najdete ve velkém článku v Mladé frontě dnes v příloze pro Hradecký kraj. Já už se dívám do Náchodského deníku, tady je nádherná fotografie bílého makového pole z Broumovska, které se stalo opravdu letní atrakcí. Bílé makové pole na Broumovsku se stalo kvetoucí podívanou, ale jenom na chviličku, květy z pravidla vydrží jenom 2 až 3 dny. Česko je v pěstování máku světovou jedničkou a tato plodina patří mezi super potraviny s největším obsahem vápníku ze všech rostlin. V horku minulých dní dokázal pohled na bílé pole v Martinkovicích na Broumovsku s trochou fantazie navodit chladivý pocit zasněžených lánů, které se v posledních dnech staly jedním z nejvýraznějších letních pohledů v okolí. Makové květy se v lehkém větru navíc dokáží pohybovat jako hladina vody a vytvořit téměř malířskou scenérii. Ta fotka je nádherná, i když tedy já ji vidím jenom jako malou tady v dnešních regionálních denicích, tedy v Náchodském deníku konkrétně, ale můžete se podívat i vy, třeba vás taky potěší a možná i ohromí, je to nádherné. Tak a ještě jedno téma vybírám pro tuto chvíli z dnešního práva. Úředníci motoristů útočí na Petra Pavla předpisům navzdory. Předcházet situacím, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost a objektivitu, vystupovat zdvořile a profesionálně, reprezentovat státní správu, to všechno zaměstnancům Ministerstva životního prostředí ukládá etický kodex úřadu. Přesto Adam Šejna a František Kubásek, které si do rezortu v červnu přivedli motoristé, na sítích útočí na prezidenta Petra Pavla, odpůrce vlády i na média. Oba kritiku odmítají s tím, že je svoboda slova a ve svém volnu si přeci mohou na sítích vystupovat, jak chtějí a říkat, co chtějí. Pokud je ale v kodexu, že se mají chovat nestranně a slušně, tak by to měli rozhodně dodržovat. Pokud to nedodržují, tak je na zaměstnavateli, jaké pracovně právní úkony podnikne. Minimálně by je měl na to upozornit, řekl právu bývalý nejvyšší státní tajemník Josef Postránecký. A vy si v článku, který tedy právo dneska má, nejenom na titulní straně, ale taky na potom na straně číslo 4, k tomu můžete samozřejmě přečíst další podrobnosti, abyste byli v obraze, abyste věděli. Tak se podívejte, přečtěte si, my vás dál pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za hodinu z novin samozřejmě přineseme i spoustu dalších pěkných témat.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, je 6:15 úplně přesně. Co nás dnes čeká v našem vysílání? Do fakultní nemocnice v Hradci Králové putuje další ocenění za skvělou práci, tentokrát s cenou Florence Nightingaleové, kterou uděluje Česká asociace sester. Odešla vedoucí oddělení sociální péče fakultní nemocnice Hradec Králové Ludmila Němcová a ta bude naším dnešním ranním hostem po 9:30. Takže ji budeme samozřejmě blahopřát, představíme její práci a samozřejmě taky náplň činnosti oddělení sociální péče fakultní nemocnice Hradec Králové. O tom všem po 9:30. Já už jsem to dnes naznačil, je 3. července, no a přesně před 160 lety došlo nedaleko Hradce Králové k památné bitvě, která změnila Evropu. Proti sobě tu tehdy stály dvě silné armády, pruská a rakouská, více než 430 tisíc vojsk. Šlo o největší bitvu na českém území v celé jeho historii. Na konci dne pak na bojišti zůstalo přes 16 tisíc mrtvých a raněných. No a my pro vás tedy máme u této příležitosti na dnešek jeden speciální projekt, jmenuje se Po stopách bitvy 1866. No a ten jsme připravili ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, přesněji s Petrem Vrběckým z tamního edukačního oddělení. No a půjde o takovou malou cestu v čase. Už po 9. hodině se naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová přenese do roku 1866, aby nám celý den, hodinu co hodinu přinášela zprávy, tak říkajíc z první linie, a vyzkoušíme si, jak by asi vypadalo naše zpravodajství, kdyby právě před těmi 160 lety 3. července roku 1866 už vysílal rozhlas. Po 11. hodině pak na více vysílání přivítáme i historika Josefa Šrámka z Muzea východních Čech, se kterým Jana Kudyvejsová probere, jak to všechno bylo doopravdy. Tak poslouchejte dnes Český rozhlas Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Teď pohled na aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové je 14 stupňů, na obloze polojasná obloha, polojasno je i v Rychnově, tam také 14 stupňů Celsia, i v Jičíně polojasno 12 stupňů. Dívám se také do Náchoda, tam je 13 stupňů Celsia a v Trutnově 12, v Trutnově i v Náchodě také obloha polojasná teď aktuálně. No a co nás čeká během dne, jaká je předpověď? Bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty se budou pohybovat dnes jenom od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách do 16 a vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž bude dnes na stupni číslo 1, což je samozřejmě mírná zátěž. Tak vám přejeme ještě jednou dobré ráno, hezký den a pěkně si pátek 3. července s Českým rozhlasem Hradec Králové užijte.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte od 6. července pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové už od 6. července.

0: Tak to byla Slza v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 9 minut před 6 hodinou. Hezké vstávání. No a teď si budeme vyprávět chviličku s dětmi o jednom fenoménu, který z dnešního světa pomalu mizí, ale je stále velmi populární. Jde o cirkus. Přesně před 135 lety 3. července roku 1891 se narodil Karel Kludský, artista a drezér koní, který založil slavný cirkus Kludský. No a tak se dětí na cirkus právě zeptala Tereza Brázdová ve školce.
1: Co je cirkus?
2: Cirkus je takový stan, který, že tam jsou lidi a sednou se, koukají se, můžou tam jíst popcorn a dívají se a je tam lev a takhle drží takový kruh a ten lev ho přeskočí. To je cirkus.
3: Je to takový stan a je plný zvířat. Jsou tam třeba medvědi, sloni, velbloudi, koně, psi.
2: Třeba tam žijou kobry.
1: Co je tam nejvíc legrační?
2: Já vím. Tam je nejlegračnější klaun.
3: Na jednoho pána vysypal klaun popcorn.
1: Jak se jmenuje pán, který pracuje s tygry?
3: Krotitel.
1: A je to nebezpečná práce?
3: Jo, je, protože tygry jsou divoký a může je i sežrat, poškrábat, může je i skrotit, aby byli hodní, aby se spolu kamarádili.
4: A takhle to vidíme my.

Jimmy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kraj hledá ředitele hradecké záchytky. Na Velké Deštné slouží turistům nový dalekohled. Kyjev vyhlásil den smutku za 27 mrtvých po včerejším ruském útoku. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Zprávy Oukáš po chvíli. Hezké ráno. Královéhradecký kraj hledá nového ředitele protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové. Dosavadní ředitel Petr Lochman skončí na vlastní žádost na konci srpna. Přihlášky můžou zájemci podávat do 29. července. Nové vedení bude mít za úkol zajistit stabilní fungování zařízení, které ročně poskytne péči více než 700 klientů, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Od nového ředitele nebo ředitelky očekáváme především manažerské zkušenosti a schopnost stabilizovat provoz zařízení. Zároveň chceme

0: Lednout například Krkonoše, Kralický Sněžník nebo okolí Deštného. Už loni obec na rozhledně doplnila orientační popisky, které pomáhají návštěvníkům rozpoznat jednotlivé vrcholy a místa v krajině. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 27 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi. Útočilo i na humanitární sklad Červeného kříže.
1: Udar speciálně produmaný.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve čtyřech setech. Karolina Plíšková také vypadla. Ve dvou sadách nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švontekovou. Postoupili naopak tři Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. A na fotbalovém šampionátu vede po prvním poločase Švýcarsko nad Alžírskem 1-0. Počasí. Bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřená silnice 305 mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí. Značky vás navedou na objížďku přes Žďár, Borohrádek a Čestice. Počítejte se zdržením. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 4 minuty po 6. posloucháte dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pátek 3. července. Připomínám, blahopřejeme dnes Radomírům, kteří slaví svátek. No a za chviličku v další reportáži vás vezmeme na Broumovsko. V broumovském výběžku se totiž pohybuje dvojice vlků s telemetrickými obojky. Výzkumníci jim dali pracovní jména Dita a Ernest a měsíc teď budou zkoumat jejich chování. A víc o tom uslyšíte za chviličku v reportáži Václava Plecháčka.

0: Tak to byli Plavci, nebo chcete-li Rangers, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a 10 minut po 6. míříme na Broumovsko. V broumovském výběžku začalo totiž odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Experti z brněnské Mendelovy univerzity obcházejí místa, kde vlci strávili delší čas a dohledávají tam zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu pak bude podrobný přehled, co všechno a také jak často vlci v dané oblasti loví.
1: Šonov na Náchodsku jsme na dohled od značky státní hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti se pohybují vlci, které ochranáři nedávno vybavili telemetrickými obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě na dvou místech. Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pracovně pojmenovali, se ale pohybují spolu a možná dokonce tvoří pár.
2: Aurinko, tady pojď.
1: Na vytipovaná místa nás doprovází fenka Aurora, kříženec huskyho a australského ovčáka.
3: Pes nám pomůže případně dohledat nějaké zbytky kořisti, který by my jsme si vůbec nemuseli třeba všimnout.
1: Vysvětluje Šárka Frýbová a s Miroslavem Kutalem domlouvají nejlepší cestu poměrně složitým terénem.
4: Potok vede takhle, jestli nejíte, ale nejdřív tady dolů a pak až nahoru.
3: Jo, mohli bychom tak jít.
1: Jsme asi kilometr od posledního domu, v uválené trávě nacházíme zbytky uloveného srnčete.
3: Přední nohu a tady kousek kůže, takže vlci tady měli hostinu. Teď si to nafotíme, je potřeba to fotit směřítkem, aby pak bylo zpětně možný podle fotek ověřit, co to teda skutečně bylo za kořist.
1: Data se zapisují do online formuláře a po chvíli pokračujeme dál. Na dalších dvou lokalitách ale vlci pravděpodobně jen odpočívali a proto přejíždíme do Polska.
3: Teďka půjdeme tady na tu louku, tam byl ten samec a zdržoval se tam několik hodin.
1: I tam vlci hodovali na louce, v jednom případě sežrali další srnče, o několik stovek metrů dál nacházíme díky fence Auroře části dospělého zvířete.
3: Super, ty jsi šikulka nežrat. Tady zbytek nějaký kosti, ten větší zhluk je ještě tam o kus dál.
1: Kromě několika málo kostí tady vlci nechali ještě část vnitřností. Pravděpodobně jde o jelení nebo srnčí, jistotu výzkumníci získají z následných rozborů odebraných vzorků. Po asi 5 hodinách první výprava po stopách vlků na Broumovsku končí. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července.
5: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořistí a tak dále.
1: Dodává Miroslav Kutal. Všechna data sdílí s ostatními výzkumníky, kteří podobné pátrání provádí v jiných částech republiky, aktuálně na Šumavě, v minulosti třeba v Beskydech. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Freddie Mercury teď v dobrém ránu, je 16 minut po 6. Před minutou bylo 6:45. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Počasí.
0: No a dnes bude slunečno, polojasno až oblačno, večer bude oblačnost ubývat, teploty dnes ale jenom do 24 stupňů, ten teplotní rozptyl tedy 21 až 24 stupně Celsia, na horách 13 až 16. No a vítr povede mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba v přepočtu 55 km za hodinu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pokáč teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, dobré ráno. Taky dnes odpoledne po 13. hodině, jako každý pátek, tady bude Vesele a zdravě, tedy magazín o zdravém životním stylu a o zdraví samozřejmě s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Tak nám teď řeknou, o čem to bude.
2: Přejeme vám pěkný den.
3: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
2: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
3: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
2: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
3: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
2: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veseleazdravie nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
3: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
2: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
3: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
2: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
3: Těšíme se na vás.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V 10 hodin skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Předpokládaná hodnota tendru je 3 miliardy 360 milionů. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program dnes zahájí odpolední od odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože je na poslední chvíli zrušil spolek tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze. Zrušení spolek vysvětluje organizačními problémy. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole. Vypadla i Karolína Plíšková. Postoupili naopak Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Bude oblačno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný západní. Během dne přechodně místy s nárazy kolem 50-55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Opravy sítí uzavřely silnici 280 v Emlerově ulici v Libáni na Jičínsku. Značky vás navedou na objížďku. Ze silnic vše, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno

0: kávě Deník tisk.
1: Tak začneme regionálními deníky, kde je celostránkový krásný článek o tom, že C-čka slaví 60 let. Módní propadák z Hradce Králové si získal srdce lidí doma i v zahraničí. Taky jste si určitě s nimi hráli, sbírali jste C-čka, paragrafy, S-ka nebo kousky svítící ve tmě. Plastový fenomén slaví 60 let, původně vznikl jako módní doplněk, ten však propadl, ale zachránila je dětská fantazie. V Hradci Králové se vyrábí od roku 1979 do dnes a dobývají i Austrálii C-čka. Každé ráno začíná projítku kulovou, která je pokračovatelkou vlastně výrobců. Tady v Hradci Králové úplně stejně přichází do rodinné dílny, jako první věc zapíná topné pásy na masivním lisu a pak začíná pracovat. Jinak jak ten příběh vznikl? Začal se psát v dávných dobách centrálně plánovaného hospodářství, konkrétně v roce 1966. Tehdy dostal kdosi v tehdejším Československu nápad, že národní podnik Maják v Jablonci nad Nisou začne vyrábět malé plastové prvky ve tvaru písmene C, které půjde propojovat do řetězu a používat jako módní doplněk k tehdy populárním minisukním. No tehdejší spotřebitelky ale oni z takového zájem neměli a z regálů prodejen je nikdo nechtěl. Co nevyšlo na poprvé, tak vyjde na podruhé, si tenkrát řekli v Jablonci, a v 70. letech nápad oprášili. Tentokrát se měli ty plastové řetězy nabízet jako interiérové závěsy oddělující vstup do kuchyní nebo chodeb. Zájem byl ale taky opět velmi žalostný, lidem se to prostě doma nelíbilo a tak tuny vylisovaných C-ček tehdy putovaly rovnou na skládku. Netrvalo ale dlouho a na odpadištích je objevili děti, které v nich okamžitě spatřili nejlepší hračku na světě. A tak se zrodil tenhle ten fenomén. No a paní Jitka Kulová, výrobkyně z Hradce Králové, vzpomíná, že jako děti si je míchali, tedy C-čka při výrobě v klasické vaně, v koupelně. Dnes už tomu tak není, dneska už na tu výrobu mají velké plastové kádě. Podrobnosti tedy v celostránkovém článku v dnešním hradeckém deníku třeba, podívejte se a připomeňte si slávu C-ček. Já se podívám do České Skalice a taky do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde vás zvou na Den z papoušky. Zítra od 10 hodin bude v autokempu Rozkoš u České Skalice papouščí den. Nad kempem budou létat ary hyacintové, zelenokřídlé a žlutokrké, ararauni, harlekíni, papoušci patagonští, hrdina z nového českého filmu Nečekané léto, papoušek Ezan. V programu jsou projížďky na ponících, dětská dílna, malování, keramiky, procházky s papoušky a v 16 hodin taky autogramiáda s protagonisty komedie Milana Zeislera. Takže zítra od 10 hodin v autokempu Rozkoš u České Skalice papouščí den. Hezky si ho užijte. To je jedna z pozvánek. No a na kaktusy můžeme ještě pozvat do Nového Města nad Metují. To tady vidím taky článek. Od dneška do pondělí se v arkádách zámku v Novém Městě nad Metují koná v režii místních kaktusářských spolků oblíbená prodejní výstava sukulentů, achimenesů, masožravých a dalších rostlin a vy jste samozřejmě do Nového Města nad Metují na zámek samozřejmě srdečně zváni. A to nejen, jestli patříte mezi milovníky kaktusů, to je úplně jedno. Jestli ano, tak se tam zastavíte, jestli ne, tak se můžete třeba projít po zámku a prohlédnout si naši historii. Podrobnosti v hradecké příloze Mladé fronty dnes, podívejte se, jinak v novinách je ještě spoustu dalších krásných pozvánek na ten víkend, který je před námi, ale to už necháme na vás. We'll be right back.

0: Co nás čeká za chvíli? Sportovní informace tady samozřejmě budou. Tři hvězdy se rovnají třem místům, které přivítají beach volejbalový turnaj spojený s festivalem Slovácké léto. Český pohár, turnaj beach volejbalový začíná právě dnes v Uherském Hradišti. No a jak myslíme tu rovnici tři hvězdy rovnají se tři místa, to objasníme za okamžik v reportáži dnešního sportu v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si určitě poslechněte, teď se pojďte spolu se mnou podívat, jak to vypadá a bude vypadat venku.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečno, bude polojasno až oblačno, večer budou pak mraky přibývat, teploty, ale nižší, 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16, no a vítr mírný severozápadní, ale během dne přechodně místy i silnější s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
3: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Ano, pojďme se věnovat sportovním informacím, jak jsem slíbil před chviličkou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Po roční pauze se v Uherském Hradišti představí elitní čeští beach volejbalisté a beach volejbalistky. Začíná tam totiž český pohár, který potrvá do neděle. Zatímco loni byl turnaj spojený s festivalem Slovácké léto jenom amatérský, tak letos se opět vrací pod dohled Českého volejbalového svazu. No a v mužské i ženské kategorii půjde tedy rovnou o turnaj oceněný třemi hvězdami, což je nejvyšší kategorie pro národní turnaj.
2: Soutěž v Uherském Hradišti se tak opět stala atraktivní pro českou beachvolejbalovou špičku. Kdo se představí, přibližuje ředitel turnaje Jakub Košík.
3: V ženské kategorii je to olympionička Marie Sára Štuchlová, která bude hrát se Svozilovou. A v mužské kategorii tam budou nasažené jedničky Adam Štoček s Tomášem Semerádem. A podařilo se přihlásit reprezentant České republiky českém volejbale Donovan Javoronok, vlastně vítěz letošní ligy mistrů, hrající za Perugii, který bude hrát s Jindřichem Zavadilem.
2: Podle Košíka si návrat Slováckého léta do kalendáře turnajů určených pro vrcholové hráče vyžádali sami beach volejbalisté. Líbí se jim spojení s dalšími částmi festivalu.
3: Loni, když jsme od Českého volejbalového svazu nedostali jak kdyby pohár, nebo nežádali jsme o něho, tak jsme měli strašně moc telefonátů, protože se sem všichni těšili tady ti hráči a i tak přesto, když to nebyl turnaj pod Českým volejbalovým svazem, tak jsme přijeli na náš otevřený turnaj a i na noční turnaj, takže jsem rádi vracím a za to jsme moc rádi jako pořadatelé.
2: To, že má turnaj mužskou i ženskou část, znamená náročnou logistiku. Program se od páteční kvalifikace až do nedělních finále odehraje na pěti kurtech na třech různých místech. Kromě centrálního stadionu přímo na Masarykově náměstí jsou další hřiště v areálu Slovácké Slávie Uherské Hradiště a taky u Sokolovny ve Starém Městě.
3: A mezi tady těma všema třema areálama my musíme těm hráčům zajistit dopravu. Takže je to takové náročné a musí se na to vzít víc lidí, víc dětí, kteří podávají balony, hrabou písek a zapisují.
2: Stavba centrálního kurtu na Masarykově náměstí zabrala stejně jako v předchozích letech 3 dny a organizátoři nemuseli zajišťovat speciální povrch.
3: Klasický písek, není tady toto turnaj světového okruhu, kde opravdu oni vyžadují ten bílý písek od moře, který oni posílají do laboratoří, ale tady je to normální klasický písek. Žlutý.
2: Návrat elitních hráčů znamená pro beach volejbalový turnaj spojený se slováckým létem i zrušení jedné tradice.
3: Jsme museli zrušit náš turnaj, jak kdyby otevřený pro veřejnost, který jsme vlastně vždycky dělali registrovaní, neregistrovaní, aby si vlastně všichni měli možnost zahrát na tu náměstí, ale letos prostě z kapacitních důvodů to nešlo. Tam to nešlo jak skloubit.
2: Říká Jakub Košík s tím, že po letošním turnaji se pořadatelé domluví, jak chtějí organizovat akci v příštích letech. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Linka na zpracování textilu v broumovské Diakonii stále stojí. Lidé v Trutnově chtějí vybudovat koupací místo na Úpě. Čeští záchranáři se v neděli vrátí z Venezuely. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné ráno. Diakonie Broumov stále čeká na spuštění linky na zpracování textilního odpadu za 100 milionů korun. Z textilního odpadu dokáže vyrobit zatím jako jediná na světě izolační stavební desky, co uvedení linky do ostrého provozu brání, vysvětluje technický ředitel Diakonie Broumov Jaroslav Dvořák.
2: Řešíme rekloudaci budovy a zároveň veškeré povolení, které jsou potřeba pro umístění a provozování linky. Konkrétně to jsou protipožární úpravy, úpravy v rámci rekloudace budovy a velká EIA, což znamená nakládání s odpady.
0: Lidé v Trutnově vybrali pro takzvaný participativní rozpočet vybudování koupacího a otužovacího místa na řece Úpě. S jeho přípravou město začne letos. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Do letošního čtvrtého ročníku rozpočtu přišlo radnici 15 návrhů. Podmínky splnilo 9 poloňských 6. Z nich lidé vybírali hlasováním. Radnice podle mluvčí Adély Štúdlové částku na realizaci nápadů obyvatel pro letošní rok zvýšilo o polovinu na 1,5 milionu korun. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bez

0: Sport.
1: Fotbalisté Portugalska postoupili po výhře 2-1 nad Chorvatskem do osmifinále mistrovství světa. Španělsko porazilo 3-0 Rakousko a Švýcarsko zvítězilo nad Alžírskem 2-0.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, Abio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V regionu zatím stále bez hlášených nehod. Opravy zcela uzavřely silnici 502 v Ruské ulici na pražském předměstí Výčíně. Značky vás navedou na jednosměrné objízdné trasy po místních komunikacích. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A 4 minuty po 7 pokračuje dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme pěkný pátek, 3. července. Chrudimští výsadkáři přebírají první várku nových lehkých útočných vozidel Flyer Heavy Duty. Vzhledem tak trošičku připomínají americká Humvees, známá třeba z filmu Černý jestřáb sestřelen. A víc o nich v reportáži, za malou chvíli v reportáži Ondřeje Wolfa. Tak si poslechněte, v bleskovce Dobrého rána pak budeme hrát i dnes o 2 permanentky na festival Hradec.cz pod Kunětickou horu 17. a 18. července, tak vám i dnes držím palce a přeju hodně štěstí. Jakub Šmit zdraví od mikrofonu, dobré ráno a hezké vstávání.

0: Kubišová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 7 hodin 10 minut, pěkně vás zdravíme. No a jak jsem říkal před chvílí, výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočnými vozidly Flyer Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. První várka těchto výsadkových vozidel je už v Chrudimi, no a jejich slavnostní odhalení v tamních kasárnách sledoval i reportér Ondřej Wolf.
1: Já teď stojím u nového lehkého útočného vozidla a pokusím se teď podívat dovnitř. Je tady taková miniaturní klika, takové zvláštní vysouvání. Otevřely se těžké dveře a uvnitř vidím 6 sedadel. Je tady případně i otvor pro kulomet na střeše.
2: Tohleto vozidlo je unikátní v tom, že vlastně to je balíček jednotlivých kitů, který se na to dají nakoupit podle toho, co si zájemce vlastně o to auto vybere. Takže si tam může vlastně dát, co chce. Dokonce to existuje v minometní verzi, v protitankové verzi a tak dále, a tak dále.
1: Na nové útočné vozy Flyer se už těší i velitel 43. výsadkového pluku Petr Tesařík. Vozidla podle něj doplní park stávajících bojových vozů Land Rover Defender Cayman.
2: Tím, jak jsme se rozrostli o nějakých vlastně 100%, tak nutně potřebujeme další vozidla.
1: Vláda Spojených států amerických daruje armádě 46 vozů, potvrzuje velitel pozemních sil armády České republiky Josef Trojánek.
3: Samozřejmě posune to zejména výsadkový pluk, protože výsadkový pluk ve struktuře pozemních sil je specifickou jednotkou. V podstatě ať už výběrem lidí, specifičností úkolů, a vlastně i operačním prostředím, do který pluk nasazujeme, takže pro ně klíčové slovo je mobilita.
1: Podle Trojánka je prvních 18 nových útočných vozidel v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Americká vozidla zatím nejsou bojeschopná, vojáci čekají na schválení jejich provozu na českých silnicích a americká strana je navíc dodává v základní verzi bez vojenského vybavení. Flyery tak bude nutné dovybavit podle představ výsadkářů. Na starosti to bude mít česká zbrojovka STV Group, říká její zástupce Ivo Strejček.
4: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
1: Z chrudimských kasáren Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Roy Orbison dospíval, je minuta po 7:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dnes je 3. července, pátek, svátek má Radomír, jak už jsem říkal, tak všechno nejlepší. No a dnes, tedy 3. července, přesně před 160 lety došlo nedaleko Hradce Králové k památné bitvě, která změnila Evropu. Proti sobě tu tehdy stály dvě silné armády, pruská a rakouská, více než 430 tisíc vojáků. Šlo o největší bitvu na českém území v celé jeho historii. Na konci dne pak na bojišti zůstalo přes 16 tisíc mrtvých a raněných. No a my se dnes tedy i v našem vysílání vydáme po stopách bitvy roku 1866. Připravili jsme pro vás na dnešek takový speciální projekt ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a s Petrem Brběckým z tamního edukačního oddělení. Jde o takovou malou cestu v čase. Už dopoledne po 9. hodině se naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová přenese právě do roku 1866, aby nám celý den, hodinu co hodinu, přinášela zprávy, tak říkajíc, z první linie. Vyzkoušíme si, jak by asi vypadalo naše zpravodajství, kdyby před těmi 160 lety v roce 1866 vysílal rozhlas. Tak si poslechněte, bude to určitě moc zajímavé. Pak po 11. hodině dopoledne navíc ve vysílání přivítáme i historika Josefa Šrámka z Muzea východních Čech, se kterým Jana Kudyvejsová probere, jak to všechno vlastně bylo tenkrát doopravdy. Tak nás poslouchejte.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný, polojasno, až oblačno čekáme, večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty dnes jenom do 24 stupňů, takže ten teplotní rozptyl, jak se tak dívám, 21 až 24, na horách 13 až 16. Vítr povane mírný severozápadní, ale během dne se rozfouká a může přechodně mít vítr v nárazech rychlost až kolem 55 km v hodině. Noc bude bezoblačná, bude jasná nebo skoro jasná, teploty v noci 14 až 11 stupňů, na horách 10 až 7, no a zítřek, tedy sobota, bude poměrně slunečná, ráno zítra bude jasno nebo skoro jasno, pak během dne polojasno až oblačno a večer bude od severozápadu přibývat oblačnost a na konci dne se na západě ojediněle objeví přehánky. Zítřejší teploty stejné jako ty dnešní, tedy 21 až 24 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou, ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak a je to tady, je tady i dnes čas pro soutěž. Vy už voláte, telefonujete, protože všichni chcete ještě dnes tedy od nás dostat a vyhrát dvě permanentky na festival Hrady.cz pod Kunětickou horu 17. 18. července a bude tam třeba Rytmus, Rybičky 48, MIG 21, Mirai, Xindl X, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Leny, Daniel Landa, spoustu dalších, na které se teď už čas nedostává, abych je vyjmenoval, ale na vás se určitě dostane. Tedy na jednoho z vás, kdo pozná tuto dámu, která dneska má narozeniny.
1: Já si myslím, že to hezké ženy v tom životě nemají jednoduchý. Tím, že ta žena jako je pěkná, tak vlastně je použitelná jenom na určité role, nebo je dávaná jenom do určitých škatulek a každý si o ní myslí, že ona se bojí nějak zdevastovat nebo být ošklivá. A já často říkám, ale já jsem schopná zahrát i alkoholičky a ošklivý ženský a zdevastovat se.
0: A to je pravda, to je pravda. To umí, moc dobře to umí, i když ona sama je velmi krásná. Tak můžete zavolat, jestli víte a jestli jste poznali.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a já už se ptám, kdo tam? Haló, haló, dobré ráno.
3: Dobrý den, Marie.
0: Dobrý den, paní Marie, moc vás zdravím. Tak povídejte, jestli jste poznala.
3: To nevím, jestli jsem to dobře snad poznala, ano. Ale paní Švandová.
0: Ano, poznala jste správně paní Švandovou. Herečku Janu Švandovou, která má dnes narozeniny, 79. Představte si, jak ten čas letí neuvěřitelně. No a ona se narodila v Praze v roce 1947, jejím prvním povoláním byla archeologie. Představte si, jenomže zanedlouho získala angažmá v Černém divadle a tak se rozhodla, že herectví vystuduje. Vystudovala ho na Brněnské Janáčkově akademii muzických umění. No a od té doby krásně hraje, my známe. No a ten život a ta její dráha, kariéra je velmi pestrá. Ona mluvila o tom, že krásné ženy to nemají v životě jednoduché a ona byla ostatně první naší celebritou, která pozovala pro pánský magazín Playboy, paní Marie Jana Švandová. Jinak ve volných chvílích ráda sportuje, možná proto má tak krásnou postavu, pracuje taky na zahrádce, to miluje, no a dneska slaví 79. narozeniny, neuvěřitelné, takže jí moc zdravíme a blahopřejeme. Skvělé, paní Marie, vyhrála jste. Takže permanentky.
3: Děkuju.
0: No já si myslím, že máte radost, že jo? Na festivalu.
3: Určitě.
0: Hrady.cz jsou vaše pod Kunětickou horou 17. 18. července. Je tam spousta kapel, spoustu zpěváků, interpretů, které i v našem vysílání rádi posloucháte, takže si to krásně, paní Marie, užijte. A vydržte na telefonu, ať se napíšu, kam to pošleme. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Ano, děkuji. Tak. Nashledanou.
0: Tolik dnešní bleskovka v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě písnička nás teď čeká a za 4 minuty už bude 7:30, takže i další zprávy dnes s Lukášem Pochylým. Tak si za 4 minuty poslechněte, co je nového.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje. Dálkové linky do Varů jsou na víkend z většiny vyprodané. Ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku začal 44. ročník sjezdu Lhot. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehuot nebo Lehuotek. Víc než 300 florbalových týmů se ode dneška utkají v Dobružce na největším venkovním florbalovém turnaji v Česku Open Air Cupu. Vedle českých týmů přijeli celky z Polska, Německa, Slovenska nebo Švédska. A bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní, během dne přechodní místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Zúžená vozovka vás zdrží na silnici 31 ve Střelecké ulici na Velkém okruhu v Hradci Králové v úseku od Gočárovy třídy po třídu Karla IV. Opravuje se tu plynovod. Ze silnic vše, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď to byla Helena Vondráčková, za chviličku Smokey, taky Eva Farná ještě přijde s písničkou a další. Takže dobré ráno, teď 7 hodin 39 minut, pohled na hodiny.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Začal bych krkonošským deníkem, kde vás zvou do muzea lyžování, protože tam lze vyrazit i v létě. Krkonošská roubenka je plná bicyklů teď aktuálně. Stylová roubenka s číslem popisným 1 v Dolní Brané ukrývá poklady českých olympioniků pocházejících z Krkonoš v originálním muzeu lyžování a je dobrým typem pro prázdninový výlet. V létě si tam můžete prohlédnout nejenom exponáty ze zimních sportů, které pozbíral legendární trenér a novopečený čestný občan Dolní Brané Aleš Suk, ale také výstavu Bicyklové nebe. Na výstavě je tedy možné teď vidět 22 historických i závodních kol ze sbírky Jiřího Plechaty ze Semil a doblové doplňky, dvě kola ultracyklisty Daniela Polmana z Nové Paky, který v loňském roce ohromil svět obdivuhodnou ultramaratonskou jízdou po trase Tour de France, anebo nejstarší exponát z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Tahle ta cyklistická výstava potrvá tedy až do 30. srpna v muzeu lyžování v Dolní Brané ve stylové roubence s číslem popisným 1, tak se tam zastavte, jestli třeba kolem pojedete. Tak to je krkonošský deník, dívám se taky do hradeckého deníku. Písmena z malšovické arény mizí v depozitu, skončí u starosty, část se použije. Hradecký fotbalový stadion mění své jméno, jak asi víte, s blížícím se přejmenováním na Finep arénu. Musel z pláště arény dolů nápis Stadion Hradec Králové, no a fanoušci okamžitě začali řešit, co s písmeny bude dál. Magistrát má jasno, část čeká recyklace, zbytek exil v depozitáři, a to vedle jedné z největších hradeckých legend. Písmena, pro která už na stadionu nezbývá využití, totiž v depozitáři symbolicky doplní jednu z nejvýraznějších postav hradecké historie. Už několik let tam v zapomnění je žulová socha legendárního hradeckého starosty Františka Ulricha, která se moc nepovedla. Podrobnosti k tomu přináší tedy na svých stránkách dnešní Hradecký deník. No a Český ráj usiluje o titul UNESCO. O tom, zda si Český ráj jako jediný geopark v Česku ponechá značku UNESCO, se rozhodne ještě letos v říjnu. Komisaři této mezinárodní organizace, která chrání kulturní a přírodní dědictví, oblast navštívili na konci června. Jejich cíl byl posoudit, zda prestižní označení obhájí. Není to totiž samozřejmost. Geopark před 2 lety dostal takzvanou žlutou kartu, což znamenalo prodloužení titulu jenom na 2 roky místo obvyklých 4. Orgán děluje buď zelenou, žlutou anebo červenou kartu. Zelená je nejlepší, žlutá upozorňuje na nedostatek a červená pak znamená konec držení označení. Geopark Český ráj tehdy získal žlutou kartu kvůli spolupráci s muzeem Českého ráje v Turnově. Důvodem bylo, že na straně rady panovaly obavy, že instituce prodává drahé kameny s nejasným původem. Muzeum nařčení odmítlo, ovšem rada byla neoblomná a horší hodnocení bez tak udělila, tedy tenkrát tu žlutou kartu. Jestli dostane Geopark Český ráj teď tu zelenou, uvidíme v říjnu, jak se píše ve velkém článku, který najdete na straně číslo 7, v dnešním Právu konkrétně. Tak se podívejte, přečtěte si, no a my vám dál přejeme hezké vstávání. Teď už další písnička, jak jsem říkal, Smokey ji pro nás mají teď.

0: Čeká nás víkend, který bude opět bohatý na nejrůznější události. Bude to opravdu hodně, co se v našem kraji bude konat. A jestli byste chtěli poradit, kam třeba zavítat, tak opět se podívejte na náš web hradec.rozhlas.cz, protože tam jsme opět před víkendem pro vás připravili takový souhrn toho nejdůležitějšího, nejzajímavějšího, takže připomínám třeba svátky růží v Opočně, taky připomínky a pětní akty u příležitosti 160. výročí bitvy u Hradce Králové, o které toho bude hodně slyšet dnes i v našem vysílání, jak už jsem také říkal, takže poslouchejte, tady vidím i noční prohlídku pevnosti Dobrošov, bude to také dnes 3. července a tak dále, už mrkněte sami hradec.rozhlas.cz, web Českého rozhlasu Hradec Králové, tam si najdete článeček s titulkem Tipy na víkend a tam už to všechno můžete pročíst, prostudovat a nechat se samozřejmě zlákat a inspirovat.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný, bude polojasno až oblačno, večer bude oblačnost ubývat a teploty 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16, vítr povane mírný severozápadní, během dne se ale malinko rozfouká, může přechodně místy mít i v nárazech rychlost kolem 55 km za hodinu. Tak a za chviličku si řekneme, kolik srdcí mají chobotnice a jak je to si jich chapadly a proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají. To jsou otázky, na které dnes odpoví Martin Písařík ve vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, takže za pár minut po písničce Evy Farné v dobrém ránu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hladina v Orlici nebezpečně klesá. Hradecká charita získala desítky stanů a spacáků. Sněmovna projedná omezení obstrukcí. Bude oblačno až polojasno. Večer ubývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. U nových zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Dobré ráno. Vodohospodáři z povodí Labe musí kvůli pokračujícímu suchu vylepšovat vodu z přehrady Pastviny tok divoké Orlice. Do nádrže teď přitéká přibližně 400 litrů vody za sekundu, vypouští se ale zhruba dvojnásobek. Cílem je zajistit takzvaný minimální zůstatkový průtok v divoké Orlici, který je nezbytný pro zachování života vodních organismů, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Vodní toky vzhledem k nízkým úhrnům srážek je potřeba nadlepšovat. Znamená to, že z přehrady vypouštíme více vody, dokonce dvojnásobek přítoku, tak aby v Orlici byl zajištěn minimální zůstatkový průtok. To znamená průtok, který pomůže v řece zachovat život.
1: Oblastní charita v Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení, které už nechtěli odvážet domů. Charita si převzala 48 stanů, 33 spacáků, 30 karimatek a 18 velkých plachet. Využije je v azylovém domě matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval taky na poslance s takzvaným přednostním právem, tedy kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09

0: Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16, vítr mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na osobní auto s defektem dejte pozor, na dálnici 11 blokuje výjezd na 39. kilometru směrem na Hradec Králové. A nehoda se zraněními na Klicperově náměstí v Chlumci nad Cidlinou u prodejny Penny. Na místě jsou záchranáři, projíždějte tu opatrně. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A co pro vás ještě máme dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Vidět východ slunce z vrcholu Sněžky je společný cíl všech, kteří se dnes chystají na tradiční pochod z Dolní Kalné na Trutnovsku. 50 km dlouhou trasu spod Krkonoší až na vrchol Sněžky budou turisté zdolávat už po 60. No a jak na první výstup vzpomínají ti, kteří ho absolvovali, uslyšíte za chviličku v reportáži Kateřiny Kohoutové. Poslechněte si. Hostem po půl deváté pak bude dnes vedoucí oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové Ludmila Němcová, kterou Česká asociace sester odměnila cenou Florence Nightingaleové za její působení ve zdravotně sociální problematice. Oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové poskytuje jinak péči opravdu širokému spektru pacientů, pomáhá dětským pacientům, vážně nemocným, lidem se závislostí na návykových látkách, lidem žijícím na ulici a velkou skupinu tvoří také seniori. O tom všem budeme s Ludmilou Němcovou po půl deváté také mluvit. Takže vstávejte dál s námi, Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno. A Jakub Šmit se přidává.

0: 8 hodin, 12 minut, za 3 minuty už bude 8:45. Dobré ráno z Hradce Králové. No a noční dálkový pochod za východem slunce na Sněžku se letos jde už po 60. Jak jsem před chvíličkou také říkal, účastníci vyrazí tedy dnes v podvečer od Sokolovny v Dolní Kalné na Trutnovsku na 50 kilometrů dlouhou trať. Akci každoročně chystají členové jednoty Sokol a s nimi i desítky dobrovolníků. No a mezi nimi jsou i ti pamětníci vlastně, kteří šli tenkrát ten pochod před těmi 60 lety poprvé.
1: V 17 letech a vzali jsme kurz, tamhle je Sněžka, takže jdeme, tak jsme šli ke křížku a po poli a po louce.
2: Zdena Marková, seniorka, cesta byla hodně dobrodružná.
1: Byla, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale věděli jsme, že se chceme podívat na Sněžku a že chceme vidět východ slunce.
2: Kdo všechno šel? Byli to takoví ti místní nadšenci?
1: Pan učitel s paní Drahoňovskou, moji rodiče šli oba dva, pak tady, co jsme se tak pozbírali, co jsme se znali, tak jsme se sešli.
2: Miroslav Marek
3: se vymyslel, že to bude za východem slunce, aby to mělo nějaký jakýsi ráz a vylepil se plakát a přihlásilo se vlastně 49 lidí, 50 se jich nesehnalo, ten jeden nám chyběl, ale byli to vlastně všechno lidi z Dolní Kalny. Plus tam byli asi dva nebo tři, kteří tady byli, nebo přijeli na prázdniny.
2: Organizace toho prvního ročníku nebyla nějak náročná?
4: Moc ne, akorát tam jsme laborovali, ne podle azimutu přesně, ale tou přímou trasou a teď, kde jsou nějaké cesty, aby jsme nešli obilím někde přes pole.
2: Vysvětluje jeden z hlavních organizátorů Jiří Drahoňovský, jak ty přípravy vypadají teď.
4: Co jdou ty turisti? Tak nejhorší úsek pro ně potom je ze Sněžky údolím Bílých Holabé, kde je to kamenitý, je to chodníček pěkný, ale je to horský kamenitý chodníček. A jináč vlastně ostatní je po pěkných cestách.
2: Na co by člověk neměl zapomenout vzít si sebou?
1: Určitě baterku, něco málo k jídlu a hlavně pláštěnku. Ta tě zachrání i před deštěm, i před chladem, protože když se pak jde nahoru a čepici.
4: A ráno před východem slunce potom ono se vždycky ochladí, takže vážně, když je odpoledne 25-30, takže počítat s tím, že tam bude kolem 5 stupňů. Někdy k nule.
2: Všichni účastníci pochodu věří, že se počasí vydaří a uvidí krásný východ slunce z Dolní Kalné. Na Kohoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak jak bude? Obracím se s touhle otázkou na Jaroslava Tučka, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Jaroslava. Dobré ráno.
1: Povídejte. Hezky. Tak povídejte.
2: Dneska za tou studenou frontou se nám trošku zase vyčasí, polojasno až oblačno, s tím, že pak večer bude oblačnosti zase ubývat, bude se oblačnost rozpouštět. Maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. No a vítr, ten bude foukat od severozápadu, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v průběhu dne potom se přechodně rozfouká i s nárazama kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu. Rostlové podmínky díky větru máme velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: No a co zítřek a víkend jako takový, sobota, neděle, co nás čeká?
2: Ta sobota bude lepší než ta neděle. V sobotu v noci jasno nebo skoro jasno, s tím, že ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 14 do 11 stupňů Celsia. Vítr v noci západní až severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a v sobotu ráno bude jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne pak naskáče oblačnost, bude polojasno až oblačno. Večer od severozápadu pak začne přibývat oblačnost, bude to frontální oblačnost a na konci dne přelom sobota neděle se na západě a v Krkonoších ojediněle objeví i přehánky. Zítřejší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer potom bude slábnout. No a ta neděle, oblačná až zatažená, místy s přeháňkami nebo s deštěm, hlavně dopoledne, odpoledne přeci jenom by těch srážek už mělo být méně. Minimální teploty 14-10, maximální 21 až 25. Vítr stále bude foukat poměrně citelný od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v pondělí ještě přidám zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo s deštěm, minimální teploty 15 až 11, maximální 19 až 23 a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže ten vítr nás bude trápit až do středy.
1: No a povězte pak, Jaroslave, vidíte tam zase nějakou vlnu veder tropických, protože se říká, mluví se o tom, že se to zase nějak blíží, nebo co?
2: No, v průběhu příštího týdne, to znamená až do čtvrtka, ty teploty se budou držet těsně nad 20 stupňů, pak by se mělo oteplovat. Vypadá to, že snad ta neděle možná už i 30 stupňů.
1: Dobře, příští neděle tedy samozřejmě.
2: Příští neděle, ano.
1: Budeme to sledovat samozřejmě s meteorologi Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové každý den. Dneska děkuju za předpověď Jaroslavu Tučkovi. Hezký víkend, nashledanou.
2: Nápodobně, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Luka.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jan Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já při

0: ku nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V 10 hodin skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Předpokládaná hodnota tendru je 3 miliardy 360 milionů. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program dnes zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Desítky dětí z dětských táborů nepojedou na slíbené letní tábory, protože je na poslední chvíli zrušil spolek Tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze. Zrušení spolek vysvětluje organizačními problémy. Tenista Jakub Minčík končí ve Wimbledonu ve druhém kole. Vypadla i Karolína Plíšková. Postoupili naopak Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na osobní auto s defektem dejte pozor, na dálnici 11 blokuje výjezd na 39. kilometru ve směru na Hradec Králové a nehoda se zraněním se ještě odstraňuje na Klisperově náměstí v Chlumci nad Cidlinou u prodejny Penny. Na místě jsou záchranáři. Ze silnic vše, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 7 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno. No a máme pro vás taky dobrou zprávu. Do fakultní nemocnice v Hradci Králové putuje další ocenění za skvělou práci, tentokrát s cenou Florence Nightingaleové, kterou uděluje Česká asociace sester. Odešla vedoucí oddělení sociální péče fakultní nemocnice Hradec Králové Ludmila Němcová, tak jsem moc rád, že k tomu teď taky můžeme v dobrém ránu blahopřát. Paní Němcová, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, zdravím tak, všechny.
0: Ocenění České asociace sester je právě za vaše působení ve zdravotně sociální problematice. Co to pro vás znamená, to ocenění, které jste obdržela?

0: Tak je to velká čest, každopádně to vnímám jako poděkování nejenom za svoji práci, ale hlavně za práci celého kolektivu, protože bez toho kolektivu, v kterým působím, bych asi takových met nemohla dosáhnout.
1: Já jsem říkal, že jste vedoucí oddělení sociální péče ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, tak k čemu všemu vlastně tohle oddělení slouží?
0: Dalo by se říci, že naším takovým krédem je pomoci zvládnout pacientům a jejich příbuzným nepříjemnou situaci, kterou jim přinese nemoc, ať už je to po té sociální stránce nebo nějakých těch dalších problémů, které sebou to onemocnění nese.
1: Já vím, že to je tedy hodně široká péče, poměrně širokému spektru pacientů, od miminek po seniory.
0: Přesně tak.
1: Určitě je potřeba k tak rozdílným skupinám taky přistupovat různým způsobem.
0: Samozřejmě, jinak musíte jednat s dětmi, jinak musíte jednat s lidmi, kteří jsou zúzkostnělí zprávou o své nemoci, jinak musíte jednat s člověkem, který zrovna momentálně není naladěn na to, aby s váma byl v upřímné komunikaci. A hlavně musíte být ke všem těm pacientům empatický a nabízet jim tu pomocnou ruku, musí to být z vás znát.
1: Senioři, to je asi velká skupina, které pomáháte.
0: Senioři je velká část našich klientů, našich pacientů, které pomáháme. Ono se to odvíjí i od toho, jak dochází, jak postupně populace stárne, tak nám narůstá i tato skupina, ale nejenom bohužel tato.
1: A můžeme třeba říct konkrétně u těch seniorů, s čím jim pomáháte u vás?
0: Tak pomáháme třeba s tím domluvit péči do jejich přirozeného prostředí, pakliže jejich zdravotní stav umožňuje to, že mohou být propuštěni domů, takže domlouváme sestřičky, které budou docházet do jejich domácnosti a zajišťovat nějaké zdravotnické potřebné úkony. Dáváme rodinám nebo pacientům kontakty na pečovatelské služby, informujeme je třeba o odlehčovacích službách, o dalších možnostech, ale informujeme je třeba i o tom, jak požádat o příspěvek na péči, o různé dávky a podobně. V podstatě by se ve stručnosti dalo říct, že tak nějak jakoby nastíníme tu cestu, ty možnosti, které jsou, a pak už to vlastně zase přebírají ty další organizace, které třeba působí i v tom terénu.
1: Protože člověk v tu chvíli, když se dostane do nějaké svízelné situace, vlastně neví kudy kam, takže vy jste tady od toho, abyste je nasměrovali.
0: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vlastně člověk, když na něj valíte ty informace, tak tím, jak je ve stresu, tak ne vždycky všecko je schopen pobrat. Takže se snažíme i, je-li to možné, třeba s rodinou komunikovat e-mailem, kdy jim napíšeme písemné informace o tom, jak mohou postupovat, kam se mají obrátit a tak, protože potom, když přeci jenom trošku zvládnou ten prvotní stres, tak už se v tom lépe orientují, ale často se na nás obrací i opakovaně, takže je nějakým způsobem provázíme tou situací.
1: A jak jste se k tomu vůbec dostala a proč jste si zvolala právě práci v oblasti sociální péče?
0: Tak já v podstatě jsem se tímhletím zabývala už asi od základní školy, kdy jsem byla takovým tím motorem různých třídních akcích a postupně jsem se propracovala do tohohle z toho oboru a působím v něm přímo ve fakultní nemocnici od roku 91, předtím jsem ještě na minulém pracovišti dělala nějaké sociální poradenství, takže vlastně už je to více jak 35 let, co jsem ve fakultní nemocnici a zatím si nedovedu představit, že úplně z toho vypadnu.
1: A jak se třeba za ta léta ta vaše profese proměnila? Protože všechno se vyvíjí nějakým způsobem, tak předpokládám, že i v téhle té oblasti.
0: Přesně. Já jsem 25 let jsem pracovala na ambulanci pro alkoholismus a jiné toxikomanie při psychiatrické klinice. A vlastně, když jsem tam v tom roce 91 začínala, tak z těch našich pacientů, to si pamatuju, to číslo do dneška bylo 15 toxikomanů a 5 lidí závislých na lécích. Neměli jsme žádného gamblera, všechno ostatní byli lidi s problémem se závislostí na alkoholu. tři čtvrtě těch pacientů tvořili muži. Když se podívám teďka, konzultuju s kolegyní, která tam teďka působí, tak se ta problematika velice, velice posunula. Tyto údaje statistické jsou úplně někde jinde. Zrovna tak i co se týče té somatické části, tak vlastně tím, jak přibývají problémy, ať už přibývá lidí bez domova, bez zázemí, seniorů, osamělých seniorů, kteří mají třeba své děti v cizině nebo bydlí daleko, narůstá problematika dětské psychické nemoci. Takže velice se to proměňuje podle toho, jaké působí vlivy na různé generace. A tomu samozřejmě musíme i přizpůsobovat naši práci.
1: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes v Dobrém ránu vedoucí oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové Ludmila Němcová, oceněná cenou Florence Nightingaleové, kterou uděluje Česká asociace sester. Budeme si povídat, paní Němcová, i za chvilku po písničce. Děkuji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes vedoucí oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové Ludmila Němcová, kterou Česká asociace sester odměnila cenou Florence Nightingaleové za její působení ve zdravotně sociální problematice. Oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové, jak už jsme říkali, poskytuje péči opravdu velmi širokému spektru pacientů, pomáhá dětským pacientům, vážně nemocným, lidem se závislostmi na návykových látkách, lidem žijícím na ulici a velkou skupinu, tak jak už jsme říkali před písničkou, tvoří i seniori. Ale vlastně oddělení sociální péče, paní Němcová, už je tady jak dlouho ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové? To není žádná novinka.
1: Není to určitě žádná novinka. To naše oddělení vlastně vzniklo už v 70. letech. Na počátku tedy tam byly 3 pracovnice. Momentálně je nás 14 na 12,5 úvazku a zajišťujeme prakticky celou nemocnici, včetně léčebny návykových nemocí v Nechanicích, která je součástí fakulty.
0: Jak vypadá ta spolupráce mezi vámi a třeba lékaři? Daří se propojovat ten medicínský svět právě s tím sociálním?
1: Myslím si, že i v této oblasti dochází k velmi dobrému posunu. Myslím si, že k tomu přispělo i to, že jsme před několika lety navázali spolupráci s lékařskou fakultou v tom slova smyslu, že chodím vždycky v letním semestru do 5. ročníku k medikům a seznamuju je s naší činností v tom, v čem jeho ročníku k medikům a seznamuju je s naší činností v tom, v čem my můžeme pomoci a zároveň i těm medikům nabízíme předstátnicovou praxi u nás. A zatím, co máme zkušenosti, tak se osvědčuje to takový ten pohled z té druhé strany, že to není jenom ta nemoc, ta bolavá část, ale že vlastně toho člověka to zasáhne i do jiných oblastí. Ta nemoc.
0: Vzpomněla byste se na nějaký příběh s dobrým koncem, protože vy jste musela zažít spoustu takových případů a příběhů vlastně, které třeba ani nedopadly dobře, ale mě spíš zajímá ten s nějakým dobrým koncem. Kdy vás to taky musí potěšit a zahřát u srdce.
1: Jistě, na tom mém bývalém působišti v ATčku, tam jsem byla s lidmi v každodenním kontaktu, takže tam jsem se blíže dostala k těm případným happy endům častěji. Teď na té somatice zas tak často tu zpětnou vazbu nemáme, protože jsme přeci jenom v kratším kontaktu s těmi pacienty a jejich blízkými, ale vždycky nás potěší, když se k něčemu takovému dostaneme a mě teďka vytane na mysl příběh jednoho malého chlapečka, kterému nebyly ani 3 roky a který se ocitl v nemocnici pro týrání ze strany matky a jejího přítele, kdy si tak to malé dítě prožilo opravdu velmi, velmi ošklivé věci, které jsme i my na tom oddělení oplakali, když jsme se je dozvěděli. A když jsme se potom asi po 3 letech dozvěděli, že tento chlapec žije spokojeně v pěstounské péči a zatím nejsou znát na něm žádné ani zdravotní, ani psychické následky, tak to nás velice potěšilo. Hmm. Mohla bych takových příběhů vzpomenout spoustu, ale na to asi tady nemáme prostor.
0: Jeden za všechny jste zmínila, jak tyhle ty věci doléhají na vás osobně, protože člověk si nechce brát práci domů, samozřejmě, ale když zažívá nějaké takovéhle hodně emocionální záležitosti, tak to přeci jenom v něm nějakým způsobem zůstává. Tak jak tohle řešíte vy sama za sebe, pro sebe?
1: Tak samozřejmě úplně se tomu nevystříháte, nevyvarujete se, jsou věci, které vás prostě za to srdíčko chytnou. Ale tak, aby jsme dokázali být svěží a pomáhat těm lidem, tak musíme o to svoje zdraví dbát. Důležité je zázemí v rodině, které vás podrží. Důležitý je i ten pracovní kolektiv a musíte dbát o to, abyste se uměl odstřihnout od těchto problémů, když už jste doma. A vlastně i tak v tom pracovním kolektivu, aby jsme měli chvilky, kdy můžeme myslet na něco jiného.
0: Co pro vás ta práce znamená? Proč má smysl pomáhat třeba i nad rámec povinností? Protože to určitě často děláte u vás.
1: Tak, nevím, prostě celý život mě to baví, možná je to daný i tím mým znamením, v kterým jsem narozená, který má takový to, že je to rodinný typ. Děti mi říkali, že mám syndrom kvočny, to znamená, že mi je nejlíp, když je mám všechny kolem sebe a opečovávám je a takhle občas se uchylím k tomu i v práci, kdy pečuju o to, ty své kolegyně takovým tím maminkovským způsobem. No, v takových chvílích já jsem šťastná, když jsem prostě tak vočná.
0: Říká vedoucí oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové Ludmila Němcová, kterou Česká asociace sester odměnila cenou Florence Nightingaleové za její působení ve zdravotně sociální problematice. My k tomu ještě jednou moc blahopřejeme. A děkujeme, že jste přišla.
1: Děkuju a přeju hezký den.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Přeju vám taky hezký den samozřejmě a my budeme pokračovat za chviličku pátečním dopoledním habadě.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Hradecku začínají připomínky bitvy na Chlumu. Ministerstvo hledá dopravce pro rychlíkovou trať z Prahy do Trutnova. V Karlových Varech začíná filmový festival. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. Na Hradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program dnes zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové pak výročí připomene série koncertů nebo večerní ohňová show. Součástí programu je dnes i otevření nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu za necelých 20 milionů korun, popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
2: Jsou tady tři na sobě nezávislé příběhy poskytnuté prostřednictvím interaktivního komiksu v aplikaci od herního studia Charles Games. A zároveň celá ta expozice je vlastně protchnutá snahou nabídnout opravdu emocionální zážitek, který nebude vyprávět, kdo, kde, s kým, v kolik hodin bojoval, ale o tom, co to pro ty lidi znamenalo.
0: Za hodinu skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Do tendru s předpokládanou hodnotou 3 miliardy 360 milionů se mohli dopravci hlásit od poloviny dubna. Na trase teď jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
3: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalista Patrik Audas

0: CZ. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na osobní auto s defektem ještě dejte pozor na dálnici 11 na výjezdu na 39. kilometru ve směru na Hradec Králové a s omezeným průjezdem počítejte až do večera na silnici 35 u Ulibice na Jičínsku. Tady pracuje údržba. Ze silnic vše, dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 9 hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V tuto chvíli už dopolední habaděj. Dnes je 3. července a jak už jsme zmiňovali, přesně před 160 lety došlo nedaleko Hradce Králové k památné prusko-rakouské bitvě, která změnila Evropu. My jsme pro vás dnes připravili vzpomínkový speciál. Naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová se přenese do roku 1866 a bude pro nás mít zprávy, můžeme říct, skoro z první linie. Vyzkoušíme, jak by asi vypadalo naše zpravodajství, kdyby rozhlas vysílal už před 160 lety. S Karolínou se spojíme už za chvíli, kromě toho vás pozveme třeba na botanickou vycházku a v soutěži Zámecké léto navštívíme zámek Kravaře. Jana Kudyvejsová přeje hezký pátek.

0: teď už náš speciál ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je to přesně 160 let, kdy u Hradce Králové došlo k velké prusko-rakouské bitvě, která skončila drtivou porážkou pro Rakousko, což vedlo k zásadní změně rozložení sil v celé Evropě. Všechno se událo prakticky během několika hodin. A právě ty se pro vás v dnešním vysílání pokusíme zmapovat v projektu s názvem Po stopách bitvy 1866. Proto jsme naši rozhlasovou stopařku Karolínu Davidovou pomyslně vyslali o 160 let zpátky, aby pro nás zachytila stěžejní momenty onoho osudného dne. Teď se s ní tedy poprvé spojíme. Tak Karolíno, dobré dopoledne. Kde začíná tvá dnešní cesta válečné zpravodajky?
1: Právě se nacházím na Pražském předměstí, kousek od Hradce Králové, přesněji tedy před vstupem do hostince u města Prahy, číslo popisné 17, kde před malou chvílí skončila improvizovaná tisková konference před chystaným vojenským střetem pruské a rakouské armády. Té se účastnily špičky našeho velení, včetně korunního prince Alberta, podmaršálků Gablenze a Galase. Chyběl pouze velitel Krysmanič, ten byl odvolán zpět do Vídně. Podle slov Ludwiga von Benedek je rakouská armáda dobře připravena na pozicích Dolní Přím, Problus, Lípa, Chlum, Neděliště, ze kterých hodlá vést defenzivní způsob boje.
2: Na vítězství!
1: Spoléhat se chce přitom na naše prvotřídní dělostřelectvo.
2: Být před bitvou? Od maršálku Gablenci ani nápad. Krom toho máme nejvyšší čas vyrazit. Nepřítel nás může kdykoliv překvapit.
3: Překvapit? Potom, co jsem ho utrutnova vypráskal, bude rád, když dorazí, alespoň v podvečer. Tak aspoň rychlý přípitek na vítězství, pane Benedeku.
2: No tak to v žádném případě.
3: No pánové, a vy?
4: Výborně.
0: Zdá se, že nálada v našem štábu je zatím hodně optimistická. Máme nějaké bližší informace i z pruského tábora?
1: Na otázku reportéra Williama Howarda Russella z britských listů The Times, zda má naše velení alespoň nějakou představu o poloze nepřítele, odpověděl podmaršálek Gablenz vyhýbavě. Připomenul, že druhou pruskou armádu vítězně zadržel již před 5 dny u Trutnova a tak podle něj lze předpokládat, že v tuto chvíli se nepřítel nachází někde v okolí Dvora Králové. Nicméně podle nejnovějších informací, které se mi podařilo získat, je velitel pruské armády král Vilém I. již na svém velitelském místě u obce Dub, nedaleko Sadové, a chystá se...
2: U Sadové? Jak to, že mě nikdo neinformoval, že Prusové jsou již v bojových pozicích? Pánové, odjezd, okamžitě! Směr Chlum!
1: Jak jste sami mohli slyšet, štáb rakouské armády se chvatně přesouvá směr Chlum. Pro tuto chvíli se s vámi tedy loučím.
0: Děkujeme Karolíně Davidové, která pro nás celý den bude dění v okolí Chlumu sledovat a určitě se brzy přihlásí s dalšími novinkami.

0: V dopoledním Habaději vás taky dnes zveme do přírody, a to zítra na botanickou procházku Rychnovskem. Víc nám už teď řekne Barbora Šťásková z ekocentra Ároša Dobré, které Vycházku pořádá. Dobré dopoledne, zdravíme.
1: Dobré ráno, zdravím posluchače Radiožurnálu.
0: No a vy byste měli, tak my jsme Český rozhlas Hradec Králové, jenom upřesním, ale Český rozhlas jako Český rozhlas. Ano. Vy byste měli vyrážet zítra o 9:30 dopoledne, což je vlastně touto dobou, přibližně teď je 9 hodin 20 minut. Jakou trasu máte naplánovanou?
1: Máme naplánovanou trasu, která je vhodná i pro rodiny s dětmi, s kočárky. Bude to vlastně takovou zpevněnou, obyčejnou lesní cestou, kde se ale zaměříme, co roste v Pangejtu, na louce, v lese. Budeme koukat na všechny rostliny, které uvidíme, vzácné i obyčejné. A je trasa vhodná i pro kočárky, to určitě zvládnou, jenom poslední úsek vede to na vrch Špičák, poslední úsek už je takový trochu horolezecký, tak tam ty kočárky zůstanou dole v lomu a budou se kochat tou přírodou, která je v tom lomu.
0: No a vy se zaměříte prý i na rostliny, které by měly jít ochutnat, zkrátka na jedlé rostliny,
1: ano.
0: Které třeba se v té lokalitě vyskytují?
1: Ano, my tam budeme mít našeho kolegu Pavla Světýka, který je expert na spásání trávy všeho druhu a rostlin, a on si tam připraví malou ochutnávku. On něco maličko přiveze a pak s lidmi budeme objevovat, co tam roste. Jo, takže určitě ptačinec, žabinec, pěťour, a on by nám měl možná připravit nějakou pomazánku nebo něco takového dobrého. Takže uvidíme, co tam objevíme, ale něco si připraví a přiveze už sebou a bude lidi motivovat, aby jedli.
0: To bude.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak to je důležité. Na konci by taky měli mít všichni natrhanou kytici z invazivních druhů. Které rostou tam, kudy půjdete? Co to třeba bude?
1: Tak tam je největší problém s lupinou mnoholistou a my to vezmeme takovým tím tradičním způsobem. Nechci říct, že lidi naučíme kosit s kosou, ale určitě si to vyzkouší. Už nám hodně odkvetla. Letos je to maličko takový brzčí to květení, ale ještě kvete, má i semena. Takže kytice budou menší, než jsme plánovali, ale ještě kvete a lupina je čeká ve váze.
0: Odcházíte zítra v 9 hodin 30 minut. Kde přesně je sraz účastníků?
1: Ano, sraz je na křižovatce, která se jmenuje Plasnice Úhor. Je to mezi Deštným, Forlických horách a Plasnicí. Je tam autobusová zastávka a je tam takové menší parkoviště, kde se dá zaparkovat.
0: Účastníci...
1: A více informací máme na Facebooku, takže tam se dá najít.
0: Paráda, takže
1: lokace.
0: Ekocentrum Ároša Dobré.
1: Ano.
0: Účastníci se mohli i předem hlásit, pokud to někdo nestihl, může dorazit přímo zítra na sraz o 9:30.
1: Určitě může. Rádi všechny uvítáme.
0: No takže my zveme, počasí má docela přát, my to ještě i dnes budeme zjišťovat od meteorologů aktuálně. Ať se vám to podaří, ať si krásně užijete výlet, botanickou procházku. Barbora Šťásková, děkujeme za pozvání a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme krásné páteční dopoledne. Teď už je tu Láďa Hruška, tentokrát se sedmikráskovým syrupem. Je i léčivý, působí protizánětlivě, podporuje vykašlávání, je blahodárný i pro močové cesty a ledviny a my pro vás máme doporučení, jak si ho snadno připravit doma.
1: Na sedmikráskový syrup budeme potřebovat 500 květů sedmikrásek, 1 kilo cukru, 1 litr vody a 1 až 2 citrony, nejlépe v biokvalitě. Čisté květy vložíme do hrnce, přidáme omytý a na plátky nakrájený citron a vše zalijeme horkou převařenou vodou. Hrnec přikryjeme pokličkou a necháme směs louhovat, ideálně do druhého dne. Druhý den tekutinu scedíme přes husté síto nebo čisté plátinko a květy důkladně vymačkáme, abychom získali maximum účinných látek. Do tekutiny přimícháme cukr, směs zahříváme a pomalu vaříme na mírném ohni, dokud nezískám požadovanou syrupovou konzistenci, cirka 15 až 30 minut. Horký syrup nalijeme do čistých sterilizovaných sklenic či lahví, pevně je uzavřeme a otočíme dnem vzhůru. Užíváme po lžičce jako prevenci nebo v horkém čaji proti kašli. Dobrý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pokud právě vymýšlíte plán na další dny, na příští dny, tak doporučuji zbystřit, protože naše létající reportérka Zuzana Boučková právě míří do Rychnova nad Kněžnou, kde už příští pátek, tedy 10. července v 18 hodin, startuje oblíbené putování se Zilvarem. Zuzko, ty si na chvilku zastavila u krajnice, tak nám prozrať, co tě do Rychnova táhne už takto v předstihu. Dobré dopoledne přejeme.
2: Pěkné dopoledne. Městské informační centrum tam totiž na léto chystá, jak si správně zmínila, skvělé hrané divadelní prohlídky města. Dnes se tam potkám s herci v kostýmech, z Poláčkovy knížky Bylo nás pět a už teď vím, že přijde mladý Zilvar, Bejval a Rampepurda i se psem Pajdou. Během prázdninových pátků budou totiž převlečení hrdinové knihy Bylo nás pět provázet lidi po městě, oživovat staré scénky a příběhy a dávat dětem soutěžní úkoly. Návštěvníci přitom dokonce potkají i Magdalenu Dobromilu Retykovou, která prý pro všechny upeče sladké překvapení. Dnes mám v plánu zjistit další informace a část představení vidět na vlastní oči, abych vám mohla odpoledne říct více.
1: Tak to bude skvělý návrat v čase, ale vyvrcholením téhle zhruba hodinu a půl dlouhé trasy prý není Poláčkův koloniál, ale jeden obří historický unikát. Je to tak a jaký?
2: Ano, ano. Celé toto putování končí v renesanční zvonici u zámeckého kostela. Uvnitř visí zvon Kryštof z roku 1602. Váží skoro 6 tun a je to jeden z největších historických zvonů v Čechách. Jeho srdce tlouklo 400 let na jedno místo, takže ho museli zrestaurovat a otočit. A nejlepší na tom je, že návštěvníci si na tohohle obra budou moci sami zazvonit. Jen upozorňuji, že je nutná rezervace v infocentru a akce se o prázdninách koná jen za dobrého počasí.
1: Zuzana Boučková v Rychnově nad Kněžnou zjistí ještě víc. Další podrobnosti taky fotí, natáčí, takže kostýmy i slavný zvon Kryštof uvidíte už brzo na našem webu, taky na našem Facebooku a na našem Instagramu. Zuzko, šťastnou cestu a naslyšenou odpoledne.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k nim může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc. Má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v Zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to, jo, už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte?
1: A je.
0: Já jsem myslel, že to dopadne
1: dobře. Já nevím,
0: já
1: jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se,
0: no,
1: naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste po neděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co, neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravaří? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michailovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Lhotě pod Lipčany mají sraz Lhoty. Voda v přírodních koupalištích v kraji je zatím většinou dobrá. Při platbě kartou v zahraničí dejte pozor na převod měn. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezké dopoledne. Ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku začal 44. ročník sjezdu obcí se slovem Lhota nebo jeho obdobou v názvu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehvot a nebo Lehvotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na programu jsou kromě řady koncertů i soutěže nebo společný průvod účastníků. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala, doplňuje nezávislý starosta Jaroslav Jelínek.
2: Nám se obec rozroste pětinásobně. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude starý město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
0: Zhoršenou kvalitu vody má v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Minulý týden měl horší vodu taky oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat. Informovala o tom na webu krajská hygienická stanice. Zatím jediným přírodním koupalištěm, které kvůli nevhodné vodě ukončilo koupací sezonu, je stříbrný rybník v Hradci Králové. Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou, ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert asociace Tomáš Hládek lidem radí, aby při takzvaném dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
3: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa čekají další zápasy. Ve 20 hodin našeho času se utkají Austrálie a Egypt. O půlnoci narazí Argentina na Kapverdy a o půl čtvrté se utká Kolumbie s Ghanou. V ranních utkáních fotbalisté Portugalska postoupili po výhře 2-1 nad Chorvatskem do osmifinále mistrovství světa. Španělsko porazilo 3-0 Rakousko a Švýcarsko zvítězilo nad Alžírskem 2-0.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio zůstává na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vaše.

0: I po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, ve kterém mimo jiné pokračuje náš speciál, protože je 3. července a přesně před 160 lety došlo nedaleko Hradce Králové k prusko-rakouské bitvě, památné a velice známé. Naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová se přenesla do roku 1866 a má pro nás zpravodajství přímo z bojiště. Zkoušíme zkrátka, jak by asi vypadalo naše zpravodajství, kdyby rozhlas vysílal už před 160 lety. Takže s Karolínou se dnes už po druhé spojíme za okamžik, ale nevynecháme ani soutěž Věřte, nevěřte, ta nás čeká po 10:30. Přejeme hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Je krátce po 10. hodině a připravená je opět naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová, která by pro nás v tuto chvíli měla mít nové informace o vývoji prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Dobré dopoledne, Kájo.
1: Dobré dopoledne, dnes podruhé zdravím do studia.
0: Tak kde jsme tě tentokrát zastihli?
1: Momentálně se nacházím na linii fronty Chlum-Neděliště, kde jsem očekávala mohutné obranné přípravy, ale prakticky nikdo tu není. Vidím jen pár vojáků a jejich úmornou snahu o vytvoření okopů. Zdá se, že zrovna přijíždí někdo z velení, podle všeho jde o plukovníka Pidola.
2: Vojine? Proč je vás tu tak málo?
3: Pane plukovníku, 4. sbor se na rozkaz podmaršálka Festetyče přesunul na hranici lesa Svívu a má slojet.
2: A co 2. sbor?
3: 2. sbor odešel za nima.
2: To je celý Festetyč, dělá si co chce. To jsou pořád přesuny tam zpátky. Bojem o Svíb zbytečně odkrývá naše severní křídlo a přitom právě tam od dvora míří Prusové.
1: To víte jistě, pane plukovníku?
2: Ano, z Josefovské pevnosti telegrafovali, že 2. pruská armáda postupuje neuvěřitelně rychle. Musím varovat štáb na Chlumu.
1: Jak můžete sami slyšet, situace není jednoduchá. Pokusím se dostat ke Svíbu a Nedělišti, kam údajně podmaršálek Festetyč svévolně přesunul své sbory a nyní tam patrně vede prudké boje. Z linie fronty Chlum Neděliště pro Český rozhlas Hradec Králové Karolína Davidová.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Naše reportérka Karolína Davidová dál sleduje, jak postupovaly události v roce 1866, přesně v den prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Co se ten den před 160 lety odehrálo, co rozhodlo o prohře Rakouska a některé klíčové momenty, shrneme dnes v našem vysílání taky s historikem z Muzea východních Čech v Hradci Králové Josefem Šrámkem a bude to po 11. hodině. Teď ale už v našem vysílání taky oslovíme opět děti a budeme se bavit o jednom fenoménu, který z dnešního světa možná pomalu mizí, a je to cirkus. Před 135 lety 3. července 1891 se narodil Karel Kluckský, artista a drezér koní, který založil slavný cirkus Kluckský. Dnes se názory na existenci a působení cirkusu ve společnosti hodně různí. Pravdou je, že kdyby se nějakého sociologického výzkumu účastnili děti, výsledky by asi vypadaly jinak. Děti určitě cirkus vnímají jiným úhlem pohledu než dospělí, tedy pokud cirkusové představení vůbec někdy zažili. Ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je cirkus?
2: Cirkus je takový stan, který, že tam jsou lidi a sednou se, koukají se, můžou tam jíst popcorn, no a dívají se a je tam lev a takhle držej takový kruh a ten lev ho přeskočí. To je cirkus.
3: Je to takový stan a je plný zvířat. Jsou tam třeba medvědi, sloni, velbloudi, koně, psi, třeba tam žijou kobry.
1: Co je tam nejvíc legrační?
2: Já vím, tam je nejlegračnější klaun.
3: Na jednoho pána vysypal klaun popcorn.
1: Jak se jmenuje pán, který pracuje s tygry?
3: Krotitel.
1: A je to nebezpečná práce?
3: Jo, je, protože tygry jsou divoký a může je i sežrat, poškrábat, může je i skrotit, aby byli hodní, aby se spolu kamarádili.
4: A takhle to vidíme my.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 5 minut bude 10:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, ještě si zahrajeme třeba Jaromíra Nohavicu nebo Xindla X a pak už se pustíme do soutěžení. Opět tu bude naše dopolední hra Věřte, nevěřte, ale ještě předtím samozřejmě předpověď.
1: Počasí.
0: Voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslavu Tučkovi. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Dnes po ránu to bylo venku docela dost dobře svěží, teploty ale budou samozřejmě stoupat. Jak nás dnešek naladí na víkend, jak bude?
2: Dnešek nás naladí, já si myslím, v celku pozitivně a v celku optimisticky. Za tou studenou frontou se sice rozfoukalo, což bude takový asi jediný negativní prvek na tom počasí. Nicméně slunce svítit bude, budeme mít polojasnou až oblačnou oblohu po celý den, až večer pak oblačnost bude se postupně rozpouštět. No a ty teploty by se měly vyšplhat do hodnot 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 13 až 16, no a ten zmiňovaný vítr fouká od severozápadu, rychlost má 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne potom může být přechodně až čerstvý o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu. No a díky větru máme rozptylové podmínky velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: No a co přinese víkend? Bude lepší sobota nebo neděle?
2: Ta sobota bude určitě lepší. Sobota v noci bude jasná nebo skoro jasná. Teploty nám spadnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Vítr stále bude v celku svižný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. A přes den po ránu jasná nebo skoro jasná obloha. V průběhu dne potom bude polojasno až oblačno. A večer od severozápadu začne přibývat frontální oblačnost. A ze soboty na neděle potom tam se na západě už začnou objevovat první přehánky na západě a v Krkonoších. Maximální teploty zítra budou shodné jak dnes 21 až 24, na horách 13 až 16, no a vítr hodně podobný tomu dnešnímu. Mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer potom bude slábnout. Když se podíváme na tu neděli, tam už nás bude přecházet frontální systém, takže budeme mít oblohu oblačnou až zataženou. Místy s deštěm nebo s přehánkami výjimečně se může objevit i bouřka. Odpoledne pak ty srážky budou postupně od severu ustávat a později bude přechodně ubývat i oblačnost. Minimální teploty 16 až 12, maximální 20 až 24. No a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Přechodně se objeví i nárazy do 15 metrů za sekundu. A ještě se můžeme podívat na pondělí. Tam to bude hodně podobné té neděli. Zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo s přeháňkami. Minimální teploty 16 až 12 stupňů Celsia. Maximální 19 až 23. A vítr od západu 3 až 7 metrů za sekundu. Takže větrno bude po všechny 4 dny.
0: Děkujeme Jaroslavu Tučkovi za detailní přípravu na víkend, pro někoho možná prodloužený. Mějte se moc hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou. Well,

0: 10:35, pojďte si s námi zasoutěžit, pojďte si zahrát, i když jste v práci, tak těch pár minut si určitě můžete udělat přestávku, a nebo jednou rukou můžete něco popracovat, druhou rukou můžete telefonovat, hlavně ale bude potřeba dneska dobře poslouchat, protože ta otázka bude jednoduchá, ale bude to spíš na posouzení věmu, které uslyšíte z našeho vysílání. Ještě taky řeknu, o co hrajeme. Tentokrát tu pro vás máme něco do autovýbavy, je to LED varovný výstražný trojúhelník do auta.
1: Věřte, nevěřte.
0: Naše telefonní číslo 726 46 46 46, případně je tady taky e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz, takže na těchto kontaktech nám můžete odpovídat. Tak teď dobře poslouchejte, udělejte si opravdu na to klid, případně jestli děláte průvan, zavřete si okno, ať dobře slyšíte, ať vám nic neuteče. Teď uslyšíte takovou, řekla bych, směsici zvuků a popřemýšlejte, jestli podle vás dokáže tyto zvuky vyloudit jeden živočich nebo snad nějaké jedno technické zařízení. Co myslíte? O co se jedná? Je to nějaká technika nebo živý tvor? Poslouchejte dobře.

0: Těch zvuků tam bylo víc, byla to opravdu taková směs, ale jde o to, že opravdu tyto zvuky dokáže vyloudit jedna věc. Buď to je to nějaký živý tvor nebo nějaká technika, a to už nechám na vás. Co si o tom myslíte a co byste tak typovali? 726 46 46 46 telefonní číslo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, tady je pan Richard z Vrchlabí.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to je spíš technika.
0: Že to je spíš...
1: Na živýho tvora se to zdá dost takový strojený.
0: Uh-huh. A co za techniku byste si tak myslel, že by to mohlo být?
1: No, nějaká elektrotechnika, nějaký buď to poplašný zařízení, uh-huh, něco jako je signál na autě, že jo, když vám někdo krade auto nebo něco takového.
0: Uh-huh. No tak je vidět, že jste technický typ, zdravíme vás do Vrchlabí, takže tímto tedy typujete techniku a tomu, že by to byl živý tvor, nevěříte, abychom splnili takto zadání naší soutěže. Můžu
1: ano.
0: To tak napsat? Dobře, mějte se moc krásně a přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobré dopoledne, kdo pak bude tipovat dál? Tady je Český rozhlas.
2: Dobré dopoledne, Růžena.
0: Ano.
2: Já vůbec nejsem technický typ a budu tak jako mít dobrou vůli a budu věřit.
0: Budete věřit, takže dáváme ano. Paní Růženo, jaké jsou vaše plány na víkend?
2: Děkuji,
0: nashledanou. Aha, tak neřekne nám paní Růžena. Dobře, tak třeba nám povíte vy. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, od telefonu Alena. Já si myslím, že je to autíčko na hraní, takový elektronický, protože si myslím, že ho měli naši kluci, když byli malí.
0: Takže
3: když narazí, tak dělá různý zvuky, když narazí příště, tak zase jiný.
0: Aha, tak máte to v živé paměti evidentně, takže si můžu poznamenat dětská hračka, něco takového, mm-hmm, elektronika.
3: A tak.
0: Paní Aleno, vy nám prozradíte, co plánujete na víkend? Máte volno, máte už nějaký program?
3: Máme volno, mám nemocnou maminku, takže každý den do nemocnice a zároveň taky zábava, takže koupání, určitě turistika.
0: Počasí by mělo přát, v sobotu určitě. Pozdravujte maminku, mějte se hezky a naslyšenou. Díky za zavolání. A ještě další tip si poslechneme. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
4: Dobrý den, tady je Lídia.
0: Ano.
4: A já bych vám teda věřila, že by to mohlo být nějaký zvíře. Typovala bych třeba i papouška, který to někde odposlouchal.
0: Takže vy, paní Lída, věří, typuje zvíře. Dobře, i vám děkuju za zavolání a mějte se moc krásně. Naslyšenou.
4: Děkuju,
0: nashledanou. Odpovědi nám můžete ještě posílat e-mailem. Pište, typujte studio.hradec@rozhlas.cz. Co myslíte, slyšeli jsme nějakého živočicha, nějakého živého tvora, nebo to spíš byla technika?

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

pokračuje soutěž Věřte, nevěřte. Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. I v pátek dopoledne jsme s vámi a snažíme se, abyste si s námi nejen zaspívali, ale taky, abyste se pobavili. Pouštěli jsme si takovou směsici zvuků, tak možná připomenu ještě jednou. Teď si to tak nějak můžete ověřit, svůj úsudek, jestli si za ním stojíte, nebo kdybyste odpovídali po druhé, jestli byste to třeba pozměnili. Je tam několik zvuků a otázka zněla tak, jestli věříte tomu, že tyto zvuky dokáže vydávat jeden živočich, nějaký živý tvor, nebo jestli byste to typovali spíš na techniku. Přišla i spousta, ale opravdu zase spousta odpovědí e-mailem a kdybych to shrnula, tak na jedné straně typujete spíš technické zařízení, třeba tiskárnu nebo nějakou plašičku nebo dětské hračky, ty se tady objevují mnohokrát, no ale potom je taková strana, která typuje spíš ty živé tvory, hodněkrát se tady objevovali papoušci, nebo dokonce jiní ptáci, nebo jiná zvířata. Ale ti papoušci, ti musím říct, že jednoznačně vedou. A v tuto chvíli musím potvrdit, že se jedná skutečně o živého tvora. Že se jedná skutečně o ptáka. A opravdu jeden pták dokáže všechny tyhle ty zvuky, které jsme si pouštěli, a ještě mnohé jiné. Není to ale tentokrát papoušek. Je to pták, který se jmenuje Lirochvost nádherný. Žije v lesích jihovýchodní Austrálie. A patří dokonce mezi nejlepší imitátory v živočišné říši, protože dokáže napodobit jednak zpěv desítek druhů jiných ptáků, ale i zvuky z okolí. A proč ten název Lirochvost? Samec má nádherný ocas, to se schválně koukněte někam na fotky. Ve tvaru starověké liry, podle kterého získal svoje jméno, používá ho při námluvách, takže je to důležitá součást jeho těla. Dorůstá délky až kolem 1 metru, včetně právě toho ocasu, takže patří mezi největší pěvce na světě. No a zajímavostí je, že lirochvost si dokáže dokonale zapamatovat zvuky z okolí. To znamená, že ne, že by třeba sám přirozeně napodoboval foťák nebo pilu, ale opravdu monitoruje ty zvuky z okolí. Dokáže si je výborně zapamatovat a hlavně dokáže výborně napodobit. Takže i lidské činnosti, jako je například řezání motorovou pilou, focení, alarm auta nebo různé stavební stroje a podobné. Takže to, co jsme slyšeli, byl dnes lirochvost, nádherný pták z jihovýchodní Austrálie, a my odměníme za správný tip, nebo za, no vlastně za správný tip, protože typoval taky pan Pavel, že je to živý tvor, že je to pták, byl to pan Pavel ze Smržovky, který telefonoval, takže gratulujeme a máte u nás výstražný LED trojúhelník do auta. Samozřejmě přeju, abyste ho nemusel použít, ale určitě to patří do důležité výbavy do auta, takže ho máte tady u nás, pane Pavle. No a my pokračujeme v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové teď skupinou Vanastovy věci a pak se opět spojíme s Karolínou Davidovou, naší reportérkou, kterou jsme dnes poslali zpátky v čase. Zkusili jsme takové rozhlasové kouzlo, vrátila se do roku 1866, kdy se 3. července odehrála významná prusko-rakouská bitva u Hradce Králové, a Karolína nám dodává zprávy přímo z bojiště. Za chvíli se nám opět přihlásí. Já.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my se teď ještě jednou spojíme s naší rozhlasovou stopařkou Karolínou Davidovou, která pro nás mapuje vývoj událostí střetu pruských a rakouských vojsk u Hradce Králové. Karolíno, dobré dopoledne, kde pak tě máme?
1: Stojím na okraji obce Čistěves, jsem na dohled od lesa Svíp. Se mnou je tu podmaršálek Anton Molináry, který se ujal vedení 4. brigády poté, co byl během přesunu vážně raněn podmaršálek Festetič. Pane podmaršálku, podle našich informací jste měli rozkaz zaujmout pozice na linii Chlum Neděliště, ale zatím jste tady.
2: O co vám jde? U Svíbu byl spatřen nepřítel, tak jsme se ho rozhodli napadnout. Jsme vojáci a děláme svoji práci. Vojenské taktiky se mění z minuty na minutu, paní reportérko.
1: Se mnou tu stojí i plukovník Karl Peck. Pane plukovníku, jaký je váš pohled na vzniklou situaci?
3: Tak určitě. Obsadili jsme Čistěves a zaútočíme na jižní část Svíbu. Prusové se tam usídlili, tak je musíme vyhnat.
1: V tuto chvíli byl tedy vydán rozkaz k útoku.
0: Můžeš nám trochu blíž popsat, co přesně se tedy děje?
1: Vojáci pochodují v řadách. Podle hrubého odhadu jich je několik tisíc. Víc odsud bohužel není vidět. Já se proto pokusím armádu následovat, abych vám za hodinu přinesla zase nějaké bližší informace.
0: Tak hlavně opatrně, tolik z Čistěvsi naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová. Díky a naslyšenou.
4: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Chlumu se otevírá expozice k výročí bitvy. Zítra začne Šrámkova sobotka. Sloupko, Sloupsko, Šošůvskými jeskyněmi provede děti netopír. Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné dopoledne. Po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevře obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v prusko-rakouské válce. Expozice, za kterou Královéhradecký kraj zaplatil skoro 20 milionů korun, zachycuje tři fiktivní příběhy, vycházející z autentických vzpomínek pamětníků bitvy, popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
3: To muzeum je úplně jiné, než jako návštěvníci znali před 2 roky. My jsme úplně změnili filozofii a jestliže to dřív byla snaha návštěvníka zahltit informacemi, tak teď je to snaha mu poskytnout zážitek. Ty příběhy samozřejmě napsali naše historikové, potom je dramatizoval režisér Jan Hecht, držitel Českého lva, který zároveň připravil úvodní film.
2: Zítra začne 70. jubilejní ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova sobotka. Potrvá 8 dní a letošní téma je hostina. Návštěvníky čekají tematické dílny, autorská čtení, divadelní představení, koncerty i besedy. Průvodci ve Sloupsko-Šošůvských jeskyních v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Malé návštěvníky od 3 do 10 let provedou 2x denně v kostýmu netopíra. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kůlna, kterou v minulosti obývali neandrtálci. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
4: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hranou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu. Sport.
2: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
5: Už se jednalo o potenciální ztrátu 5. českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy. Těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdy radost a příprava. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 16. Vítr mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby ho na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Čerstvou dopravní nehodu máme nahlášenou ze silnice 33 z obchvatu České Skalice na odbočce do centra a ke obci Spita. S opatrností byste měli projet. Více informací v tuto chvíli nemáme, na místě už by měli být záchranáři. Komplikace a zdržení čekejte také na silnici 35 u Vysokého Mýta. Nehoda osobního auta a dodávky tady blokuje jízdní pruh na nájezdu na dálniční obchvat na straně od Hradce Králové. Projedete tu pouze Kyvadlově, i tady jsou záchranáři a policie a kolona už je od zámrzku. Ze silnic všechno, mějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: že se koná, jak jste slyšeli i v našem zpravodajství, mnoho akcí, aby připomněli prusko-rakouskou bitvu u Hradce Králové, ke které došlo přesně před 160 lety. My jsme si proto pozvali specialistu na toto období, historika Josefa Šrámka, se kterým už za chvíli shrneme význam i hlavní události této bitvy, ale stále se taky terénem pohybuje naše redaktorka Karolína Davidová, která zkouší, jak by asi vypadalo naše zpravodajství před 160 lety, kdyby v tu dobu už vysílal rozhlas, takže se nám hlásí přímo z bojiště. Před chvíli, ještě před zprávami, to bylo z Čistěvsi. Kam se dál posunula a co zjistila, tak to uslyšíte za okamžik. Krásné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Jak jste už mohli zachytit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, jako připomínku 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové se celý den pokoušíme o takovou malou fiktivní rekonstrukci jednotlivých událostí 3. července roku 1866. Naše rozhlasová stopařka Karolína Davidová hodinu po hodině sleduje situaci tak, jak ji asi tenkrát mohli sledovat vojáci a velitelé armád, které se tu střetly. V minulém vstupu nám popsala chystaný útok u lesa Svíp, který, jak už dnes víme, byl jediným a jak se později ukázalo zcela nepodstatným vítězstvím Rakušanů, kterého ten den dosáhli. Pojďme zjistit, kde máme Karolínu teď a co se asi tak dělo roku 1866 krátce po 11. hodině.
1: Stále se nacházím u lesa Svíp. Bitva je u konce a pro rakouské jednotky skončila vítězstvím. Jak můžete slyšet v pozadí za mnou, panuje tu úleva a veselí. Vojáci jsou sice unavení a vyčerpaní, ale šťastní. Vedle mě právě stojí podmaršálek Anton Molinári. Tak pane podmaršálku, vítězství v lese Svíp?
2: Ano, vítězství.
1: A jak se cítíte?
2: No jak? Jako vítěz. Prusové byli vytlačeni z lesa a my jsme v jejich pozicích. A byli i tací, paní redaktorko, kteří pochybovali. Ale plukovník Pek je ďábel. Se svojí brigádou sám zahájil útok. Zasloužil by vyznamenání. Je to velké vítězství, které vejde do dějin.
1: Jistě, ale za cenu životů tisíců vojáků.
2: To je nějaká kampaň, paní reportérko? Na čí straně stojíte? Vyhráli jsme bitvu, tak slavíme. Prusové jsou daleko, někde u dvora. Prostě jsme měli dobrou taktiku, tak nám to přejte. A já nevím, proč se tady s váma ještě vůbec zdržuju.
1: Jak slyšíte, nadšení vojáků neutichá, ale samozřejmě touto vyhranou bitvou válka nekončí. Prozatím se s vámi z této bujaré atmosféry loučím a přihlásím se s dalšími informacemi opět za hodinu. Z lesa Svíp Karolína Davidová, Český rozhlas Hradec Králové.
0: A já můžu potvrdit, že s Karolínou se znovu spojíme popolední pár minut po 12. hodině a za chvíli už tu přivítáme návštěvu z Hradeckého muzea historika Josefa Šrámka, který o bitvě roku 1866 ví všechno a tak shrneme ty nejdůležitější body. Už za okamžik, hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je to přesně 160 let od velké historické události, kterou taky dnes po celý den připomínáme v našem rozhlasovém speciálu s Karolínou Davidovou. A tou událostí je bitva u Hradce Králové, pro kterou se někdy používá taky označení bitva u Sadové nebo bitva na Chlumu. Došlo k ní 3. července roku 1866 a byla rozhodujícím střetnutím prusko-rakouské války a jedná se o největší bitvu na českém území a druhou největší bitvu 19. století. Hlavní události a klíčové okamžiky nám dnes na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové přiblíží historik Josef Šrámek z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak abychom se dostali nejprve do souvislostí, jsme v roce 1866, ještě v době před vznikem Rakouska-Uherska. Kam v tomto období patřilo území dnešní České republiky?
1: Dnešní Česká republika tehdy vlastně se skládají z těch dvou hlavních autonomních celků Českého království a markrabství Moravského. To tenkrát hrálo velkou roli. Byla vlastně pořád součástí Habsburské monarchie nebo Rakouského císařství. Ta změna týkající se rozdělením na Rakousko-Uhersko, což je jeden z hlavních důsledků prusko-rakouské války, vlastně nezměnila územní rozsah, ale upravila jenom takový, řekněme, právně ekonomický vztah mezi těmi zeměmi Habsburské říše.
0: A proč vůbec došlo k tomuto prusko-rakouskému konfliktu, vůbec prusko-rakouské válce, ale hlavně této bitvě u Hradce Králové a proč to vrcholilo právě v místě u Hradce Králové?
1: No, ta válka měla svoje příčiny dlouhodobé, které zjednodušeně řečeno můžeme klást až do 18. století, kdy se vlastně rakouská císařovna Marie Terezie z Prusy střetla v několika válkách poprvé. A příčiny bezprostřední. Ty jsou z mého pohledu asi důležitější, tkví ve výsledku napoleonských válek, kdy se pod tlakem Francie rozpadla staletá svatá říše národa německého a vzniknul takzvaný německý spolek, který ji měl nahradit. Tenkrát v něm hrálo roli takového prvního mezi rovnými, ale vlastně toho dominanta rakouské císařství, ale Prusko si nadále uchovávalo svoje ambice být tím hlavním státem v německém prostoru a v tom roce 1866 se to teda řešilo nikoli diplomaticky, ale bohužel za pomocí zbraní.
0: Proč tedy ta bitva právě v tomto místě u Hradce Králové?
1: Bitva u Hradce Králové v podstatě s maličkou nadsázkou, to řeknu, došlo tady k ní vlastně náhodou. Vrchní velitel rakouské armády polní zbrojmistr Benedek pro tu rozhodující bitvu původně zamýšlel úplně jiné území. Došlo ale k tomu, že se nepodařilo včas doručit rakouské armádě rozkazy o tom, aby se stáhli od Tyčína. Tam tedy k bojům došlo a tím bylo ovlivněno další pokračování toho, kudy ta armáda táhla a ve výsledku ke sformování těch dvou nepřátelských bloků došlo tady u Hradce Králové, což v tu chvíli asi polní zbrojmistr Benedek vyhodnotil jako nejlepší místo. Za Labem v dosahu pevností Hradec Králové a Josefov na té výšině kolem obce Chlum.
0: Tato bitva je charakterizovaná jako největší bitva na českém území v tom období. Na tu dobu se jí účastnilo obrovské množství vojáků. Kolik to bylo a jaké byly ztráty na životech? Jaká jsou doložená čísla?
1: Bylo tady, uvádí se, necelého 500 000 vojáků. Ty síly byly v podstatě vyrovnané, malá převaha, která ale ve výsledku nehrála roli, byla spíš na straně Rakouska, které tady bylo na tom tažení na českém území doplněno ještě o spojenecký saský expediční sbor. Ztráty jsou takový problematický údaj, takže za mě je možná lepší údaj, než tady si vybrat jedno z těch čísel, tak říct, že ty ztráty byly kolem 10%, což nezní nijak dramaticky, ale musíme si uvědomit, že se opravdu bavíme o zhruba 500 000 vojáků. A možná pro srovnání je ještě zajímavější, než že to je největší bitva na českém území, tak je to právě druhá největší bitva 19. století. A tou větší byla právě jedna z napoleonských bitev z roku 1813, které se příznačně říká bitva národů, bitva u Lipska.
0: Když teď přeskočíme na konec té bitvy Rakousko bylo poraženo. My si důvody ještě dnes řekneme, ale co to znamenalo pro Evropu?
1: No, pro Evropu to byla naprosto převratná věc. Ten německý spolek, tak jak do té doby fungoval, tak se pod tlakem Pruska rozpadl. Prusové vykročili k tomu, že tedy ovládli německy mluvící země a za několik let, v letech 1870 až 71, už Němci stále ještě jako rozdrobený na ty jednotlivé státy a státečky, ale už společně táhli proti Francii, kterou se podařilo porazit, a v lednu roku 1871 v Zrcadlovém sále ve Versailles bylo vyhlášeno německé císařství, čili sjednocený stát všech Němců s výjimkou Rakouska, v jehož čele stanul dosavadní pruský stát. V Evropě se tak zrodila nová velmoc, která měla velké ambice, ale vlastně do toho zápasu světových velmocí přicházela s velkým zpožděním a handicapem. A tak se v tom zápasu o to, co si ti Němci mysleli, že jim náleží, třeba podíl na moři, tak se vlastně začaly formovat i v závislosti na křivdách z těchto porážek bloky, které potom se střetly v první světové válce. Takže zase taková zkratka, že od roku 1866 a Hra se králové vede cesta k roku 1914, tak na tom je taky mnoho pravdy.

0: Přímo dnes je to 160 let od bitvy u Hradce Králové v roce 1866 a my bychom teď s historikem Josefem Šrámkem chtěli zmínit některé klíčové momenty. Rakouská armáda ustupovala z několika menších střetů v severních Čechách. Velitel Benedek vybral prostor mezi Hradcem Králové a Sadovou jako místo, kde chce Prusy zastavit. Co už samotné ty boje odstartovalo u Hradce Králové?
1: No, Rakušané měli určitou výhodu, že si stihli vybudovat nějaké postavení, byť kdyby bylo času víc, tak třeba okopy na těch pozicích by byly určitě důkladnější. Roli toho účastníka rakouská strategie totiž tady byla zvolena jako čistě defenzivní, což asi odpovídá i charakteru ty krajiny. Rakušané stáli v takovém půlkruhu, zjednodušeně řečeno, mezi obcí Problus až Chlum nebo Neděliště a čekali na to, až se Prusové rozdělení do tří armád přiblíží na dostřel. Bitva začala někdy mezi 7 až 8 hodinou ranní, kdy se tedy Prusové dali do pohybu a jako první si začali vyměňovat rány dělostřelci na obou dvou stranách. Rakouská artilerie v tomhle ale jednoznačně dominovala a velmi stěžovala Prusům jejich postup.
0: Teď už taky k těm lokalitám. Za jedny z nejkrvavějších jsou označované boje v lese Svíp. V čem byly tak dramatické? Co se tam přihodilo?
1: Les Svíp je naprosto klíčová lokalita. Do dneška se o tom historici jsou schopni velmi erudovaně hádat. Erudovaně myslím tak, že když posloucháte argumenty té či oné strany, tak každou chvíli je možno dát někomu z nich za pravdu. Úplně zjednodušeně významem toho boje, který trval zhruba půl dne, je to, že k němu došlo bez vědomí vrchního velitele Benedeka. Na druhou stranu on těm velitelům, kteří se tam zapojili do bojů, nedal úplně detailní bojové dispozice, takže ta vina je taková trochu na obou dvou stranách. Když ale Benedek zjistil, že se tohle děje proti jeho rozkazům nebo vědomí, vydal po půldenních různých bojích v několika vlnách rozkaz, aby se stáhli zpátky, protože vlastně odkryli celé jedno křídlo, které měli hlídat. To se stalo, ale ti vojáci se odpojovali v boji, měli už nějaké ztráty, nedokázali se na ty pozice vrátit v útvarech, v kterých vyšli a zrovna v tom okamžiku na hradecké bojiště dorazila, řekl bych, čerstva, ale oni za sebou měli šílený pochod od Dvora Králové. Třetí pruská armáda, která toho oslabení využila a dokázala se dostat vlastně Rakušanům dozad a tím zvrátit chtěla bitvu pro zajímavost. Zhruba až do 12. hodiny polední se ty boje vyvíjely spíš ve prospěch Rakouska.
0: Určitě v našem povídání nemůžeme vynechat pojem baterie mrtvých, což je místo na bojišti u Chlumu, kde přišlo o život mnoho rakouských dělostřelců. Jak to, že Prusové přemohli právě vojáky na těchto pozicích?
1: No, je to jeden z hlavních symbolických příběhů už od konce 19. století. Od roku 1893 tu stojí monumentální pomník místo pětních vzpomínkových akcí každý rok. A ten příběh je velmi silný, protože ta rakouská dělostřelecká baterie setníka van der Graben de facto porušila rozkazy, obecné rozkazy, které ty dělostřelci měli, protože v případě ohrožení jejich hlavním úkolem bylo nedopustit, aby ta děla padla do rukou nepříteli. Takže oni s ním měli buď ustoupit, nebo je znehodnotit, aby nešli použít. Oni ale stáli na konci té bitevní sestavy, ostřelovali právě les Svíp a když Graben zjistil, že je nepřítel v zádech, patrně si dokázal uvědomit, že bitva je ztracena a že by to znamenalo velké obtíže pro ustupující rakouskou armádu. Proto vydal poměrně náročný rozkaz, aby ti vojáci takzvaně zakolesnili ta děla, popojili z toho postavení zhruba o 300 metrů, kanóny otočili proti nepříteli a zahájili palbu. Udává se, že než k ním ti pruští vojáci z druhé strany tedy se dostali, tak stačili vypálit asi 10 pětkrát. Skončilo to poměrně velkým masakrem, i když legenda o tom, že padli všichni muži z Grébenovy baterie, jenom takovou zveličenou legendou. Ty ztráty ale nebyly malé, na druhou stranu pozůstalí se dokázali ještě zúčastnit vlastně odhalení toho pomínku.
0: Tak to už jsme zmínili les Svíb, zmínili jsme baterie mrtvých, ale pak jsou to taky třeba Střezetice a k ním se v našem dnešním setkání a povídání dostaneme za okamžik.

0: Dnes připomínáme bitvu u Hradce Králové 3. července 1866 a připomíná ji i nově otevřená expozice v památníku na Chlumu i zítřejší akce v Hradci Králové s ukázkou bojů v Šimkových sadech. My tu dnes máme historika Josefa Šrámka, aby nám přiblížil další důležité momenty, jako byla například srážka jezdectva u Střezetic, což možná nebyl úplně rozhodující bod samotné bitvy, ale čím je ten střet historicky zajímavý?
1: Je to další z těch symbolických příběhů bitvy u Hradce Králové a vlastně stejné podstaty jako ten příběh o baterii mrtvých. Rakouští jezdci, kteří do té doby čekali, tak říkají, v záloze, dostali poté, co vrchní velitel Benedek rozhodl o tom, že bitva je ztracená a vydal rozkaz k ústupu, tak oni dostali pokyn, aby chránili ustupující rakouskou pěchotu, kterou v tu chvíli začalo pronásledovat jezdectvo pruské. Ti Rakušané ustupovali samozřejmě v šíleným psychickým tlaku, v různých komplikacích a v okamžiku, kdyby se do nich zezadu pustilo pruské jezdectvo, tak by to vlastně násobilo ztráty, nejspíš by to skončilo ohromným masakrem. Tomu se podařilo rakouským jezdcům zabránit, nejenom, že vlastně zastavili to pruské pronásledování, ale sami, a my nevíme, jestli se nedokázali z těch bojů odpoutat, nebo byli natolik třeba nabiti adrenalinem, nebo tam hrálo nějakou roli ego. Dokonce ty ustupující Prusy se jali pronásledovat, ovšem neskončilo to pro ně příliš dobře, protože ti ustupující pruští jezdci je podle všeho nalákali před hlavně vlastní pěchotu a dělostřelectva a většina těch ztrát, které rakouští jezdci u Střezetic utrpěli, tak nebyla z boju muže proti muži na koních, ale ve střetu s tou slavnou pruskou jehlovkou. Svůj úkol ale splnili, té ohromné mase ustupující rakouské pěchoty koupili ten drahocenný čas, aby zvětšili svůj náskok před nepřítelem.
0: A slavná jehlovka, to byla puška, která dělala rozdíl v boji?
1: To je jeden z největších symbolů prusko-rakouské války. Dreiseho puška, nazývaná jehlovka, byla vlastně puška, která se nabíjela zezadu, zatímco Rakušané měli starší typ pušky nabíjený zepředu. Často se ten výsledek války, nebo bitvy u Hradce Králové, svádí na ty zbraně, že Prusové měli pušku modernější a lepší. Ono je to zase takový mýtus, protože ta pruská zbraň byla začátkem nového vývoje, měla svoje přednosti, ale měla spoustu takových porodních bolestí. Zatímco rakouská puška systému Lorenz byla puška staršího vzoru, byla ověřená, měla svoje výhody i svoje nevýhody. K těm výhodám patřila větší přesnost a větší dostřel. Takže tím viníkem nebyly zbraně jako takové, ale jejich nevhodné použití.
0: Co všechno tady v této bitvě rozhodovalo o vítězství Prusů? Byly podle třeba historických rekonstrukcí nějaké chyby, které udělalo rakouské velení? O tom technickém vybavení už jsme se bavili, teď spíš k té taktice.
1: Jednoznačně Rakušané dělali chybu v tom, že z té pušky, která tedy, jak jsem říkal, byla přesnější a střílela dál, vystřelili jednou a pak v ohromné mase útočili proti Prusům bodákovým útokem. Zatímco ti operovali v menších celcích, byli pohyblivější, flexibilnější a tím, jakým ten nepřítel šel jakoby napřed, tak jim stačilo čekat, čímž eliminovali to, že ta puška byla méně přesná a měla menší dostřel. To je pravda. Na druhou stranu, tady asi podle mě musíme vzít v potaz už to, že Prusko mělo zavedenou klasickou vojenskou službu, takže každý pruský voják měl za sebou plnohodnotný výcvik. To na té rakouské straně nebylo, spousta těch vojáků byla odvedena na jaře roku 1866 a nejspíše ovládala jenom naprosté základy, tak je otázkou, jestli to nasazení té pěchoty a těch pušek bylo o tom, že rakouské velení bylo tak konzervativní, někdo by řekl hloupé, anebo jestli realisticky věděli, že navíc ta pěchota nemá. Protože na druhou stranu máme příklady třeba z bitvy u České Skalice, kde se bojovalo o nádraží, že ti Rakušané se uměli schovat za násep, první řada střílela a ty další zezadu jim jenom podávali nabité zbraně. Takže i takový ten mýtus, který se pořád objevuje, objevuje, že ta rakouská puška Phedovka nešla nabít jinak, než že voják stál a nabíjel to ve stojet. Není to pravdou, šlo to v leže, v kleče, v různém ukrytu.
0: Historik Josef Šrámek je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a bavíme se o bitvě u Hradce Králové roku 1866.

0: Ode dneška až do neděle se konají vzpomínkové akce na bitvu u Hradce Králové 1866, rozhodující střetnutí prusko-rakouské války. A my o ní dnes mluvíme s historikem Josefem Šrámkem. Po 160 letech máme poměrně přesnou představu, jak bitva postupovala, kde se odehrávala, kolik vojáků válčilo. Na základě jakých materiálů je tak dobře zmapovaná?
1: Na jednu stranu bych řekl, že víme hodně, ale pořád nás dokážou prameny překvapit. Je to zajímavé v tom, že už bezprostředně po válce, v roce 1867 tuším, generální štáby jak Rakouska a Pruska tak vydali velké publikace, v případě Rakouska má to několik svazků, kde vlastně na základě tehdy dostupných pramenů vojenské povahy zmapovali průběh té války. To je naprostý základ, s kterým se musí historik prusko-rakouské války seznámit a bez toho se nehne dál. Z mého pohledu je zajímavé, že v posledních letech se ale více a více pracuje se vzpomínkovými prameny. Ty nám zanechali vojáci, ale i vlastně civilní obyvatelstvo vesnic, měst, šlechta v korespondenci. A ty prameny jsou velmi zajímavé, protože jsou sice na jednu stranu velmi subjektivní, ale zachycují to, co ta suchá akta těch generálních štábů nemají, a sice ten autentický lidský prožitek, ukázku toho, jak se člověk v té válce cítil, co to pro něho přinášelo, čeho se bál, co doufal a podobně.
0: Já bych se chtěla dostat i právě k civilistům. Rakousko bylo nakonec poražené, vyhráli Prusové, ale v místě, kde se bojovalo, i v jeho okolí žili i nevojáci, samozřejmě civilní obyvatelstvo. Jak se na nich událost podepsala, že se místem tam, kde žili, prohnala taková obrovská bitva?
1: Naprosto zásadně, ať už to vezmeme jenom po stránce hospodářské. Už rok 1865 byl velmi neúrodný. A teď, když se lidi těšili na úrodu, tak tady přišla ta půlmilionová armáda a úroda šla do háje. Zároveň vojáci sami měli hlad, takže ať Rakušané nebo Prusové vymáhali po civilním obyvatelstvu rekvizice. Po bitvě jako takové, tuším 9. července, je v českých zemích u Litomyšle poprvé zdokumentována nákaza cholery, která se potom rozšířila spolu s tou armádou po celých českých zemích, část Rakouska i Uher, a vybrala si další životy, řádila až do podzimu 1866. No a v neposlední řadě na bedrech civilního obyvatelstva bylo nejenom svoje chalupy a usedlosti po válce opravit, ale oni museli se podílet i na pochovávání všech těch padlých vojáků, ale i zvířat na bojišti, takže já si myslím, že to pro ně byl naprosto zásadní celoživotní zážitek. Ostatně velmi známé paměti sedláka Josefa Wolfa z Máslo je tady na Královéhradecku. To jasně ukazují, jakým stylem, tehdy to byl 6letý chlapec a ta válka pro něho zůstala celoživotním tématem. Další takový doklad je třeba i péče o válečné hroby, o které se starala, řekli bychom dnešním slovníkem, především občanská společnost, a přežili vlastně i všechny zvraty 20. století, ať vznik republiky, protektorát, komunismus. A myslím si, že to bylo právě v tom, že ti lidé z těch bojišť si z generace na generaci předávali ten prožitek. My jsme to tady museli všechno vybudovat, pohybovali jsme tady ty padlé, má nějakou cenu si tuhle tu historii připomínat.
0: Muzeum na Chlumu otvírá právě dnes v den 160. výročí novou expozici věnovanou bitvě 1866. My už jsme o tom samozřejmě v našem vysílání mluvili, ještě to budeme opakovat, ale jak by zněla vaše pozvánka? Co tam návštěvníky čeká a jak se vám to líbí?
1: Tak já asi nemůžu říct nic jiného, než jsem spokojen. Bylo to několik let práce velmi početného týmu a budeme sami čekat na posouzení veřejnosti, protože ta je ta, která by nám měla dát to vysvědčení. Já bych rád zdůraznil hlavně to, že jsme se pokusili udělat expozici moderní, dosti zážitkovou a spíš než tam přinést nějakou ohromnou faktografii, kdy máme zkušenost, že se v tom návštěvník utopí a cítí se jako ve škole, tak jsme se pokusili přiblížit právě život lidí ve válce. Pokud budete chtít, tak si tu expozici můžete projít z pohledu rakouského vojáka, pruského vojáka, či maminky s malým chlapcem z jedné ze vsí v okolí bojiště. Tak tam jsem třeba zvědav, jak tohle bude přijato návštěvníky.
0: Tak to byla pozvánka na závěr od historika Josefa Šrámka z Muzea východních Čech v Hradci Králové, protože právě dnes je to 160 let od bitvy u Hradce Králové, prusko-rakouské bitvy 3. července 1866. My moc děkujeme za návštěvu i za informace, kterými jsme to celé shrnuli. Ať se daří i nové expozici, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a těším se na viděnou na bojišti.

0: Charme. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem prvního prázdninového Charmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: popolední už se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové opět spojíme s naší reportérkou Karolínou Davidovou, která sleduje události bitvy 1866 u Hradce Králové. Taky nás ale čekají písničky od srdce. Dnes je 3. července, svátek mají Radomírové. No a taky pro vás teď tip od Jarky Vykoupilové, hlavně pro vás, kterým už bude začínat dovolená a čeká vás balení, tak aby vám to šlo lépe.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na některých úsecích Tiché a Divoké Orlice je nedostatek vody. Návštěvníci festivalu Rock for People v Hradci Králové darovali lidem bez domova desítky použitých stanů a spacáků. V Karlových Varech začíná filmový festival, autobusoví dopravci proto posilují spoje. A dnešek zůstane polojasný s teplotami od 21 do 24 stupňů. Pěkné páteční poledne vám přeje Alena Brantová. Průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Hydrologické sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je hlavně dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody, vysvětluje mluvčí povodí Labe Petr Prokopec.
2: Obecně stavy řek jsou na nízkých číslech, řekněme na nějakých 10 až 45% dlouhodobého průměru. Voda v Orlici má setrvalé klesající tendenci, ty srážky, které v předchozích dnech trochu pomohly, mají jen bohužel dočasný a nepatrný efekt.
0: Oblastní charita v Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacích pytlů a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení, které už nechtěli odvážet domů. Charita si převzala 48 stanů, 33 spacáků, 30 karimatek a 18 velkých plachet. Využije je v azylovém domě matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Autobusoví dopravci posilují dnes a o víkendu dálkové spoje do Karlových Varů, kde dnes začíná Mezinárodní filmový festival. Stále spoje už jsou třeba podle Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i přidané autobusy. Pokračuje mluvčí Regiojetu Lukáš Kubát.
3: Na pátek je aktuálně z Prahy směr Karlovy Vary vypraveno 15 pravidelných spojů, které jsou téměř vyprodané, a dalších 17 posilových, kde se zaplňují poslední místa. Další posily jsou již nasazeny také na sobotu, neděli i pondělí. Podle aktuální poptávky budeme kapacitu autobusů navyšovat po celou dobu festivalu. Sport.
0: Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy poté, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže poté, co byla Karviná vyloučena kvůli kauze s ovlivňováním zápasů. Kdyby nabídku odmítl také Artis, dostala by možnost Dukla, která na jaře z šance ligy sestoupila.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha zůstane polojasná až oblačná, večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 13 až 16. Mírný severozápadní vítr může být během nepřechodně místy až čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 308 v Hradci Králové v Kladské ulici se srazila dvě osobní auta. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh, s opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty po 12. hodině, víkend se zase o něco víc přiblížil a pro někoho z vás možná prodloužený víkend nebo před vámi dovolená, o to lépe, tak si pojďte ještě zpříjemnit následující chvíle tím, že si u nás objednáte písničku, buď pro sebe, nebo necháte někomu zahrát, ať už třeba slaví svátek, Radomír, a nebo slaví narozeniny, nebo nějaké jiné výročí. Stačí, když nám zavoláte na 726 46 46 46, nebo můžete taky psát

0: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a taky v této hodině si připomeneme události bitvy roku 1866, jejíž 160. výročí si budeme nejen tady na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové připomínat celý víkend. V našem dnešním speciálním projektu s názvem Po stopách bitvy 1866 se snažíme mapovat jednotlivé události jedné z největších bitev, která změnila Evropu. Proto se teď opět spojíme s Karolínou Davidovou, která se nám pro tento den, můžeme říct, tak trochu přesunula v čase do 3. července onoho osudného roku 1866, aby nám popsala, jak se vyvíjela válečná situace po vítězství u Lesa Svíp.
1: Zdravím posluchače Českého rozhlasu. Situace na bojišti u Lesa Svíp se opět změnila. Přiznám se, že tu vládne velký zmatek a já tedy nemám zcela úplné informace. V řadách rakouských vojáků se již neslaví. Začínají se zhlukovat do útvarů a někam vyrážejí. Promiňte, kam...

0: máte v tuto chvíli namířeno?
1: Stahujeme se k neděliští. Nechápu to. Krváceli jsme ve svíbu, abychom vyčistili tohle místo od prusů a teď jim ustupujeme.
2: Zase zpátky a zakopat se. Akorát, že z nás z mužstva zůstala sotva polovina.
0: Kolem mě právě prochází podmaršálek Molináry. Pane podmaršálku, mohu se zeptat, co se děje? Před hodinou to vypadalo jako vítězství, ale teď, jak se zdá, ustupujete.
3: Nemám čas.
0: Stačí jenom krátké vyjádření.
3: Nemám na vás čas. Nevím, kdo sem ty novinářský šťourali pořád pouští. Odjezd směr chlum neděliště!
4: Zdá se, že pan velitel má napilnu. Co to bylo za silné rány, které slyšíme?
0: Vypadá to, že se něco začíná dít u obce Hořínivsi. Z této strany jsou slyšet výbuchy a rány. Na obzoru jsou vidět oblaka kouře a záblesky. Vojáci kolem mě se spěšně sbírají a takřka prchají. Začíná to být nebezpečné. Omlouvám se, budu se muset vzdálit na bezpečnější místo. Pokusím se s vámi spojit opět za hodinu. Z lesa svíp pro Český rozhlas Hradec Králové Karolína Davidová.
4: Tak my děkujeme Karolíně a pro ní i pro vás ostatní teď písnička.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A o tu první si k nám telefonuje paní Květa, kterou už teď vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne, paní Květo.
2: Dobré odpoledne.
1: My jsme vybrali spolu Petra Reska, písničku Přátelství. Pro koho bude, komu byste ji chtěla poslat?
2: Pro moji sestru Martičku.
1: A odkud je Martička?
2: Z Trutnova.
1: Tak, myslím, že Marty mají na konci července svátek, takže asi úplně ano. U příležitosti svátku to nebude.
2: To byly narozeniny.
1: Narozeniny. Už byly, už jste je oslavili?
2: Ano.
1: Tak a nějaký vzkaz ještě připojíte, nebo jenom tu písničku a všechno jste si řekli? Můžete, určitě, teď je vaše chvíle, můžete.
2: Čáničko.
1: Můžete, povídejte. Ano.
2: Milá Martičko, posíláme ti písničku a přejeme hodně zdravíčka a vše to nejlepší. Květa a ostatní.
1: Takže Petr Rezek pro vaši sestru Martu, no a taky pro vás, ať máte hezké páteční odpoledne a užijte si víkend.
2: Děkuju vám.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naschle.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, ty páteční, kam se nám občas dostávají i zajímavé tipy od vás, různé pozvánky, upozornění, co se kde zajímavého koná. Takže tímto zdravíme do Ratibořic, do informačního centra, kde se konají letní akce. Už teď odstartovaly nedělní akce na dvorku Rudrova mlýna v Ratibořicích. Píšete nám, hrajeme každou neděli od 14 hodin k poslechu i tanci. K tomu navrch ve vybraných dnech přidáváme několik koncertů, takže například hned zítra se můžete těšit na Malina Brothers, v pátek 10. července potom přijedou pardubičtí Marien. Tak i tenhle ten tip posíláme dál, pokud byste se chystali na Náchodsko, můžete zavítat do Ratibořic a můžete si k nám taky zavolat nebo napsat o písničku, připomenu telefonní číslo 726 46 46 46, telefonní číslo pro SMSky je 900 11 04 a ještě e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

Je 12 hodin 36 minut, já už se dívám do e-mailu na další vzkazy od vás, tak co nám píšete? Krásný den, ráda bych nechala zahrát svému manželovi po operaci kolene, v tuto chvíli v motodlaze. Paní Jana vybírá písničku z naší hudební nabídky od Phila Collinse.

Z dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové teď právě z písniček od srdce vás zveme taky do Jičína na Vinný košt a festival chutí, který se koná zítra od 11 do 22 hodin v Zámeckém parku. No a taky je tu další gratulace. Zahrajte pro mého bratra Radka k dnešnímu svátku vše nejpřeje Eva s Markem.

0: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte od 6. července pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové už od 6. července.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vždycky předpolednem můžete v našem vysílání slyšet Babské rady Jarky Vykoupilové, které taky potom můžete najít na našem webu hradec.rozhlas.cz. Takže jsme už mluvili třeba o pivoňkách, které nejsou jenom do vázy, ale můžete je využít i do čajů, syrupů, dokonce i do dezertů. Taky jsme mluvili o tom, co nejlépe uleví po komářím štípnutí, jak správně a rychle léčit puchýře. Dnes to bylo o tom, jak si šikovně zbalit zavazadlo na dovolenou, a v tom dovolenkovém tématu budeme pokračovat, protože jestli jste nechali pas na poslední chvíli a potřebujete si zařídit cestovní doklady, tak budeme mluvit po 14. hodině o tom, jak rychle je to možné v Královéhradeckém kraji a jak dlouhé jsou čekací doby. Teď ale stále zůstáváme ještě v písničkách Od srdce, i když už se opravdu velmi rychle blížíme ke konci. Zahrajte pro kamarádku Lenku, ať si po náročném týdnu konečně užije klidný víkend, píše Iveta. Dva večere.

Po 13. hodině už se budeme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové bavit vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dnes na téma zmatenost, ale ještě tu mám poslední dva vzkazy a ještě rychle to zkontroluji, jestli opravdu poslední dva, které nám tu zbyly, teď v písničkách od srdce. Zahrajte pro mou mamku Věrku na chalupu do Říček, hezký víkend všem přeje Veronika a pro Danielku Bartoňovou k narozeninám štěstí a zdraví přeje babička Stáňa a Jana Kudyvejsová vám přeje hezké odpoledne.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obyvatelé Trutnova vybrali vítězný návrh pro participativní rozpočet. Zemědělci letos očekávají nižší úrodu. Tři české tenistky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. A dnešní obloha zůstane polojasná s teplotami od 21 do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Lidé v Trutnově vybrali pro takzvaný participativní rozpočet vybudování koupacího a otužovacího místa na řece Úpě. S jeho přípravou město začne letos. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Do letošního 4. ročníku rozpočtu přišlo radnici 15 návrhů. Podmínky splnilo 9. Z nich se vybíralo hlasováním. Po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevře obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v prusko-rakouské válce. Expozice, za kterou Královéhradecký kraj zaplatil skoro 20 milionů korun, zachycuje tři fiktivní příběhy, vycházející z autentických vzpomínek pamětníků bitvy. Popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
3: To muzeum je úplně jiné, než jako návštěvníci znali před 2 roky. My jsme úplně změnili filozofii a jestliže to dřív byla snaha návštěvníka zahltit informacemi, tak teď je to snaha mu poskytnout zážitek. Ty příběhy samozřejmě napsali naši historikové, potom je dramatizoval režisér Jan Hecht, držitel Českého lva, který zároveň připravil úvodní film.
2: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Sport. Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají krajanky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, která se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
4: Vyhrála to tady, pro mě by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně. Už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
2: O postup do osmifinále se bude dnes snažit i Karolína Muchová, která se utká se Savankevovou z Thajska.
0: Počasí.
2: Dnešní obloha zůstane polojasná až oblačná, večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 13 až 16. Mírný severozápadní vítr může být během dne přechodně místy až čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá až do konce srpna.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal.
6: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
5: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
6: Kapku, ano.
5: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
6: Netuším.
5: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
6: A?
5: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
6: Ale to dělám, to už dělám.
5: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brýle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit.

0: market, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
0: Samozřejmě ano.
2: Vesele a zdravě.
3: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
4: to
3: doba...
4: To znamená déle než půl roku.
3: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
4: co
3: celý
4: je
3: život.
4: Nejhorší z toho?
3: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
4: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je
2: většinou
0: to věk, nebo
2: stres,
0: co to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak holt voláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadej mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. No, i u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě jednou poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: Stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano. Takže klid, v pořádku.
0: Buďte
1: v klidu. Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se...
0: To je takový technický popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať se daří. Mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květin, znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: Díky. Třeba
0: tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den.
1: Ano.
4: Tak si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: To bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, Těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé ano. Vymyšlenky.
1: No, a ještě no. Se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo, ano.
1: Na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 ano. 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: No. To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si ano. Vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, no. Že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, no. Že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a
2: dobrý
4: mám
2: den.
4: Na paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaký takový pomůcky?
2: Ano, ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv
0: já
2: říkám...
0: Já s tím číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, ano, příběh, jo, takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože no. Když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici ano. Komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zájem o provozování rychlíků na trati Praha Hradec Králové Trutnov mají dva dopravci. Na letní tábory pro děti z dětských domovů poslali Češi 2,5 milionu korun. Fotbalové mistrovství světa má na programu další tři zápasy a dnešek zůstane polojasný s teplotami do 24 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Vybraný dopravce začne na lince jezdit od prosince 2028, jak potvrdil tiskový mluvčí ministerstva František Jemelka. Lhůta pro podání nabídek vypršela dnes v 10 hodin. Ministerstvo dopravy teď vyhodnotí nabídky a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let. Nejen zkušení turisté, ale i děti se dnes v podvečer vydají z Dolní Kalné na pochod na Sněžku. Sokolové tuto akci připravují už 60 let. Tentokrát přichystali i trasu pro děti, která je 12 kilometrů dlouhá. Prezentace je od 17 do 17.30. Zájemci o 50-kilometrový pochod se mohou hlásit až do 20. hodiny. Kam až děti dojdou, popisuje jeden z organizátorů Jiří Drahoňovský.
2: Je to takový nepatrný kopeček u Dolního Lánova. Bude tam i cedule, malá Sněžka, 499 metrů. Dostanou tam potom občerstvení, pamětní listy tam pro ně jsou připraveny. I doprava je zajištěna pro ně naspátek.
0: Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa pokračuje dalšími zápasy. Ve 20 hodin našeho času se utkají Austrálie a Egypt. O půlnoci narazí Argentina na Kap Verdy a o 15:30 ráno se utká Kolumbie s Ghanou.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha zůstane polojasná až oblačná, večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 13 až 16. Mírný severozápadní vítr může být během dne přechodně místy až čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu máme nahlášenou z Náchodska ze silnice 303 mezi Hronovem a obcí Žabokrky. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové je 3. července a my si ve vysílání po celý den připomínáme 160. výročí bitvy u Hradce Králové roku 1866. V ní Prusko drtivě zvítězilo nad Rakouskem. Na bojiště se podíváme i za chvíli. A budeme také mluvit o tom, jak dlouho se v regionu čeká na vydání cestovního pasu. Historik a kronikář města Chlumec nad Cidlinou Pavel Baldík nám dnes připomene, že v Chlumci kdysi býval i starý hrad a pozve na komentovanou historickou vycházku po jeho stopách. Bude tady ve studiu o 14:30. A kam nás dnes zavede zámecké léto, to vám poví František Kinský. Reportérka Zuzana Boučková zjišťuje, co zajímavého se chystá na prázdniny v Rychnově nad Kněžnou a uslyšíte to ještě před 15. hodinou. Zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Po stopách bitvy 1866. Hodinu po hodině.
1: Jak už jste asi v našem vysílání zaznamenali, celý den pro vás Český rozhlas Hradec Králové mapuje boje mezi rakouskou a pruskou armádou nedaleko Chlumu. Teď se opět pokusíme spojit s naší reportérkou Karolínou Davidovou, která pro nás průběh bitvy pečlivě sleduje. Budeme doufat, že spojení bude plně funkční. Karolíno, slyšíme se?
2: Ano, ano, slyšíme.
1: Tak vypadá to, že spojení funguje. Karolíno, kde jsme tě zastihli momentálně?
2: Já jsem v tuto chvíli na vrcholu kopce Chlum, kde je i generální štáb rakouské armády. Abyste byli vážení posluchači v obraze, co se v předchozích minutách dělo. Byl podniknut útok proti lesu Holá, při kterém byla bohužel rakouská armáda odražena. Nicméně před chvílí se velmi statečně zachovalo naše dělostřelecké mužstvo, které odrazilo pruský protiútok na Lípu a nepříteli tak přivodilo těžké ztráty. Vedle mě už stojí podmaršálek Gablenc. Můžete pro naše posluchače ve stručnosti popsat, jaký bude další postup?
3: Právě střídáme opotřebovanou dělostřeleckou třetí divizi, které došla munice za novou divizi čtvrtou.
2: Došla munice? Jak je to možné?
3: Podívejte se, každé dělo vystřelilo asi 60krát. To víte, bráníme pozice od 7 hodiny raní, zásoby opravdu nejsou bezedné. Ale není důvod k obavám. Rakouské dělostřelectvo patří mezi největší elitu v celé Evropě. A to, co moji hoši předvedli při obraně Lípy, nemám slov. Za to by zasloužili metál. Všichni a do jednoho.
2: Máte tedy pocit, že i přesto všechno má mužstvo stále ještě motivaci bojovat za císaře pána?
3: Co je tohle za otázku? Moji chlapi se nevzdávají. A jak známo, já také ne. Jistě víte, že jsem před 5 dny zvítězil u Trutnova. Tam jsem Prusy takticky zbrzdil. A já tedy věřím, že budeme s chlapci zapíjet další vítězství i po dnešních těžkých bojích a že se zapíšeme do dějin.
2: Tolik vyjádření podmaršálka Ludvika Karla Gablenze. Já moc děkuji a pro tuto chvíli se s vámi loučím. S dalšími informacemi se přihlásím opět za hodinu. Z Lípy pro Český rozhlas Hradec Králové, Karolína Davidová.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Simona Garfunkel, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokud si někdo potřebuje na začátku letních prázdnin obstarat v Královéhradeckém kraji nové cestovní doklady, neměl by mít problém. Obvykle je možné podat žádost hned, ale jsou městské úřady, kde je potřeba počítat s delším čekáním. Podrobnosti zjišťoval reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já začnu v Hradci Králové, kde si lidé můžou online objednat konkrétní termín a přesný čas. Třeba na podání žádosti o cestovní pas je ale teď první volný termín až 15. července a na žádosti o občanský průkaz dokonce až 22. 7. Stále ale platí, že lidé můžou přijít i bez objednání. V takovém případě si podle vedoucí odboru hradeckého magistrátu většinou ale počkají, a to třeba hodinu nebo dvě. Jsou ovšem i dny, kdy je takový nápor, že příjem žádostí zastavují. V těchto dnech jsou otevřené 4 přepážky, někdy je jich v provozu 6, záleží, jestli je kompletní počet pracovnic na úřadu. Největší zájem v Hradci Králové evidují v pondělí a ve středu. Prakticky každý den se jim teď stává, že si lidé zažádají také o expresní pas vydávaný do 24 hodin. Ten je možné si vyzvednout jenom v Praze na ministerstvu vnitra.
0: Václave, jak to vypadá na jiných městských úřadech v Královéhradeckém kraji?
1: No, třeba v Náchodě je v rezervačním systému při žádostech o vydání občanského průkazu první volný termín 15. července. Na pas je to hned v úterý po svátečním dnu. Na odboru mají přechodně ale méně pracovnic, důvodem je nemocnost, a třeba v pátek tak zájemce neodbavují. Lidé můžou přijít i bez objednání, podle vedoucí odboru Hany Horákové, ale rozhodně ne v úřední dny. To skutečně bývá plno, to znamená pondělky, středy. V Trutnově si online rezervaci s žádostí o občanský průkaz můžou zájemci udělat hned na úterý po pondělním svátku. S žádostmi o cestovní pas je to stejné. V Rychnově nad Kněžnou rezervační systém nemají a čekací doby jsou tam podle úřednic minimální. S krátkým zdržením musí lidé počítat jenom v pondělí a ve středu. No a v Jičíně tam doporučují zástupci radnice žádosti řešit v dostatečném předstihu, protože teď je skutečně velký zájem a doporučení tak zní: přijít v pondělí nebo ve středu hned ráno.
0: Říká a doporučuje Václav Plecháček. Děkujeme za informace. Pěkný den.
1: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte od 6. července pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové už od 6. července.

0: Kapela Beach Boys, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pátek 3. července odpoledne. Chlumecký zámek Karlova koruna je velmi známý, stejně jako písnička o něm, ale v Chlumci nad Cidlinou mnohem dřív stával taky hrad. A o něm nám poví a na komentovanou historickou vycházku po jeho stopách nás pozve historik a kronikář města Pavel Baldík, kterého vítám zase po čase ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pane Baldíku, o Chlumeckém hradu asi slyšel málo kdo, já tedy poprvé. A kde stál a kdy a kdo mu vládl a co z něj zbylo?
1: Já nevím teď, jestli mám začít od konce, nezbylo z něj nic. Stál v centru města, kousek od Chlumeckého náměstí, kousek od dnešního Penny Marketu a stála tam nejprve jakási tvrz a poté tam vznikl v době, kdy Chlumec patřil Penštejnům, tak tam vznikl úžasný vodní hrad, který má obdobu ještě na dvou místech ve východních Čechách. A sice je to v Pardubicích, kde teda ten hrad už taky neexistuje, je tam místo něj renesanční zámek a potom podobný typ stavby je na Kunětické hoře. Takže Chlumec nad Cidlinou, Pardubice, Kunětická hora, tam byly hrady stejného typu.
0: No ale teď je to na rovině. Takže kolem byla využita ta Cidlina?
1: Ano, Cidlina, kde byl vodní příkop. Je zajímavé, že ten vodní příkop nebyl jenom tak vykopaný, ale on byl dlážděný, jako byl kvalitně udělaný a ten vodní hrad byl skutečně na březích Cidliny, tak aby bránil vstupu dál do města a vstupu třeba cizích vojsk dál do Čech.
0: Chlumec za Pernštejnů, to jsme asi v kterém století?
1: To jsme nějaké 15. 16. století, potom přicházejí Kinští, to jsou dvě rodiny, ale s Pernštejny jsme byli svázáni poměrně dlouhou dobu a za Pernštejnů ten stavební rozmach města byl velice výrazný.
0: A kdy ten hrad zmizel?
1: Poslední zbytky toho hradu zmizely v 60. letech minulého století. Bylo to celkem nešťastné, protože ten hrad původně mezi světovými válkami koupilo město. A byla snaha z toho udělat nějaké muzeum, dokonce byla snaha z toho hradu udělat nebo ze zbytku toho hradu udělat muzeum selského nebo nevolnického povstání z roku 1775, protože se dochovaly už jenom sklepy. Tahle ta idea se udržela ještě v 50. letech 20. století, jenomže bohužel místní občané rozebírali ten hrad na stavební materiál. Já při těch procházkách říkám, že kdybychom udělali sondy do rodinných domků, které jsou v místě, kde ten hrad stával, tak bychom nalezli hodně zajímavý stavební materiál, který pochází z toho hradu. A v 60. letech bohužel došlo k neštěstí, kdy jeden místní občan se snažil rozebírat část toho sklepa. Spadlo to na něj, zasypalo, on tam zahynul, takže potom bylo rozhodnuto celé ty zbytky, to sklepení srovnat se zemí. Bohužel dneska už nic tam nezbylo. Je zajímavé, že to byste si asi těžko typla, jaká je nejčastější otázka, kterou mi lidé kladou v souvislosti s tou komentovanou procházkou. A sice, jak je možné dělat komentovanou procházku po něčem, co už spoustu let neexistuje? Odpověď je jednoduchá. Přijďte 11. července.
0: 11. července ve 14 hodin komentovaná procházka po stopách Chlumeckého hradu za historikem a kronikářem Pavlem Baldíkem od 14 hodin. A kde se sejdete?
1: Sejdeme se před budovou majorátu pro mimo Chlumecké, kteří neznají Chlumec, tak je to východní část náměstí u mostu přes Cidlinu a je to budova Základní umělecké školy Mário Klemence.
0: A na jak dlouhá výprava? To bude? Jak dlouhá výprava?
1: Se mnou je to vždycky na dlouho, tak hodinku a půl. Takže
0: svačinu a vodu sebou.
1: Svačinu, hlavně vodu, podle počasí hlavně tu vodu.
0: Dobře, tak to bychom měli. No a v druhé části prázdnince potom v Chlumci nad Cidlinou zase budou pokládat další kameny zmizelých. To jsme v úplně jiné kapitole historie a o to vy se také hodně zasluhujete, aby tahle památka zůstala v povědomí lidí.
1: Snažím se, je to už asi páté pokračování. ranní pokládání. Tentokrát je to neděle 16. srpna, je to už v 9 hodin ráno. Vychází ten termín z toho, že opět si nás do své evropské tour zařadil autor tohoto projektu, německý výtvarník pan Gunter Demnig. Měl by přijet, já to nechci zakřiknout, protože měl přijet i loni, ale zdravotní důvody mu to nedovolili.
0: Doufáme, autor těch kamenů.
1: Autor těch kamenů. Doufám, že v letošním roce se mu to povede, takže v Chlumci by měl začínat svoji tour 16. srpna od 9 ráno a měli bychom letos položit 6 kamenů, takže připomeneme dalších 6 chlumeckých občanů, kteří nepřežili holokaust.
0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové byl dnes historik a kronikář města Chlumce nad Cidlinou Pavel Baldík. Děkujeme, krásné letní dny.
1: Já děkuji za pozvání a taky krásné letní dny.
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: Český rozhlas Hradec Králové, pátek 3. července odpoledne. Pokud rádi navštěvujete zámky, tak jste si zřejmě oblíbili i naše zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků a také můžete každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se teď právě vydáváme na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku, zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světa dílu, takže opravdu tady je na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má toto svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek, no a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Studio Českého rozhlasu Hradec Králové je teď ve spojení s Rychnovem nad Kněžnou, kde reportérka Zuzana Boučková zjišťovala, co zajímavého se chystá na prázdniny. Dobré odpoledne, Zuzano. Na co se mohou návštěvníci těšit?
2: Pěkné odpoledne přeji. Městské informační centrum v Rychnově chystá na prázdniny zábavné hrané divadelní prohlídky s názvem Putování se Zilvarem. Vše oficiálně vypukne příští pátek 10. července v 18 hodin u kašny na Starém náměstí. Během prohlídky potkáte známé postavy z Poláčkovy knihy Bylo nás pět. Osobně jsem se dnes setkala se Zilvarem z Chudobince, Bejvalem i Rampepurdou, která přivedla pejska Pajdu.
1: Poláčkův Rychnov není jenom o klukovských kouscích. Dozvěděla ses od nich během dnešního putování i nějaká historická fakta o městě, o Rychnově?
2: Ano, určitě celé je to pojaté jako interaktivní hra pro děti i dospělé. Dozvíte se například, proč má Rychnov ve znaku panu na jelenu. Podle legendy místní pán daroval dceři jelena, který se ale splašil. Naštěstí zachránili dřevorubci a jelen měl najednou ve znaku své místo. V Palackého ulici se zase testuje odvaha skákáním po jedné noze. A na radnici pak návštěvníky překvapí Magdalena Dobromila Retigová, která tu v roce 1825 dopsala svou slavnou kuchařku. A potkáte tu také bručícího pana Fajsta. Autenticita herců je kouzelná a úplně vás vtáhne do děje.
1: Ta prohlídka Putování se Zilvarem prý trvá asi hodinu a půl. Kam ještě Poláčkovi hrdinové nakonec dovedli?
2: Vyvrcholením trasy je návštěva renesanční zvonice u zámeckého kostela Nejsvětější Trojice. Ukrývá se tam opravdový unikát, zvon Kryštof. Je to třetí největší historický zvon v Čechách, váží bezmála 6 tun a odlit byl v roce 1602. Po nedávné rekonstrukci má zrestaurované a otočené srdce. Skvělou zprávou je, že Zilvar bude mít po celou prohlídku v kapse bonbony, které, jak on říká, si zapůjčil v cukrárně u Svobodových a bude je rozdávat. Místa je ale nutné si předem rezervovat v Rychnovském infocentru.
1: Zuzaně Boučkové děkujeme za tip na výlet tentokrát do Rychnova nad Kněžnou. Fotky, videa z prohlídek hraných divadelních Putování se Zilvarem můžete vidět na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové a Zuzanu zdravíme do Rychnova. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
3: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přírodní koupaliště Dolce na Trutnovsku má zhoršenou kvalitu vody. Platba kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny. Fotbalový Artist Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Čeká nás bezoblačná noc s teplotami 11 až 14 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Zhoršenou kvalitu vody má v našem kraji podle posledních rozborů přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Už minulý týden měl horší vodu taky oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat, informovala o tom na svém webu krajská hygienická stanice. Zatím jediným přírodním koupalištěm, které kvůli nevhodné vodě ukončilo sezónu, je stříbrný rybník v Hradci Králové. Na zámku v Opočně začaly svátky růží. Letošní už 17. ročník má podtitul Móda napříč staletími. První zámecké patro se do 4. července změní v galerii módních stylů různých období. V místnostech jsou vystavené historické šaty až po střídmý půvab moderní módy. Podrobnosti k mimořádným prohlídkám dodává kastelán Tomáš Kořínek.
2: V letošním roce jsme se zaměřili na téma móda, a to snad poprvé v historii svátku růží, a to je to 17. ročník. Využili jsme veliké sbírky kostýmů a dokonce jsme si vymysleli takovou zajímavost. Poprvé v historii se v interiérech zámku v obrazárně odehraje módní přehlídka šatů od secese po celé 20. století až do současnosti.
0: Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank u nás. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
3: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě. Sport.
0: Fotbalový Artist Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Celek přijal nabídku Ligové fotbalové asociace, která o přijetí informovala v tiskové zprávě. Brněnský klub nahradí Karvinou, která byla vyloučena za ovlivňování zápasů. Počasí. Noc na zítřek přinese jasno nebo skoro jasno. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 10 až 7. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Komplikace čekejte na 92,5 kilometru D11, kde ve směru na Polsko bouralo nákladní auto a dodávka. Protože zároveň narazili do středových svodidel, je ovlivněná i doprava v opačném směru. Dálnice byla krátce uzavřená, proto se tam vytvořily kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dnes si ve vysílání po celý den připomínáme 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Konala se 3. července 1866 a Prusko drtivě porazilo Rakousko. A na bojiště se podíváme už po několikáté také za chvíli. 70. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka začíná v Sobotce na Jičínsku už zítra 4. července ve znamení tématu hostina a více zjišťovala reportér Vlaďka Vildová. A v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se ocitl v roce 2022 na druhém místě podle poroty a připraví nám ho cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti povíme ještě v této vysílací hodince a také dostanete možnost inzerovat v Radiobazaru. Pěkný poslech, zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Po stopách bitvy 1866. Hodinu po hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je po 15. hodině a my se opět pokusíme spojit s naší rozhlasovou stopařkou Karolínou Davidovou, abychom zjistili, jak postoupil prusko-rakouský konflikt

0: roku 1866 u Hradce Králové. Karolíno, dobré odpoledne, kde pak tě máme?
1: Nacházím se na velitelském stanovišti rakouské armády na návrší u obce Chlum.
0: Máš pro nás nějaké nové informace, nebo můžeš nám trochu víc přiblížit, co se tam právě teď děje?
2: Cože? Rusové jsou u Máslojev.
1: Těžko říct, momentálně z velení vidím jen polního zbormistra rakouské armády von Benedeka a ten v tuto chvíli vášnivě debatuje se svým štábem.
3: První gardová divize druhé pruské armády dorazila k obci Chlum.
2: To není možné.
3: Bohužel, zdá se, že nám vpadli do týla.
2: O tom se musím přesvědčit na vlastní oči. Pánové, okamžitě odjezd. To není dobré, to není dobré.
1: Na velitelském stanovišti začíná panovat zmatek. Štáb se přesouvá na oblídku obce Chlum, kam ale já s mikrofonem nemůžu. Pro tuto chvíli se loučím a ohlásím se zase za hodinu. Z návrší u obce Chlum pro Český rozhlas Hradec Králové Karolína Davidová.
4: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v pátek 3. července. Šrámkova sobotka, osmidenní festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu, se koná každý rok na začátku července na počest významného soboteckého rodáka, básníka Fráni Šrámka, při příležitosti výročí literátova úmrtí. A o letošním jubilejním 70. ročníku Šrámkovy sobotky a o jeho tématu hostina se teď víc dozvíte od vedoucí sobotecké městského kulturního střediska Pavlíny Havlové. V sobotce se s ní sešla kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Hostina, to je i téma letošního ročníku. Jelikož jsme festival českého jazyka, řeči a literatury, tak to nebude jako food festival, aby si to lidi nepletli. Budeme se zajímat o jídlo, budeme se zajímat o kuchařky, ale bude to ten klasický festival českého jazyka.
2: Podařilo se vám třeba oslovit někoho, z koho máte radost, že přijede? Že doplní ten letošní program?
1: Protože je to ta hostina. Je to vlastně s tím spojené i to stolování, ta etiketa. Takže jsem velmi ráda, že přislíbil účast na letošním ročníku pan Ladislav Špaček, který nám přiblíží státní hostinu kdysi a dnes. Bude u něj v tom pořadu účinkovat ještě paní Naďa Kubu, která působila i s panem Kubou na hradě Karštejn. Nyní pomáhá na našem zámku Humprechtě a budou to hvězdy letošního festivalu.
2: Bude těch dílen ještě víc, než bývalo, nebo zůstáváte u toho, co se osvědčilo?
1: Dílen bude tak nějak stejně na počet, protože my narážíme na ubytování. V sobotce nám naopak ubývají ubytovací prostory. Počet dílen je stejný, spíš se snaží dramaturgině Lada Blažejová ty dílny obměňovat, vypozorovat, o co je zájem, co je trend. Ale samozřejmě klasika taky zůstává, aby lidi uměli mluvit, aby uměli překládat, pracovat na jevišti se slovem, pohyb a tak.
2: Která ta dílna už v loni a předloni byla takovým trendem, o kterou bývá tradičně velký zájem?
1: Nejvíc zájemců máme o pěvecký sbor, který teda už léta vede Jiří Šupka Svěrák. Jirka s těmi svými některými absolventy, kteří jsou u něj v Praze, se schází celý rok. Takže ten týden v sobotce je jejich vyvrcholení.
2: Já jsem sem šla kolem fary a viděla jsem ten váš nádherný kostel svaté Marie Magdalény. Prý nejen Šrámkova sobotka, ale i ten kostel má letos své úctyhodné výročí.
1: Letos slaví kostel 430 let od posvěcení. Kostel je nádherný, je významný i sochařským uměním. Úžasná akustika tam je. A to mě teď nahrává vlastně k tomu, že jsem úplně zapomněla, že 5. července v neděli tradiční koncert v kostele a koho jiného pozvat na tu hostinu než teda soboteckého rodáka a výborného trumpetistu pana Miroslava Kejmara. Takže to bude další výborná věc na festivalu, která i ten náš sobotecký chrám svaté Marie Magdalény zase někam povznese.
0: Jubilejní 70. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova sobotka začne v sobotce na Jičínsku zítra ve znamení tématu hostina, jak jsme právě slyšeli. Do městečka pod Humprechtem vás na festival až do 11. července zvali šéfová soboteckého městského kulturního střediska Pavlína Havlová a kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kapela Duran Duran, užili jste si rockovou baladu, pokud máte tenhle typ muziky rádi, s Českým rozhlasem Hradec Králové. No a je pátek, takže se chystá další víkend s Pochoutkovým rokem. U příležitosti jubila, protože Pochoutkový rok už je 10. Spolu s vámi hledáme nejlepší recept celého toho desetiletí. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si ty recepty připomínáme každý týden, ale pozor, nedělají je oni sami ti výherci, ale všech 36 výherních receptů připravuje porota a naši profesionální kolegové. V neděli bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic, recept z druhého místa roku 2022, cukrář Vojta Vrtiška. Jak se mu vlastně peče letos v Pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam strašně rád.
2: Naši kolegové z Pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: To zvládli za jedno odpoledne.
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: No, jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: Budete nadšení. Jsem o tom přesvědčena, protože trubičky jsou nejen krásné a ten krém v nich je dokonalý, ale i výborné. Cukrář Vojta Vrtiška je naučí i vás, když budete poslouchat v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď, třeba na Facebooku nebo Instagramu. Později bude i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept Pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Je pátek, takže jestli máte nějaký inzerát, máte něco ke prodeji nebo něco scháníte, tak jsem s ním, protože další možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bude po víkendu zas až v pondělí odpoledne. Tak volejte, Radio Bazar začíná a vítám vás. Dobrý den, Radio Bazar.
2: Dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
2: Já potkám nějaký osobní automobil od roku 2005, nějakým zachovaným stavu. Přidržují pěti dveře, by to jednal jen Pardubický nebo Hradecký kraj. Na telefon 737 448 550.
1: Scháníte auto, jo?
2: Mhm. Ano, ano, poptávka.
1: Dobře, ano. Tak hezký den na víkend, naslyšenou.
2: Děkuju, naschle.
1: Pán schání auto od roku 2005 vyrobené v Pardubickém nebo Hradeckém kraji, třídveřové nebo pětidveřové, neuvedl žádné podrobnosti ani značku, takže jestli máte auto k prodeji a mohlo by třeba odpovídat těm jeho požadavkům, to se domluvíte na čísle 737 448 550. Radio Bazar, vítám vás. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych nabídla přepravky na ovoce a zeleninu. A je to přepravka na 10 kilo, taková ta nižší. A byla by cena 15 korun za kus.
1: A kolik jich máte?
3: No, dost asi.
1: Dost. Takže větší množství. Dobře, ano. A číslo na vás?
3: 731 589 248. Děkuji moc krát.
1: Hezký den a víkend. Naslyšenou. Přepravky na ovoce a zeleninu na 10 kilo za 15 korun jedna a paní jich má hodně. Tak volejte, jestli potřebujete. 731 589 248. Vítám vás, tady je Radio Bazar. Radio Bazar, dobrý den. Nikdo neví, že se k nám dovolal. Dobrý den, Radio Bazar.
4: Dobrý den. Prodám hnědý plišový koberec s menším vzorem, byl to nevhodný dárek, míry jsou 2x3 metry, stál 3800, prodám ho za 1800 korun. Je to Hradec 773 199 223. Děkuju.
1: Pěkný den, naschledanou. Paní v Hradci Králové nabízí hnědý plyšový koberec, úplně nový, nevhodný dárek, 2x3 metry, necelé 2000 korun, 773 199 223. Vítám vás, tady je Radio Bazar.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Já vás poprosím,
1: ano. Vypněte rádio, protože to se nedá poslouchat a hlavně nerozuměli bychom. Co nám chcete říct? Tak teď můžete.
5: Mě jsem vletěl pes, víte, zrovna.
1: Ano, v pořádku, můžete.
5: Já bych prosila prodat klec na andulku.
1: Mhm. Klec na andulku. Jednu klec na andulku. Číslo máte?
5: Číslo mám 603 999 298 a je to u Nového Města nad Metují.
1: Nové Město nad Metují. Tak jo, hezký víkend, naslyšenou.
5: Taky vám a děkuju moc.
1: Rádo se stalo a máme tady nabídku z Novoměstska, Nové Město nad Metují nebo u Nového Města v Šonově je klec na andulku. Paní má číslo 603 999 298 a další inzerát. Dobrý den, Radio Bazar.
6: Dobrý den, já bych nabídla k prodeji řetězovou elektrickou pilu značky Narex 1800 W a lišta 350 mm, včetně náhradního řetěze, pak dřevěné štafle, vysoké asi cirka 2 metry a s jistícím řetízkem a zachovalé, pak sánky dřevěné s opěrkou asi 95 cm dlouhé a potom 4 garniže do okna, do chalupy o rozměrech asi 105 šířka a jsou tam 2 zářezy pro trubky na záclony a na závěsy a ty záclony jsou úplně nové a závěsy také.
1: Takže to je k tomu.
6: To je, I ano, je to včetně toho, ano, včetně těch garniží. A je to na čísle 731, 831, 321 a je to Rychnov nad Kněžnou.
1: Na Rychnovsko vás zdravíme a díky, hezký den, naslyšenou.
6: Děkuji moc, naschledanou.
1: Tak, paní volá z Rychnovska, má toho trošku víc v nabídce. Řetězová elektrická pila, lišta 350 mm, k tomu i náhradní řetěz. Dřevěné štafle dvoumetrové zachovalé, dřevěné sáňky a čtyři garníže 105 cm dlouhé a k tomu jsou i záclony a závěsy úplně nové. 731, 831, 321 a Radio Bazar pokračuje dalším inzerátem. Dobré odpoledne. Radio Bazar, dobrý den, slyšíte mě?
7: Dobrý odpoledne.
1: Mohl byste si vypnout rádio, prosím, díky.
7: A už je vypatý.
1: Povídejte. A povídejte.
7: Já bych rád prodal saláš pro 6 až 10 ovcí.
1: Ano.
7: Je 7 metrů dlouhá, 3,30 široká a ve 2 metrech je patýrko pro seno a slámu.
1: Mhm.
7: Dále bych rád prodal šasy z nákladních vozů pro někoho, kdo staví buď maningotky nebo tyhle pojízdný včelařský vozy.
1: Mm-hmm.
7: Značka Levně.
1: Ano.
7: A je to na 605 963
1: ano.
7: 308 A je to Semilsko.
1: Semilsko. Krásný víkend na Semilsko. Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Moc děkuju, naschledanou.
1: Rádo se stalo. Tak saláš, to jsme tady asi ještě neměli. Pán prodává, nabízí saláš pro 6 až 10 ovcí, 7 metrů krát 3,30 a šasí z nákladňáků, třeba jestli stavíte kočovný vůz pro včely nebo nějakou stavební maringotku, 605, 963, 308, je to všechno pro dnešek. Další radiobazar pondělí odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Na Broumovsku pokračuje hudební festival Za poklady Broumovska a zítra čeká zájemce další koncert žesťových mistrů. Pro příznivce žestů pořadatelé festivalu připravili opravdu lahůdku. Bude to vystoupení souboru Czech Brass. Tvoří ho špičkoví solisté a lídři žestových skupin našich vynikajících symfonických orchestrů. Zazní atraktivní výběr skladeb respektujících sakrální prostor, kde koncert bude, a sice kostel na nebevzetí Panny Marie i repertoár 20. století. Soubor Czech Brass vystoupí v Polici nad Metují v kostele na nebevzetí Panny Marie od 18 hodin zítra 4. července. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na opravu barokní skupiny kostelu na Broumovsku. Kompletní program a lístky v předprodeji najdete na webu festivalu zapoklady.cz. No a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nás za chvíli čekají zprávy v 16 hodin s Alenou Brantovou a pak Humoriáda dneska bude s Marií Formáčkovou a moderovat bude Patrik Rozehnal. Pěkně se bavte po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obyvatelé Trutnova vybrali vítězný návrh pro participativní rozpočet. Poslanci podpořili změny v jednacím řádu. V kvalifikaci mistrovství světa nastoupí čeští basketbalisté ve Stockholmu proti Švédsku. A noc bude bez mraků s teplotami do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Lidé v Trutnově vybrali pro takzvaný participativní rozpočet vybudování koupacího a otužovacího místa na řece Úpě. S jeho přípravou město začne letos. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Do letošního čtvrtého ročníku rozpočtu přišlo radnici 15 návrhů. Podmínky splnilo 9. Z nich se vybíralo hlasováním. Příznivci dálkových pochodů se večer vydají od Sokolovny v Dolní Kalné na tradiční 50 kilometrů dlouhou cestu na vrchol Sněžky za východem slunce. Noční pochod sejde už po 60. Trasa vede přes Kunčice nad Labem, Láno v Černý Důl a dál přes Hrnčířské boudy a Luční boudu až na Sněžku. Podle jednoho z organizátorů Jiřího Drahoňovského už tento pochod absolvovali tisíce lidí nejen ze všech koutů Čech, ale i ze světa.
2: Máme tady i zápisy z Ameriky, z Nového Zélandu dokonce, z Brazílie, ten byl předloním, ze Švédska, Mexiko, Kolumbie.
0: Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
3: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
0: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel. Podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Sport. Předposlední zápas úvodní fáze kvalifikace mistrovství světa čeká basketbalovou reprezentaci ve Švédsku. Duel ve Stockholmu svěřenci trenéra Luboše Bartoně rozehrají v 19 hodin. Doma Češi švédský výběr zdolali 97-80. Výhra zajistí českým basketbalistům už před pondělním zápasem v Brně proti Estonsku postup do další fáze kvalifikace. Počasí. Noc na zítřek přinese jasno nebo skoro jasno. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 10 až 7. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zúženou vozovkou počítejte na silnici 321 mezi Častolovicemi a obcí Libel na Rychnovsku. Důvodem jsou stavební práce na mostu přes řeku Bělou, které potrvají do konce července. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Další gedání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
6: Krásné odpoledne všem.
5: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
6: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
5: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
6: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
5: Skoro, 2, výborně. Sice

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit v tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci a tak

0: Tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
1: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
2: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
2: Ale stává se.
4: Jo.
2: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
4: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
2: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
4: Jo.
2: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
4: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
2: Jako knížku smutečních řečí.
4: Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
2: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
4: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
2: pokračovat
4: třeba...
2: v tom.
4: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
2: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
4: Ano.
2: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
4: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
2: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
4: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hej!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím. Už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo půjčit knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych to vám ji zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Já, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
13: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem. Že?
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Často uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
6: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala, jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
6: no, nevěc. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydám.
6: A pak to vydáme.
3: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlejí.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teď rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku. No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ano. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, no mám, to pak. Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Panu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Je pan, tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák, obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malý. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: I si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi,
5: dneska vybírá perfektně. Mějte se hezky.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Na
3: dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo. Tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izviním tě, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izviním tě, pažást, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Tak já mi zviníte, páčte, můžete vy mě zkazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izviníte, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. takže ještě aha. jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, dítě, já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď
3: něco.
6: Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji,
3: město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenil, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám tě z tý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zájem o provozování rychlíků na trati Praha Hradec Králové Trutnov mají dva dopravci. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce tři lidi a jednu firmu. Fotbalový Artis Brno bude hrát nejvyšší českou soutěž a zítřek přinese většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Vybraný dopravce začne na lince jezdit od prosince 2028, jak potvrdil tiskový mluvčí ministerstva František Jemelka. Lhůta pro podání nabídek vypršela dnes v 10 hodin. Ministerstvo dopravy teď vyhodnotí nabídky a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let. Lesy České republiky nechali k dnešnímu 160. výročí bitvy u Hradce Králové opravit pomník polních myslivců v lese Svíp u obce Máslojedy. Oprava stála 310 tisíc korun. Restaurátoři v základech památníku objevili původní zapečetěné dokumenty z roku 1920 se jmény vojáků. Historické listiny po zdokumentování uložili zpět na původní místo, vysvětluje mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
2: Nalezené listiny obsahují zprávu o odhalení pomníku ze 3. července 1920 a také jména všech členů praporu, včetně padlých. Text popisuje hrdinství mužů, kteří položili své životy s tím, že věrně plnili svou vojenskou povinnost. Podle dokumentů památník postavila hořická sochařská firma Hatle a Weiss.
1: Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalobu na tři lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
3: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Jedna z kabin lanovky na Ještěd se po přetržení tažného lana zřítila na podzim roku 2021. Zemřel přitom průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
0: Sport.
1: Fotbalový Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou, informovala o tom LFA. Mezi elitou bude Artis premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
0: Počasí.
1: Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Večer bude od severozápadu přibývat oblačnost a na západě se objeví ojediněle přehánky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 11 u obce Čestice na Rychnovsku momentálně neprojedete. Uzavřela ji nehoda osobního auta a motorkáře, kterou došetřuje policie.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: 17 hodin a 4 minuty vybrané události 3. července v Královéhradeckém kraji vám nabídneme v následujícím přehledu. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové si po celý den připomínáme 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Roku 1866 v ní Prusko drtivě zvítězilo nad Rakouskem. Na bojiště se vydáme za chvíli. Počasí poví nám Jaroslav Tuček, jaký bude zbytek dnešního dne a jaký víkend nás čeká. Ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku pokračuje 44. ročník srazu všech lhot a lehot, kam bez předchozího ohlášení dorazili tisíce lidí, tak jak zvládá organizaci obec s tisícovkou obyvatel. Vydáme se na místo s reportérkou Adélou Kavříkovou. A s Veronikou Krejčí z krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se podíváme na kontroly na dětských letních táborech.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: Dnem v kraji vás provede a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Pamětní desky ve Střezeticích začaly třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Jejich vrcholem bude v neděli odpoledne rekonstrukce bitvy u vesnice Chlum. Ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku začal 44. ročník sjezdu obcí se slovem Lhota nebo jeho obdobou v názvu. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400, proto organizátoři očekávají až 5000 návštěvníků. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se pořádáním vzdala. Další podrobnosti uslyšíte v této hodině. Pevnost Dobrošov na Náchodsku zve na tradiční noční prohlídky. Sraz návštěvníků je plánovaný ve 20:45 u pokladny tvrze. Prohlídky začnou v 21 hodin. Správa památky zájemcům doporučuje vlastní osvětlení pro noční přesun mezi parkovištěm a objekty tvrze. Příznivci dálkových pochodů se vydají v podvečer od Sokolovny v Dolní Kalné na tradiční 50 km dlouhou cestu na vrchol Sněžky za východem slunce. Noční pochod sejde už po 60. Letos je připravená i 12-kilometrová trasa pro děti. Kam až dojdou, popisuje jeden z organizátorů Jiří Drahoňovský.
1: Je to takový nepatrný kopeček u Dolního Lánova. Bude tam i cedule, malá Sněžka, 499 metrů. Dostanou tam potom občerstvení, pamětní listy tam pro ně jsou připraveny. I doprava je zajištěna pro ně naspátek.
0: Na zámku v Opočně začaly svátky růží. Letošní už 17. ročník má podtitul Móda napříč staletími. První zámecké patro se do 5. července mění v galerii módních stylů různých období. Víc než 300 florbalových týmů se ode dneška utkají v Dobrušce na největším venkovním florbalovém turnaji v Česku Open Air Cupu. Na městském stadionu Václava Šperla se bude až do neděle hrát na 6 hřištích. Vedle českých týmů přijeli taky celky z Polska, Německa, Slovenska nebo Švédska.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí

0: po stopách bitvy 1866. Hodinu po hodině.
1: Je po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my se teď opět spojíme s Karolínou Davidovou, která by se měla nacházet na bojišti u obce Střezetice. Karolíno, co se během posledních dvou hodin, kdy jsme se neslyšeli, událo? A hlavně, jsi v pořádku?
2: Zdravím do studia. Musím říct,

0: že to, co jsem zažila, tak to byla neuvěřitelná hrůza. Prusové dobili klíčové návrší Chlum přímo uprostřed rakouských pozic. Rakušané se pokusili o protiútok vedený především úvozem od Rozběřic, ale ten se během chvíle naplnil mrtvými vojáky. Jejich krev tekla úvozem až dolů do vesnice.
1: Karolíno, podařilo se ti promluvit s některým z účastníků bitvy?
0: Podařilo se mi získat výpověď jednoho ze zraněných vojáků, který tento šílený útok přežil.
2: Pochodovali jsme v sevřeném šiku obilím do Chlumského návrší. V posvátném tichu s modlitbou na rtech. V tom přiletěl pruský granát, jenž nad námi se roztrhl a několik myslivců zabil. Kolem mne padali další kamarádi, ale běžel jsem vpřed. Na 100 kroků od Prusů chtěl jsem vystřelit, ale rána nevyšla. A v tom se strhl protiútok. Palba z pruských jehlovek nás kosila. Všude kolem křik a sténání. Pobíhali koně bez jezdců, padala těla rakouských vojáků. Popadal jsem dech a panika zachvátila vše kolem nás. Všichni jsme ustupovali. Přeskakoval jsem těla mrtvých a v tom ucítil ránu do ramene. Pak si moc nepamatuju.
1: Karolíno, jaká je situace nyní?
0: Rakouská armáda ustupuje od obce Chlum. V tuto chvíli vidím proudy zdecimovaných vojáků, ale také od střezetic útočící rakouské jezdce. O popis situace jsem požádala polního sbormistra Benedeka. Jaká je situace na bojišti?
3: Ustupující pěchotu brání naši stateční jezdci. Nedovolujeme Prusům pronásledovat roztroušené vojáky a snažíme se o koordinovaný ústup přes předem připravené mosty ve Svinárkách a Věkoších. Pevnostní město Hradec Králové má uzavřené brány. Je to prohra. Zachraňujeme, co se dá. Ústup!
1: Zdá se tedy, že je dobojováno. Karolíno, můžeš nám ještě ve stručnosti popsat, jak probíhá stahování vojsk z linie?
4: Směr mosty před Měřice a plát.
1: Karolíno, slyšíme se? Tak ne. Zdá se, že jsme asi ztratili spojení. Doufejme tedy, že je to jenom technická závada a Karolína je v pořádku. Každopádně, podle všeho je dobojováno a jak jsme slyšeli, pro rakouskou armádu to znamená drtivou ránu. Pravděpodobně tedy i konec dnešní bitvy tady u Hradce Králové.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
1: Počasí.
0: A je 3. července, je pátek, před námi je víkend, no a před mnohými z vás třeba i první dny vaší dovolené. Jaroslav Tuček z Hradeckého hydrometeorologického ústavu vám řekne, jaké k tomu budeme mít všichni počasí. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. No tak, když se podíváme na ten dnešek, tak vlastně ta oblačnost, co je na obloze, už se zvětšovat nebude a s blížícím se večerem bude pomaličku se rozpouštět, aby na noc pak bylo jasno nebo skoro jasno. Ty nejnižší noční teploty budou od 14 do 11 stupňů Celsia a vítr v noci bude foukat mírný od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: No tak to se docela ochladí v noci, teď jsme si zvykli na ty tropické teploty a co víkend?
2: Víkend, ten bude takovej černobílej. Zítra v celku si myslím, že nádherný počasí, po ránu budeme mít jasnou nebo skoro jasnou oblohu, v průběhu dne naskáče kupovitá oblačnost a pak budeme mít polojasno až oblačno. Večer pak od severozápadu začne přibývat frontální oblačnost a na přelomu soboty neděle se ojediněle objeví nějaká přehánka. Teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů v maximech, na horách od 13 do 16 a vítr ten bude foukat mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer potom bude slábnout. No a neděli tu začneme srážkami, takže velká oblačnost, oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo s přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka. V průběhu odpoledne pak ty srážky budou ustávat a zároveň se bude protrhávat oblačnost, nicméně ta oblačnost protrhávaná bude jenom přechodný jev, protože pak zase na noc se bude postupně zatahovat. Nedělní teploty minimální 16-12, v maximech 20 až 24, no a vítr bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, přechodně se budou objevovat nárazy do 15 metrů za sekundu. No a když se podíváme ještě na pondělí, kdy máme taky volno, tak tam bude hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo s přeháňkami, ranní teploty 16 až 12, maximální teploty 19 až 23 a vítr bude foukat mírný od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takže když si to přebereme, zítra si užijeme sluníčka, krásný den a pak minimálně další dva dny nemusíme zalévat. Super, děkujeme.
2: Jo, přesně tak.
0: Mějte se pěkně, hezký zbytek služby, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve Lhotě pod Lipčany na Hradecku pokračuje 44. ročník sjezdu obcí, jak už z našeho vysílání víte. Obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se účastní až 5 000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehuot nebo Lehuotek. V Česku i na Slovensku je takových míst více než 400. Pořadatelství převzala obec s tisícovkou obyvatel po středočeské Vrbové Lhotě. Jak to na místě vypadá právě teď, v polovině třídenního srazu? To nám řekne reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze Lhoty pod Lipčany. No, žije to tady. Já věřím, že je to i slyšet. Ta sounáležitost je opravdu cítit na každém kroku. Za mými zády tady právě na hlavním pódiu doznívají písničky Františka Nedvěda Mladého a někteří návštěvníci už pomalu ladí své vlastní kytary, protože v 6:30 tady propukne hromadné lhotecké kytarování. Stanové městečko se plní, stejně tak parkoviště, a z registračního centra mám teď čerstvou informaci, že doteď dorazily výpravy z víc než 6 lhot a další lidé sem stále ještě najíždějí. Takovou zajímavostí je, že podle Českého statistického úřadu sice mezi názvy obcí a jejich částí vede v Česku Nová Ves, ale když odhlédneme od přídavných jmen a předložek a budeme počítat jenom ta samostatná zeměpisná jména, stává se absolutním vítězem právě Lhota. A drží i jeden jazykový rekord, právě k Lhotám se vážou dvě nejdelší jednoslovná pojmenování v registru obcí, přívlastky Střelsko, Hoštická a Svatogodhardská.
0: My už jsme zmínili, že organizátoři tentokrát převzali pořadatelství jako záskok za Vrbovou Lhotu. Kolik času teda měli na přípravu? Asi to bylo narychlo.
1: No, rok a půl, což ale vzhledem k tomu, že se o pořadatelství běžně rozhoduje i několik let dopředu, není úplně mnoho. Nezávislý starosta Jaroslav Jelínek mi s nadsázkou řekl, že kdyby věděl, co to obnáší, tak už by do toho znovu nešel. Obec totiž musela doslova nafouknout svoje kapacity. Místní agrodružstvo jí půjčilo 10 hektarů pole, ze kterého je teď parkoviště a stanové městečko. Přímo tady na fotbalovém hřišti nechali pořadatelé kompletně předělat sprchy a záchody v kabině místního Sokola a vše, co se dalo vypůjčit, tak si pronajali. Mobilní toalety, mobilní sprchy, oplocení a podobně. No a pokud jde o rozpočet, tak ta čísla se teď pohybují nad hranicí 2,75 milionu korun. Samotná obec podle starosty vyčlenila 1 000 000 a významnou část pak tvoří i evropská dotace. Přestože část programu je pro návštěvníky zdarma, tak to vypadá, že by se na vstupném mohlo podařit vybrat dostatek peněz tak, aby obec byla v konečném součtu na nule, což starosta samozřejmě považuje za úspěch.
0: No, na sraz přijeli i obyvatelé slovenských Lehuot nebo Lehuotek. Kolik jich teda je nakonec? Kolik jich dorazilo?
1: No, ona je to vlastně podmínka k získání té unijní dotace. Přivést se minimálně 191 Slováků z tamních Lehot. Starosta sice rozeslal pozvánky datovými schránkami a e-maily do všech 350 Lhot v Česku a 32 na Slovensku, ale odpověď dostal jenom od 10 obcí. Lhoťáci jsou prostě živelní a jezdí bez ohlášení. Na Slovensku navíc v sobotu začíná referendum, což tu situaci trochu komplikuje, ale slovenských delegací už jsem tady v areálu potkala několik. Tou největší neznámou tak zůstává finální počet lidí. Starosta původně plánoval akci pro 2 000 návštěvníků, teď to ale vypadá, že se tisícová obec skutečně rozroste až 5-násobně. Naštěstí pro ně nechali uvařit speciální várku 10 000 piv, lhotecké 44, takže žízní tady nikdo netrpí. Možná ještě dodám, že to číslo v názvu není počet stupňů toho piva, ale označuje ten 44. ročník srazu Lhot.
0: No, to by bylo silné pivo. Takže teď jsme uprostřed třídenního programu. Co ještě bude?
1: Tak po Františku Nedvědovi tady dnes bude následovat ještě několik koncertů. Ten hlavní program, ten je ale připravený až na zítřek. V 9:30 ráno začnou soutěže. Odpoledne bude následovat společný průvod obcí a okolo 15:00 se všichni účastníci sejdou tady u hlavního pódia a společně si poslechnou českou a slovenskou státní hymnu. I zítra pak znovu do pozdních nočních hodin budou pokračovat hudební vystoupení. Kdo by se chtěl zúčastnit, a podotýkám, že podmínkou není být občanem jakékoliv Lhoty, tak se může těšit třeba na Dana Bártu, Evu Burešovou anebo Michala Pavlička.
0: Ve Lhotě pod Lipčany se dnes teda sjíždějí stále ještě lhoťáci z Čech i ze Slovenska a na srazu je naše reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace, Adélo. Pěkný den, naslyšenou. Pozdravuji.
1: Hezký den, naslyšenou. Vyřídím.
2: Den v kraji.
3: Medicine man.

0: Letní informační servis.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my teď s Veronikou Krejčí z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje probereme kontroly hygieniků na dětských letních táborech, které začaly. Dobré odpoledne, zdravím vás.
2: Dobré odpoledne.
1: Veroniko, kolik táborů v Královéhradeckém kraji je u vás letos registrováno?
2: V našem kraji se bude konat více než 200 letních dětských táborů s účastí asi 14,5 tisíce dětí, ale předpokládáme, že to číslo bude ještě mírně narůstat, protože provozovatelé nám stále ještě nahlašují konání táborů v srpnových termínech.
1: A registrovat se musí i příměstské tábory, tedy kde děti nespí?
2: Ne, příměstské tábory nám svou činnost hlásit nemusí. Ta povinnost ohlašovat konání akce se vztahuje pouze na pobyty dětí právě s noclehem a délka pobytu musí být minimálně 5 dnů a zároveň se akce účastní 30 a více dětí.
1: Mm-hmm. Vy provádíte kontroly táborů pravidelně každý rok. S čím se nejčastěji setkáváte? S jakými pochybeními?
2: Musím říct, že úroveň dětských táborů je dlouhodobě na velice vysoké úrovni a s problémy se setkáváme spíš v ojedinělých případech. Pokud už se to stane, tak nejčastěji se jedná o závady ve stravování. Konkrétně si pod tím můžeme představit nedostatky ve skladování potravin, pokrmů, nedodržování data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.
1: Takže to jsou ty kuchyně. Pokud se třeba tábor koná v blízkosti nějaké vody, rybník, potok, vy řešíte, jestli se tam děti můžou koupat, nemůžou, jak je to s kvalitou té vody?
2: Koupání v takové vodě je vždycky na vlastní nebezpečí. Tam není provozovatel, který by měl povinnost kontrolovat kvalitu vody, takže je to na nás, abychom se rozhodli, jestli ta voda vypadá tak, že je v pořádku. To znamená, měli bychom sledovat to, jestli nemá sníženou průhlednost, jestli nezapáchá, nemá netypickou barvu, může se vyskytovat pěna, pokud je tam nějaká potíž, viditelně může být znečištěná ta voda přírodního i nepřírodního původu, může být to znečištění, nebo se můžou vyskytovat uhynulé ryby, takže v takovém případě bych určitě do takové vody nevstupovala.
1: Ale je to tedy v kompetenci vedení tábora, vy to neřešíte?
2: Ano.
1: Ještě by mě zajímalo, musí mít tábor vždycky kvalifikovaného zdravotníka?
2: Povinnost zajistit kvalifikovaného zdravotníka se vztahuje právě na ty zotavovací akce, to znamená pobyty pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dnů. U těch ostatních typů akcí tato povinnost vysloveně stanovená není, ale pokud už se provozovatel rozhodne, že si toho zdravotníka zajistí, tak i ten musí mít úplně stejnou kvalifikaci jako u té zotavovací akce.
1: Říkala jste, že pořadatelé vám tábory stále ještě nahlašují a i rodiče, někteří si stále ještě vybírají, kam děti pošlou. Máte pro rodiče nějaká doporučení, když vybírají z té stránky hygieny, na co se zaměřit?
2: Určitě by měli si zjistit, kde přesně se daná akce koná, jakým způsobem je zajištěno ubytování, stravování a také pitná voda. A možná i to, jaký bude program, například vzhledem k fyzickým možnostem dítěte.
1: S Veronikou Krejčí z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje jsme mluvili o kontrolách hygieniků na dětských letních táborech. Všechno vlastně teprve začíná, takže jak to bude letos a jak jste říkala, jestli si i letos pořadatelé polepšili, to se teprve uvidí na konci prázdninové sezóny. Děkujeme za informace a pěkný den, naslyšenou.
2: Ráda se stalo, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Po stopách bitvy 1866. Hodinu po hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové krátce před 18. hodinou a já jsem před chvílí dostala z režie zprávu, že máme napřímo naši reportérku Karolínu Davidovou, s ní jsme před chvílí ztratili spojení, tak jsem zvědavá, jaké má pro nás zprávy. Karolíno, zdravíme tě, jsme rádi, že tě slyšíme, že jsi v pořádku. Jaké máš novinky pro nás, povídej.
2: Jenom náhodou jsem se dostala s rakouským štábem přes Labe a momentálně jsem v Novém Hradci, v místním hostinci, kde Ludwig von Benedek předkládá štábu ke schválení depeši, kterou hodlá odeslat do Vídně jeho veličenstvu císaři Františku Josefovi I.
3: S nejhlubším zármutkem musím vašemu veličenstvu oznámit, že generální bitva u Hradce Králové byla dnes plně prohrána. Armáda je v rozkladu a ztráty jsou nesmírné. Prusové nás zatlačili na všech bodech a já se pokouším shromáždit zbylé jednotky směrem k Olomouci a chránit přístup k Vídni. S úctou, Benedek.
1: To je tedy definitivní tečka za boji u Hradce Králové, které jsme pro vás dnes hodinu po hodině sledovali. Projekt u příležitosti letošního 160. výročí bitvy u Hradce Králové ve spolupráci s Muzeem východních Čech připravili Petr Vrběcký, Tereza Mičiaková, Jaroslav Pokorný a Tomáš Dražek. V jednotlivých vstupech účinkovali Jiří Zapletal, Milan Žďárský, Milan Hain, Luděk Smadiš a Karolína Davidová.

0: Po 17. hodině jsme vám nabídli přehled vybraných událostí Královéhradeckého kraje v pátek 3. července a po celý den jsme vám také ve vysílání nabízeli a připomínali události bitvy u Hradce Králové, která byla 3. července 1866 rozhodující bitvou prusko-rakouské války. A tím jsme připomněli její dnešní 160. výročí. A co uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zítra? Jako každý víkend i tuto sobotu a neděli v Královéhradeckém kraji se bude konat řada akcí, tak některé pozvánky na ty zajímavé pro vás máme. 160. výročí bitvy u Hradce Králové v roce 1866 jsme si připomněli nejen dneska, ale i celý víkend a v neděli budeme sledovat také bitevní ukázku v Šimkových sadech. Začíná Šramkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury. Letošní 70. ročník má téma hostina, oficiální zahajovací ceremoniál bude dnes v 19.30 v sobotecké Sokolovně a po celý týden jsou připraveny workshopy, přednášky, čtení, tvořivé dílny a další. Pozveme vás také do Opočna na zámek, tam je svátek růží, 17. ročník oblíbených prohlídek zámku, provoněných bohatými květinovými vazbami. Areálem zříceniny hradu ve Skuhrově nad Bělou bude slyšet hlasitý zvuk motorových pil, tam se koná řezbářská show proměny dřeva. Zavoláme organizátorům, zeptáme se na podrobnosti. 9 let už je v provozu stezka korunami stromu Krkonoše v Janských lázních a na zítra pracovníci připravili speciální program. Po celé trase různá stanoviště s úkoly, návštěvníky čekají medvědí kvízy, soutěže a nové atrakce, tak více zítra uslyšíte v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová, no a teď už nás čekají zprávy a po 18. hodině desky, pásky, vzpomínky, písničky, které ho provázely životem, představí Václav Hybš. Bude to repríza pořadu z roku 2019. Pěkný večer a víkend s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: O prodlouženém víkendu nás čeká proměnlivé počasí. Královéhradecká policie hledá partu podvodných řemeslníků. V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu a zítřek přinese většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Příjemný páteční podvečer vám přeje Alena Brantová. Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů a bude i větrno.
2: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Archeologové z Univerzity Hradec Králové se podíleli na objevu, který ukazuje, že některá posvátná místa lidé využívali po tisíce let. Společně s českými a polskými kolegy zkoumali pravěké pohřebiště v polských Muškovicích, kde odhalili pohřební monumenty vznikající v průběhu víc než 4,5 tisíce let.
4: Výzkum se zaměřil na zhruba 20 metrů dlouhou mohylu z pozdní doby kamenné. Archeologové ale zjistili, že v její ose stojí ještě dvě kruhové mohyly, které vznikly o několik tisíc let později. Podle odborníků to dokládá, že se lidé na stejné posvátné místo vraceli po více než 4,5 tisíce let. Objev zároveň pomůže lépe porozumět podobným pravěkým mohylám v okolí Řípu. Jejichž výzkumu se čeští archeologové dlouhodobě věnují. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Královéhradecká policie pátrá po skupině 4 mužů, kteří podvodnou nabídkou nátěru střechy připravují starší lidi o peníze. Vyzvala veřejnost a případné poškozené, aby jí poskytli svá svědectví. Podle kriminalistů podezřelí po odvedení práce požadovali výrazně vyšší částku, než na jaké se původně se zákazníkem domluvili. Potvrdila to policejní mluvčí Martina Jandová. V případě odsouzení hrozí podvodným řemeslníkům až 5 let vězení. V Karlových Varech právě začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Před hotel Thermal přijíždějí hosté a zdraví se na červeném koberci se stovkami čekajících fanoušků. Do 11. července uvede festival 137 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Hlavními hvězdami letošního ročníku jsou američtí herci Dustin Hoffman a Harvey Keitel.
0: Počasí.
1: Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Večer bude od severozápadu přibývat mraků a na západě se ojediněle objeví přehánky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách 13 až 16. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 11 u obce Čestice na Rychnovsku neprojedete. Uzavřela ji nehoda osobního auta a motorkáře, kterou došetřuje policie.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
6: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
5: Desky, pásky, vzpomínky, Václav.

0: Dobrý den, další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: Jak tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě se samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já to

0: To byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb. Úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů. Úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako ty tady
1: zacitují.
0: Si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
1: Takže to... Florentinský pochod může být?
0: Může.
1: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
0: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: Desky Pásky vzpomínky Václava Hybše a tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně. No, uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: saxofon.
0: A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu učil hrát na trubku.
1: No protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no, Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil a bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasicky vzdělaní, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na haligonku a k tomu tuba. To takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ním pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. No tak byl jsem přitom, ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě se dozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Zběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Zbíroch. No a já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ
1: no,
0: si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Hradec Králové.
2: Skladba Castalodo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím, samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabíjí tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak se mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Já pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přírodní koupaliště Dolce na Trutnovsku má zhoršenou kvalitu vody. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Ital Jannik Sinner postoupil ve Wimbledonu do osmifinále. A sobota bude většinou polojasná s teplotami do 24 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Zhoršenou kvalitu vody má v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. Už minulý týden měl horší vodu taky oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat. Informovala o tom na svém webu krajská hygienická stanice. Stříbrný rybník v Hradci Králové už kvůli špatné vodě ukončil sezonu. Pevnost Dobrošov na Náchodsku zve na tradiční noční prohlídky. Sraz návštěvníků je naplánovaný na 20.45 u pokladny tvrze. Prohlídky začnou v 21 hodin. Novinkou pro letošní sezónu je ukázka funkce karbidové svítilny. Lidé se tak na prohlídkách dozví, čím se původně svítilo při ražbě podzemí Dobrošovské tvrze. Správa památky zájemcům o prohlídky doporučuje vlastní osvětlení pro noční přesun mezi parkovištěm a objekty tvrze.
2: Při nočních prohlídkách jsou přístupné základní okruhy ve srubech Můstek a Zelený. Návštěvníci si prohlédnou také petrolejovými lampami osvětlený srub Jeřáb. Od 8 hodin večer se pro zájemce se zakoupenou vstupenkou otevře stálá expozice a dočasná výstava opevnění v průběhu věků v návštěvnickém centru tvrze. Z Dobrošova Jana Házová, Český rozhlas.
0: Správa památky doporučuje vstupenky předem zarezervovat. Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalobu na 3 lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
3: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
0: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Jedna z kabin lanovky na Ještěd se po přetržení tažného lana zřítila na podzim roku 2021. Zemřel přitom průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
1: Sport.
0: Obhájce titulu Jannik Sinner postoupil ve Wimbledonu do osmifinále. První hráč světového žebříčku porazil Jensena Brooksbyho 3-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Večer bude od severozápadu přibývat mraků a na západě se ojedinělé objeví přehánky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách naměří 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz, ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk, a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí,

0: blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
1: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
0: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
1: Samozřejmě ano.
2: Vesele a zdravě.
3: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
4: to
3: doba...
4: To znamená déle než půl roku.
3: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
4: co
3: celý
4: je teda
3: život.
4: Nejhorší z toho?
3: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
4: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdraví Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout, tak nebo to jsme není netušili, ono. Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
0: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres,
0: to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kde ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak holt voláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, tak Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. No, i u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: Stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Paní, to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte
1: upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květina, znám je z názvu.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teď v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak
1: ano.
4: si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, ano. jako že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás. Kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den. Tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky. No,
1: a se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo,
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: No. To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, no. Že má 2 roky života.
2: Ale to. Ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a dobrý mám den. Na paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty jsi mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuji všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770. Nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Aubrey objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvíjany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava.
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak by mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: No, my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonká byla, 50 kg.

0: mluví, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne, a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
1: Kam až jste les?
2: Do pátého patra.
1: To jste se nebál?
2: Ne.
0: Až nahoru, nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
1: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
0: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
1: A co se mu na něj tak líbilo?
0: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
1: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
2: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
1: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
0: No docela jo, na mladým klukoj.
1: První rande, jaké bylo kde?
0: Ježiš, já si nepamatuju.
2: No, asi od sklepě.
0: Tam byla jenom rybačka.
1: No. Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
0: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezký, něžný, no.
2: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
0: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
2: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
0: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
1: Krásný. Vláďa vám psal dopisy?
0: No. Mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
2: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
1: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
2: To asi bylo na nějakým tom na nějaké ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku, tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
1: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
0: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich, tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé, jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
1: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
0: Mhm, museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale no, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
1: Co tomu říkali rodiče, té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
0: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
1: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
0: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková to, ona byla mladěnka asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
3: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
4: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
0: A byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, Tak manžel skočil na auto.

0: takhle se držela, oni s ním jezdili a vevnitř já.
1: Nechtěl vás pustit?
0: Nechtěl mě pustit.
1: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
0: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
2: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan tata taky, ale. Ale to bych se rozbulel. Fakt byli nejlepší na světě.
1: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
0: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
1: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu, že nich s nevěstou.
0: Ano. Taky se to drželo.
1: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
0: Ne. Mm-mm. Fakt ne, to mě nenapadlo.
1: Kdo vybíral prstýnky?
0: Spolu, viď?
1: Obřad proběhl, kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
0: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cejchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 000 a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
1: Co první taneček?
0: Jo, on chodil do tanečních asi 2x nebo 3x, já teda ne, ale a nechala jsem se nést, no. Bylo to hezky.
2: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
1: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
0: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě, táto, bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
1: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oma rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý a... Teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chlípa. Táta říkal, že jo, jej, ten byl dobrý, jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti. A když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok, ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě natáhla ruce. A budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé. Musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený. Tak si zavolala paní primařka a říkala, manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavolili, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a leckterá ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak... Já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělaj školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no, ale ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jako Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míšane, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžela nemohl. Jo, on zase. Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátej přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Lejder a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá, jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vidět, co on řek. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že uvaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka, strouhany, ty voní všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité. Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No, na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn. Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej, on už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže já jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože ten oheň mě tahá úplně před, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, my jsme chodili, měli jsme vinárnu ve městě dvě, a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce, a on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mně ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu, a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje, a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo. Bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně, protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo, a tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád, fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to milí.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to.
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovarné.
4: Jo, velké.
3: Ježiš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla, víš?
5: No jo, já jsem kávovar, kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně se mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdyby jsme nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný a na mě byl vždycky jemný, něžnej, no, něžnej. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. A v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si.
5: Tak. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
7: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
7: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
7: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
7: Rovněž škoda.

0: Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
1: Myslíte?
0: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
2: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
0: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
2: To jsem já?
0: Vy?
2: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
0: Snad jste o tom ale mluvili.
2: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
3: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
2: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
1: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
2: Možná. Ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
0: Kdy jste ho viděla naposledy?
2: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
0: Zahradě?
2: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
0: Dnes u vás nebyl?
2: Ne.
1: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
2: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
0: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
2: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
1: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Cole něco velmi zvláštního?
3: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
1: Na obálku nalepil známku.
2: A co je zvláštního na nalepení známky?
1: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Cole osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Cole vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
0: Což se také stalo.
2: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
1: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
2: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
0: Zajisté.
2: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Cole vám to přece jasně napsal.
1: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
0: Ano, pan Cole byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
1: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
1: Něco? Nebo někdo?
2: Ne, pan Cole spáchal sebevraždu.
1: Kam pak, slečno Hollisterová?
2: Promiňte, ty moje nervy.
1: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
4: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
2: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala.

0: to hlupák, vždycky to byl hlupák.
1: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
0: Je to můj nevlastní bratr.
2: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
1: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
2: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
0: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
1: Kdy?
0: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
1: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
3: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
1: To právě ne.
4: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
2: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
0: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
3: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
0: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
1: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
0: Ty mizero, ty vrahu!
3: Zmije, zákeřná zmije.
0: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
3: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
0: Mizero, ty dareváku!
1: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
2: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
5: Jistě, pane vrchní inspektore.
1: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
2: Z okna? A v noci?
1: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
2: Ne, to nevím.
1: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
2: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
1: Z obálky dopisu pana Coleyho.
4: Ale to není známka, inspektore.
2: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
1: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
4: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
2: Conium maculatum memento Socrates.
4: Ano.
2: Co to znamená, pánové?
4: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
1: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
4: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
2: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
5: Váš čaj, pánové.
2: Přála jste si, paní Lamliová?
5: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
1: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
2: A Sokratovi.
4: To jest známce Donalda Evense.
1: Nádherný.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 17:30. Pak jsem...
4: Dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro lajky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci,
3: je to
2: Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně, přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel, jako by řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se nám neobrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop... Zkrátka
3: jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. Takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
5: za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste z země prodat svou sbírku, vidíte?
2: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
5: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
2: Ano, zde tyto tři.
5: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
2: Neskrývám ji přece.
5: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
2: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
5: Tak jsem to nemyslel.
2: No přece si nemyslíte, že bych...
5: Ne.
2: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
5: Ano.
2: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
5: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
2: Důkaz? Což je to možné?
5: Ovšem, jen chvilinku strpení.
2: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
5: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
2: Ano. Takže je to v pořádku.
5: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
2: Ale co je to zase za neřádstvo?
5: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
2: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
5: Nebude to poprvé. No, vidíte?
2: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
5: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
2: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
5: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad...
5: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
6: No, mohu snad udělat něco jiného?
5: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
6: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
5: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
7: Karlovarské.
5: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeji vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, teď byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedí, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Ráztoky, do Trojanovic, Podnoříčí, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty do dneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bubanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý
1: marmelá.
0: Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím, tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl. A rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, no. Co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak stařenka

0: trubce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
1: no, myslím, vůně. Myslím, že ale jsme ty... vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
0: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínáte některé ty saláty, které, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
1: Děkuji.
0: Všem to přeji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej té svý kolegyni. No a jsem mu říkal, aby nikde stál. A jenom se stál a koukal. No ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil krabičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. Hmm. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče jakoby s drobenkou.
0: Hmm. S čím byl ještě? S tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom, nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali, ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Zakošili, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mému pradědečkovi a ten mě, mému bráškovi a mamče dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby méně. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazí těch čundráků, takže To bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A manče přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával
1: 3 roky.
0: Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve 3 letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně.
1: Krásných
0: 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. S klukama chvíli zbrat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvenýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhunděj kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch kravičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst té letí a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se tam šel sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak no, je fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama, čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam se si těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celé talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se sekají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Prostě,
0: koňský pot, ano. No.
1: Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější a vůbec mi to nevadilo. Vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rád.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, voňavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme, nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl. No a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát zbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka omáčky, dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, a dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, no mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka, s těma hubama, to je jiná huba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se zpožděním, to asi bude internetový poslech. Jo. No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, jestli vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, bandu kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom, třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trébung, já se opomlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak. Mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuju za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků, takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost naštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo.

0: je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, třetím rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Bořku, protože je to asi 2 minutky z dálnice. Když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
1: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
0: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru za hloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž, to je...
1: No tak to jste měl říct na začátku.
0: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
1: Jo, no tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuju za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
0: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
1: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: fjallë, ma valu për nëmë, fjallë vim, fjallë.
1: Tam se lavonjet. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů, či voda v zatopeném lovmu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou. A jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
2: ano,
1: dobré ráno.
2: Dobrý večer.
1: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
2: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
1: Paní Nora.
2: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přijdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, jako se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívět a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa, to je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín, kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
1: No pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
2: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně, já to nevím. Ale to je to fakticky voní, jo, to je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by v nejlepší vyletěl a najednou drc, prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
1: To jo.
2: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší, nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla, tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl ten týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí, a prostě takovýhle zvláštní, no. A nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase bylo, byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místeča, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mi jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
1: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
2: Jo, jo.
1: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy se v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dál.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebičkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajičky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, holuby. Pardon, že vám do toho vstupuju, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku. A maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdnin.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrověnky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: No, to je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900. Za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete. A já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla ziskovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vypraný, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: No, tak to jsem zažil na vojně, jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idea už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo... Prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším morku a ještě teď mě pálej ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: No, tak vydržela,
0: paní Jano,
1: jak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo stařenka a stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo. A to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do borovicového lesa. A do toho borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi, prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího maca, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Jakon to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
2: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale kšt, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je star.

vesničkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobrý, už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. Kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: To lidi, jak ty se zbál?
7: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
7: Kveruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
7: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvel, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazním, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak čas práci, soudruhu řediteli.
5: Práci.
3: Pane doktore,

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako hrad.

domě v tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí fan.

tom starém domě na malé straně.

Scabidu, dance, greet, Virgilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly vzad.

0: не стябеду, скриту вирушило.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69.

0: 60. roce Velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejl?
1: Já jsem si jeho mrk tu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
1: No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
1: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co tím myslím.
3: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
1: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No. Tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
1: Jo, tak ten malej no. Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
4: Čum se? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, kterýmu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
1: Ten velký.
2: No, vypadal.
1: Tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
1: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
5: Byly to tyhle?
1: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
5: A co vlasy? Nebyl on takovej...
1: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
5: A vlasů měl hodně?
1: No, ani ne. Spíš...
5: Málo?
1: Jo, tak.
5: A teď pozor, co tadyhle?
1: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
5: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdyše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
6: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
7: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
6: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
7: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
6: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
7: Ale...
6: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
7: Kde?
6: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
7: A co tam dělá?
6: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
8: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
9: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
8: To jo.
9: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
9: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
6: No tak co děláte, člověk?
11: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
6: Ale to je po partii.
11: Děkuji vám.
6: Uložte figurky.
9: Ano.
6: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
6: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
6: Bude se balit.
8: Pane Vrtní.
12: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
12: Už jsem tady, prosím. Pane. Taková 4 pívečka, prosím.
8: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to si tě napadlo, co? Tady vůbec v žádném případě se tady, vůbec
11: nejde. Promiňte, laskavě, ale já vůbec
9: budu čem.
6: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: to. Ale co by se pravděl, tak co bych vám
6: Dejte to jasný.
8: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný.
12: Kolka, ty škrábeš
8: to jedno. Opatrný. Ten blbec Vedle je můj muž a dvě piva. Žádný čtyři. Tohle je můj tácek, to psala moje žena. Ten blbec, vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne? Herbun, teď mě to došlo.
7: Co mi to děláš?
10: A co to si to dovolíme? Promiňte, hodně, ale co mi to jim chcete zvládnit? Policie!
8: Zavolejte policajta, já mu valím tak u těch pátnáček.
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
13: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
14: No, abyste ve byla taková boubelka.
15: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
13: Pane Madrindáček.
15: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
16: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně scháňka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chlapa, rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Pojď. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebují trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tak poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to máš, fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě doví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
3: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
8: Dobrý den!
7: Teď to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
7: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsi mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
7: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
7: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
7: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Ano.
7: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
7: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
7: Co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
7: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
8: Ty můj.
2: Já povíš mi srdce krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch.
7: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
7: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
7: Ach, ty moje.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
7: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Baruška, Hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

chodil k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy

0: wszystki, że im wszystko odpusti. Mladenci dal panu krásnou a s ní i tu trounu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čas.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.